0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat, neluční kvítí, nebo zame na stroj struny, tu jde kurňa o koruny a já stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti. Čech tam zatím mával tými svými čísly, tak si říkám, Franta, napíš se a myslí, jaké tudy saky paky, obrátíš se na diváky, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Ha, ha, ha, ha, ha, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Sám jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Vyšel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.

tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Sluneční kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

Karton na oblek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hranáků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: coraje. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

0: Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlaková níž.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: času je viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
0: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
2: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to o prsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
1: Já totiž
2: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc nebo černošice hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
1: ano.
2: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul na pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů. A říkám, tak to je skvělý, tak náleže žena, ahoj, čau, a já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, ježiš, Humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho odvrčí, vy jste pích, co jste, a já píchnul, ježiš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel hnedka sem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu. Koho vytáhneš?
1: Čepici měle. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelka Podvěží, Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, ano. Samozřejmě pumpař říká...
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás auta, blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
3: Krásná hra, viděla jsem.
2: Viděla jste ji? Mm-hmm. S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to
3: no,
2: je jako...
3: O čem hrát,
2: ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
4: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak trapasy na jevišti a Viktor Prajs. Ty jsi se s Viktorem potkal?
1: Já jsem se s Viktorem Prajsem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
0: Žofíně. Pražský písničkář.
1: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Prajs tam hrál pana CK, učitele gymnázia pana Květa. A já ti to, k tomu brzo bohatý hrál protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý, a Pavel Kříž, tři nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný. Bumpoce na náměstí.
0: Podle toho, jako to mluvíš, o to obsazení i autoři a tak.
1: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to na, do toho tam byli mladí, že, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná instance. Studentská balada. Stalo to za to.
0: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
1: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech.
0: Ty se zbál, že to bude trapas.
1: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady tu, ty galusky navlečený přes sebe, ty
0: přes
1: náhradní.
0: Rameno, no
1: ty
0: náhradní, jasně.
1: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se zrovna ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
0: Martin Zounar je v Humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, tak já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
0: No.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říká, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to se zhravej, no.
0: No tak to je proti, takže co si vyberete?
1: No,
0: trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čmaňa a Zouňa.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmeně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Já bych chtěla pozdravit pana Zounara a poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Tak kdy? To už bylo.
4: A byla jste úplně mokrá, jste byla. Dobře.
7: Probíhá. Všichni, ale hrali jste hezky.
4: Děkujeme.
7: Třeba Ačko.
4: Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál. Zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmaně.
9: Děkujeme. Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě?
10: No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy?
9: Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku.
10: A to chcete říct, že nejste zdravý?
9: No teda, já vydržím hodně, jo? Ale aby mě, ausgerechnet, mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil.
10: Prosím vás, co vám tak může být?
9: Mně?
10: No.
9: Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Od zápalu blan až po zácpu. To jsem ještě nikdy nezažil,
10: no.
9: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalej.
10: Tak vám to... Heleďte. Tak vám to říkám já,
9: jo.
10: Který už nebyl na hajzu.
9: Ježiš, člověče, právě, no. Že byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Hele, jste vůbec v důchodu?
10: Já jsem v důchodu, jo, v invalidní, víte, jo. Od 20 let, jo, to jsem dostal první mrtvici. Pane, já chodím každý týden na patologii, jo, dělat figuranta.
9: Jo.
10: No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
9: To se furt vytahujete, jo.
10: No.
9: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek plic, jo. No,
10: prosím vás, no. Tak schválně.
9: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na chadláku, tak to s ním normálně seklo.
10: No, to vám tak věřím,
9: Helejte, když jsme u toho teda, jo,
10: no.
9: Tak kdybyste viděl, co já kašu, jo, kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
10: No tak schválně.
9: Jo?
10: No.
9: Jo?
10: No.
9: No tak jo.
10: Nechte to laskavě, ano.
9: Jo.
10: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
9: Jo, žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
10: No, a prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno,
9: no,
10: začala bolet slezinka.
9: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show, no to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět. Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, kdy se točily scénky, tak ono to nebyla žádná strana to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mogdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo, začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je Boží plán, což je, to je, ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů, a teda Jeřábek, co by tramvaják, s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy, a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohleto, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohle dělal v 30, takovou lbejkárnu,
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom babuče.
3: Zdravíme
4: Čmaně, ne, myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těma bardama.
3: Culí se a usmívá Matěj Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože tam je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě narodil, já se směji, že no tak takhle.
3: Aby to jde, že
4: no, mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo. Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíče Kemmer.
4: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tady Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Z humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den.
3: Telefon Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
1: Dobře. Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Já stačka, Luďa, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to půjde
4: Dobrý Ačko. Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdravím Martina.
2: Dobrý den.
4: Ačko.
2: Ačko,
1: pokračovat
2: dobře.
1: S důchodci v tramvaji, dobře, zapisuju. A ještě někdo?
5: Dobrý den, ještě dobrý jednou, Hinek z Vysočiny.
2: Dobrý den, Hinku.
5: Zdraví, pánové, ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
2: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo. Tak
2: budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
2: Já se teď na toho Luďka, člověče.
1: No tak.
2: No tak dobře, tak příště.
1: Jede prý zatím.
6: Hlejte sem a víte, co mě čeká příští týden?
7: No, co?
6: Mě čeká mohutná amputace.
7: Jo,
6: já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
7: Ježíš, jak to?
6: No, protože nebudu mít na čem sedět.
7: Furt nějaký operace, já mám za sebou tolik operací, jo, že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou, mě dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo, tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
6: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, víte? Ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
7: No, tak to mě teda říkejte, dětku.
6: No, to máte rady. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
7: Jo, jak to?
6: Víte proč? No, protože já jsem totiž schizofrenik.
7: Ježiši.
6: No.
8: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
6: No ano, a tam bych vás rád viděl.
8: Ježiš, vy jste bezcitné.
6: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel od cit.
8: Jo.
6: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
8: Jo.
6: Já nevidím.
8: No.
6: Nevidím.
8: No.
6: Neslyším.
8: No.
6: A já už nemám ani...
8: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohle to
6: ne teda. Po kolika ti, že infarktech?
8: Po 20.
6: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musela to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
7: Jo, emmental.
8: Jsi jako Romadur.
7: Já jsem úplně mrtvej člověk. Jo.
6: Proč neležíte v nemocnici?
7: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
6: No tak si jděte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
7: Jo.
6: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat?
7: Já,
6: slečno, já. My už musíme vystupovat.
8: No a to jsme si pošmákli.
6: No
8: jo. Kam to jedeme?
6: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zedníčka, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době, v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal toho, jak porazí opilé autem, Haníčené jsou úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral Sanitku. A víš co, to, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový, brado, dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, pro mě, já jsem teďka fajn. Prostě vůbec se s tím jako nepádal. Prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně lidí.
2: Ty ses musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen ten...
1: To tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Se za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude byla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točili samozřejmě inscenace, zkoušeli se.
1: No ano, to nebylo týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly ano. Takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno
2: dneska
1: prostě
2: se
1: udělá
2: to prostě
1: ten...
2: Zdrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo. Hele, já si
1: ale
2: myslím,
1: jsi rád, že poznal tu práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. Já myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já pro tohle vidí ne, tak jo, tak já si zlíknu te celky. Modrý

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod třeba, ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Ano, chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli toto...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6, nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Posílá mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Merkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezi tím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
6: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Ten, toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: To, kdo to bude? To,
5: úplně, ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Uh-huh. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova, přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednonohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla, teď jsem se opravdu chtěla
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: hostem?
4: Že budete hostem humoriády, je to
5: jo,
4: pravda?
5: Jo, budu hostem humoriády, ano, ano.
4: No tak vidíte, už jsem se odechla.
5: Budu hostem určitě humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili, jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská. Halina Pavlovská.
4: Děkujeme. Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš, legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bočanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad,
2: nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne, a to sedne to radost. Ne někdy, když to opravdu sedne, a je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že baví, že se lidi smějou, že a teďka zase poslouchají jenom co a zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý, prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím to zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavín, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať prča. Se vejde, musíte teď říct Ačko nebo Bčko.
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říkala, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říkala, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračice a
7: tak.
6: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budu hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Dobře, mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
9: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili,

0: Ne, přeháníš to s tím pitím už, Honza, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz zase mě odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecat? No, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz.
1: Martin Zauner.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Odhadované náklady na stavbu bazénu v Olomouci se zvýšily o 200 milionů korun. Vláda dnes projedná zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách. Olomoucká vodní slalomářka Tereza Kneblová uzavřela světový pohár stříbrem v kajak krosu. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 21 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Plánovaná stavba nového krytého bazénu vedle akvaparku v Olomouci bude stát podle nového odhadu zhruba 450 milionů korun bez daně. Oproti roku 2023 je to o 200 milionů víc. Ředitel akvaparku Dalibor Přikryl to zdůvodnil rozšířením původního projektu o další technologie a solární elektrárnu na střeše budovy.
2: Součástí toho byla samozřejmě řešení komplexu kolem té budovy, protože je tam spodní voda, je tam vlastně potřeba udělat infrastrukturu, dopravní, parkovací plochy. Trafostanice se řešila jako samostatný subjekt, musela být řešena na vedlejším pozemku. Takže další náklad, další projektová záležitost.
0: Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách dnes projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný. Bruslaři si v Krnově tento rok připlatí. Město totiž zvedlo vstupné o 10 korun. Hodina a půl na ledě, tak dospělého stojí 90 korun. Děti do 15 let zaplatí za stejnou službu 50 korun. Nově lidé budou muset platit taky za půjčení bruslí. Podle krnovských technických služeb je bruslaři často vraceli poničené.
3: Stadion spravují krnovské technické služby. Podle vyjádření městské společnosti bylo navýšení vstupného nutné, protože narostly mzdové i celkové provozní náklady. Zdražení se týká všech hlavních skupin, jde o dospělé děti, studenty i seniory. Dražší je i pronájem ledové plochy z Krnova. Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
0: Vodní slalomářka z Olomouce Tereza Kneblová skončila ve finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze španělského Seu si tak odveze celkem 3 medaile, protože má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
4: Je to fakt neskutečný, myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, těch míst jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala a pak to mě to hrozně bavilo.
0: Z českých mužů se v kajak krosu nejdál dostal další rodák z Olomouce, Matyáš Novák, který vypadl ve čtvrtfinále. Zvítězili Španěl Ochoa a Britka Vůcová. Počasí. Dnes bude na střední Moravě převládat velká oblačnost, přechodně se na většině území objeví déšť nebo přehánky, odpoledne se může vyskytnout i bouřka. V průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13 a povane slabý severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na silnici 11H mezi Chromčí a Bludovem. Silničáři tam budou v těchto dnech opravovat most a je tam uzavřený pravý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 14. září a svátek má Radka. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Opět posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Věra Špinarová a právě teď bude zpívat Petr Naď. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. No a v tuto chvíli budeme i vzpomínat.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
4: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
3: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tady 14. zářijové ráno, pondělí, svátek má Radka, vše nejlepší, je minuta po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, víno vaří a co nedovaří, hříjen do peče. No dnes bude deštivo, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Bára z Olomouce hlásí 14,5 stupně, chystá se do práce, ať se v ní daří. Šternberg 13,5 stupně, tolik naměřila Ivana. A zdravíme do Štarnova Petru, která má na telefonu 13,7 stupňů, jinak venku i teploměr ukazuje 14 stupňů a druhý ukazuje 13 stupňů a mám si prý vybrat. Tak děkuji za informace a ať se vám ráno vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltézské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.
3: Poslouchejte Český rozhlas Olomouc živě na internetu. Zadejte adresu olomouc.rozhlas.cz a spusťte živé vysílání. Uslyšíte nás třeba uprostřed Sahary, pokud tam ovšem mají internet. Je to snadné. olomouc.rozhlas.cz

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 5:30, dobré ráno. Řeka Opava mezi Novými Heřminovy a Krnovem se postupně mění na staveniště. Povodí Odry se totiž pustilo do protipovodňových opatření a například v Branticích bude nejspíše do konce října hotový nový pohyblivý jez. Celý systém ochrany před velkou vodou ale stojí na budoucí přehradě v Nových Heřminovech.
1: To, co teď vidíme, tak bední pilíř jezu, kde součástí jsou i ty manipulační šachty, kde bude vlastně instalovaná ta technologie toho vakového jezu.
2: Pode mnou teď šumí řeka Opava, ale kromě toho je tady taky čilý stavební ruch. Povodí Odry totiž v Branticích staví úplně nový jez. Je tady se mnou i Petr Prešel z povodí Odry.
1: Původně se zde nacházel pevný jez, se kterým se nemohlo při průchodu původňových protoků manipulovat. Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
2: Náhodně půjdu kolem, když zrovna bude velký průtok, co tedy uvidím?
1: Tak bude voda přepadat přes ten gumový vak. Pokud budou ty průtoky větší, tak neuvidíte nic. Ten vak bude vlastně úplně až na spodku, na té spodní hraně, na té betonové konstrukci a přesto bude přepadat voda.
2: Nový jez v Branticích je ale pouze malým dílem celé skládačky protipovodňových opatření, které povodí Odry na řece Opavě buduje. Další z nich je třeba v nedalekém Zátoru.
1: Tady vlastně dojde k rozšíření koryta, na pravém břehu vznikne zemní hráz a na levém břehu bude vlastně opevněné koryto.
2: Po levé straně teče původní koryto, to je široké zhruba 15 až 20 metrů.
1: Ano, ano.
2: O kolik se to tady rozroste? Já vidím, že bagry jsou poměrně daleko od nás.
1: Tady zrovna v tomto profilu to je až těch skoro 100 metrů, kdy tady dojde k rozšíření.
2: Další prostor pro velké rozšíření koryta je na konci Zátoru a dál směrem na Brantice a tam povodí Odry už projektuje. Všechna opatření navazují na budoucí přehradu v Nových Heřminovech. Povodí Odry má stavební povolení získat do konce roku, říká mluvčí státního podniku Šárka Vlčková.
3: Věříme v rychlý a bezproblémový průběh samotného stavebního řízení.
2: Všechna protipovodňová opatření i s přehradou budou funkční nejspíše v roce 2033. Ze Zátoru Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Poslední zasedání v tomto volebním období mají na dnešek naplánované městští zastupitelé v Uničově. Jednání začne v 16 hodin. Politici se budou zabývat mimo jiné rekonstrukcí střechy a konstrukce zimního stadionu. Cyklista se v sobotu vážně zranil při sjíždění trailové tratě v Malé Morávce v Jeseníkách. Po nárazu do stromu ho do nemocnice přepravil vrtulník. 34-letý muž po nehodě zůstal v bezvědomí. Svědci události mu do příjezdu záchranářů poskytovali první pomoc. Informoval o tom mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Úroda jablek v českých sadech je letos kvůli jarním mrazům o desítky procent nižší než obvykle. Podle ovocnářské unie úrodu poškodilo i extrémní sucho a horko v létě. Plody jsou kvůli tomu na některých místech menší. Nedostatek vody způsobil i úhyny mladých stromů. Sport. Výškař Jan Štefela na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti obsadil dělené sedmé místo výkonem 217 cm. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nenapravil dojem z letošní nevydařené venkovní sezóny. Závod nového podniku v Budapešti vyhrál i Tal Tambery. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převládat velká oblačnost, přechodně s deštěm nebo přehaňkami. V průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Uzavřená je teď v místě železničního přejezdu Olomoucká ulice v Horce nad Moravou, a to kvůli stavebním pracím. Počítejte až do 28. září s objížďkou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad Panská sídla Střední Moravy. Dvě minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Máte rádi historii? Mám pro vás tip. Už o 9:45 nás čeká pořad Panská sídla střední Moravy. Tentokrát zamíříme do kopců v okolí Bouzova, do Bílé Lhoty, která proslula arboretem, a právě to navštívíme. Na okraji vedle jezírka stojí totiž budova malého zámku a dříve tam byla tvrz, která nás přivede k dávnému šlechtickému rodu. Už o 9:45. Kdybyste pořád nestihli, tak si ho můžete poslechnout i v našem audioarchivu, v celodenních záznamech vysílání na stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za minutu bude 6:45, dobré ráno, probouzíme se do 14. zářijového rána. Je tady pondělí a svátek má Radka, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, víno vaří a co nedovaří, říjen do peče. No, dnes bude deštivo a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Štíty, nízká oblačnost 7 až 11 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu po dešti. Na Postřelmovsku rostou hodně hřiby osikové. Janci, napsal Břeťa, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 14 stupňů, Jeseník 13 stupňů, to už je vzkaz od Evy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek ProDotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
3: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hesse v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude úspěšný paralympijský cyklista Jiří Ježek. Tady je malá ochutnávka.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil. A když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: Já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten náklaďák. A to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci do toho nemocničního pokoje. Tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomej, že si ze všeho dělám legraci.
0: Pořad Osobností Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hessa bude tentokrát nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek.
3: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 6 minut bude 6 hodin. Vedení olomouckého hejtmanství připravuje výběrové řízení na stavbu nové hvězdárny v Prostějově. Více o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Pátek, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Hejtmanství připravuje výběrové řízení na stavbu nové hvězdárny v Prostějově. V hranické místní části Středolesí začaly opravy návsi. Olomoučtí fotbalisté zvítězili v Plzni. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 21 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Samospráva Olomouckého kraje připravuje výběrové řízení na stavbu nové prostějovské hvězdárny. Zhotovitele chce vybrat letos. Demolice staré hvězdárny začne příští rok. Stavba nové s planetáriem za 390 milionů korun potrvá 2 roky. Vícemluvčí kraje Eva Knajblová.
5: Nová hvězdárna bude mít kapacitu pro asi 200 osob. Jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Vnitřní dispozice bude obsahovat observatoř, pozorovatelnu, počítačovou laboratoř, výstavní prostor, planetárium, přednáškovou místnost, exteriérové kino, společenské a technické zázemí.
4: Náves ve Středolesí místní části Hranic začaly opravovat dělníci. Práce potrvají 2 měsíce a město za ně zaplatí 6 milionů korun, říká mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.
6: Ty cesty, které tam jsou, dostanou nový povrch, přidáme tam i takový propojovací chodníček, který tam dosud chyběl a zpříjemní tak chodcům cestu. Zároveň zde uděláme novou autobusovou zastávku, aby i ten autobus, až na něj lidé budou čekat, aby měli trošičku takový komfortnější to čekání, a doplníme i drobný mobiliář.
4: Vláda je připravená zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál rostly. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Kabinet by podle něj mohl stanovit maximální ceny u výrobců i dodavatelů elektřiny. Havlíček ale neupřesnil, v jakém okamžiku vláda k regulaci přikročí. Dodal, že postup ohledně zdražujícího benzínu a nafty bude stát koordinovat s dalšími státy Visegrádské čtyřky. Pokud by Česko mělo zásadně dražší paliva než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí.
0: Sport.
4: Fotbalisté Olomouce porazili Plzeň na jejím trávníku 3-2 a v tabulce jim patří 3. příčka. Domácí sice po vlastní brance sily srovnali skóre, trefy Tkáče a Sejka jim ale zařídili 2gólový náskok, který už pouze skorigoval domácí fal. Střelec 2. gólu Sigmy David Tkáč byl rád, že jeho tým přežil penaltu Lukáše Červa, který v nastavení první půle překopl bránu.
7: Samozřejmě je to důležitý. Trošku vás to jinak kopne, když soupeř nepromění. Bylo to vlastně na konci prvního poločasu, jestli se nepletu, pak byl po chvilce hned konec, takže do kabin dostat gol by nebylo určitě příjemný. A v kabině jsme si o poločase něco řekli, myslím si, že jsme do toho dobře vstoupili v druhém poločase a pak už jsme to dohráli.
0: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě velkou oblačnost, přechodně se na většině území objeví déšť nebo přehánky, odpoledne se může vyskytnout i bouřka. V průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13 a povane slabý, přechodně mírný, severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zpomalte na silnici 435 u exitu 272 Nemilany z dálnice D35. Stojí tam porouchaný kamion. A pozor, i ve Švajcerově ulici v Olomouci bouralo tam osobní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Je tady pondělí, víkend za námi. Tentokrát jsem se cítil díky počasí už tak trochu podzimně. Neteskněme, ale po létě vždyť podzim je také krásný. Při pohřbech známých a majetnějších lidí bývalo v Olomouci zvykem, že se pro smuteční hosty objednávali vozy pouliční elektrické dráhy. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny, které se tomu věnovaly. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Tomáš Linka a právě teď bude zpívat Ilona Čáková. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Při pohřbech známých a majetnějších lidí bývalo před 100 lety v Olomouci zvykem, že se pro smuteční hosty objednávaly vozy pouliční elektrické dráhy, ale také se běžně stávalo, že do nich nastupovali běžní cestující, na což reagovali redaktoři katolického deníku Našinec. Pokračuje Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Šlo o úctyhodnou pozornost ze strany pozůstalých a velmi praktické zařízení. Novináři ale zmiňovali, že když už se tak děje, mělo by se dbát na to, aby těmito objednanými vozy cestovali jen smuteční hosté, přímí účastníci onoho pohřbu a nikoli lidé, kteří chtějí jet do svých domovů v Hejčíně a Neředíně, případně na výlet na pevnůstku, letiště nebo směrem k Topolanům. Psalo se, když svátečně oblečení smuteční hosté mají se do vozu protlačiti pevnou zácpou různých výrostků, jejichž vtipy a tváře nemají se smuteční náladou pranic společného, je pak trapné tomu přihlížeti. Snad pohřební ústavy, které mají obvykle vozy pro smuteční hosty v režii, společně s dopravními zřízenci místní elektrické dráhy, za pomoci pořádku milovného obecenstva mohly by učinit i nápravu. Jinak je výprava podobných vozů bezúčelnou, neboť smuteční hosté raději si sednou do vozu za své, nebo jdou předem po svých.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je minuta po čtvrt na sedm, dobré ráno, dobrou chutě, snídáte-li právě teď. Svátek má dnes Radka, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. No, dnes bude deštivo a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji za vzkazy. Lutín, zataženo deštivo 14 stupňů, hlásí Roman, kterému tento týden končí dovolená a plánuje ještě spoustu výletů, tak si je užijte. Zábřeh 13,5 stupně, bude pršet, to už píše Marek, který zdraví z práce, posluchače a také kolegy, a Červená voda 13 stupňů, dnes to bude na deštník, napsal Honza.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali, a jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
5: Co by jsme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
5: Nám by pustil?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
5: Krasavč!

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno. Je tady pondělí, někteří se dnes vydají na nákup doplnit zásoby po víkendu. Když budete mít potřebné zboží vybráno, vydáte se zaplatit k samoobslužné pokladně nebo zamíříte ke klasické pokladně s obsluhou? No, někdo má rád samoobslužné pokladny pro rychlost a soukromí, další tvrdí, že přece není zaměstnancem obchodu a využije raději pás s živou obsluhou. Jak jste na tom vy? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy a zkušenosti uslyšíte už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: 54letý muž nepřežil v sobotu útok hmyzu v lese poblíž Karlovic v Jeseníkách. Po bodnutí vosou nebo sršněm se u něj rozvinula těžká alergická reakce, která vedla až k selhání krevního oběhu. Přes resuscitaci se ho nepodařilo zachránit, uvedl to mluvčí zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl. Pracovníci specializované firmy umíjí a vydezinfikují koncem září kontejnery na odpad v Uničově. Všech zhruba 80 nádob na papír a plasty čeká vnitřní i vnější mytí. Vnější mytí spojené s dezinfekcí se bude týkat 26 nádob na sklo a všech bezmála 160 podzemních kontejnerů na tříděný odpad. V jeskyních v Mladči na Olomoucku bude dnes večer znít zborový zpěv. V 18 hodin tam vystoupí litovelský sbor Senzakord. Podrobné informace jsou na webu městského klubu Litovel. Sport. Hokejisté Přerova prohráli ve třetím kole Maxa ligy na zlínském stadionu 2-4. Hanákům nevyšla úvodní 20-minutovka, po které ztráceli o 3 branky. Poté, co domácí Richard Jarůšek ve třetí třetině dovršil hattrick, však začali ztrátu dotahovat. Lukáš Žalčík ji snížil na polovinu. Další trefy nicméně zubři už nepřidali. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převládat velká oblačnost, přechodně s deštěm nebo přehaňkami. V průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor stále na silnici 435 u exitu 272 Nemilany z dálnice D35. U krajnice stojí porouchaný kamion.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Rostějovská hvězdárna zavírá, podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 6:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno, Prostějovská hvězdárna zavírá. Na konci září se budova návštěvníkům uzamkne definitivně. Akce se přesunou před budovu nebo do muzea v centru města. Důvodem je chystaná demolice a stavba nové hvězdárny s planetáriem.
1: Takže vy teď otevíráte okno, aby jsme tady na sebe lépe viděli.
2: Tady vlastně ten systém funguje, takže se otevře roleta na jižní straně, tak aby potom celá ta střecha mohla odjet směrem na sever a vlastně potom máme nad sebou volnou oblohu. Jsem hvězdář Jonathan Binder.
1: My jsme v pozorovatelně Prostějovské hvězdárny. Tohle, co tady teď vidíme, tak to všechno vy už brzy budete muset vystěhovat.
2: Přesně tak, největším oříškem bude tady naše největší chlouba, dalekohled D400, který bude sloužit dál, i když na jiném místě, na jiné hvězdárně, a to na hvězdárně v Úpici.
1: To vypadá, že to váží několik, možná stovek kilogramů, jak to budete stěhovat?
2: Bude na to potřeba technika, jeřáb a musí se to rozebrat postupně, jsou na to speciální už vlastně nachystané i vyrobené součástky. Takže tento zvuk, který jde slyšet, tak to je takové srdce dalekohledu. Je to něco, čemu se říká hodinový stroj. Pohybuje tím dalekohledem proti směru zemské rotace tak, aby pořád mířil na jedno místo na obloze.
3: Já už s tím pohnu.
1: Takže teď se vlastně otáčí směrem ke slunci.
2: Tak, teďka z takzvané parkovací polohy ten dalekohled míří tam, kam jsem mu řekl přes počítač, a to je k naší nejbližší hvězdě, ke slunci, kterou tady přes den často pozorujeme.
1: Pozorovatelnu pracovníci hvězdárny už za pár dní vyklidí, akce ale budou pořádat dál na jiných místech. Pozorovat hvězdy budou lidé moct například z domku Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Pokračovat bude i program pro děti.
2: Kroužky pokračujeme dál v jejich činnosti. Máme jeden kroužek pro starší děti, ten se jmenuje Geminy, a pak kroužek pro mladší děti, hvězdárníček. Ty probíhají dál, i když v jiných prostorách. Ona ta náplň bude prakticky stejná. Takže to samé bude probíhat na muzeu.
1: Zájemci se navíc budou moct podívat i do zavřené budovy hvězdárny, říká ředitelka Prostějovského muzea Veronika Hrbáčková.
4: Počítáme s tím, že jednou měsíčně edukátoři budou na budově dělat komentované prohlídky, kde představí historii budovy, vysvětlí, jaký tam byl provoz v minulosti, jak byl složitý provoz v současnosti.
1: Olomoucký kraj už připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Demolice staré hvězdárny by měla začít příští rok. Stavba nové budovy za 390 milionů korun pak potrvá 2 roky. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, přejeme dobré ráno, je tady pondělí a za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Právě teď zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtaríková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí, co nás čeká?
2: Bude poměrně hodně oblačnosti a také počítejme se srážkami. Zpočátku se budou vyskytovat spíše výjimečně v podobě slabého deště nebo slabých přehánek. V odpoledních hodinách očekáváme, že se na většině území vyskytnou už opravdu přehánky, nelze vyloučit ani bouřku, takže tam už to může být takové vydatnější o trošku. V průběhu večera budou pak srážky ustávat a teploty se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, na horách mezi 10 až 14 stupni a vítr zpočátku povane slabý, přechodně mírný, severozápadní nebo severní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci už oblačnosti ubude, bude polojasno nebo i skoro jasno, ale k ránu se postupně vytvoří četné mlhy nebo případně nízká oblačnost. Teploty klesnou na 12 až 8 stupňů Celsia, v údolích může být chladněji až k 5 stupňům a vítr povane slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a během toho zítřejšího dne už nás čeká slunečný den, skoro jasná nebo polojasná obloha, jen v těch ranních dopoledních hodinách ještě budou přetrvávat mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty během zítřka budou o něco vyšší než dnes, mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 a vítr povane stále slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Prodotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
4: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
5: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
4: Jo.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Jste na cestách, dobře dojeďte, snídáte-li dobrou chuť a jestli se dnes chystáte k lékaři, přeji jen dobré zprávy. Potřebujete probudit? Víme jak na to. Právě teď 10 minut před 7 hodinou si zacvičíme. Ranní rozcvičkou nás provede jako vždy od pondělí do pátku Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla u sebe. S výdechem ukročíme pravou nohou do strany do výpadu a zároveň se pravou rukou dotkneme levého vnitřního kotníku a levá paži jde vzhůru do stropu. Hlava sleduje levou paži. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Šumperští zastupitelé dnes projednají výsledky hospodaření města. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Šumperští zastupitelé dnes projednají výsledky hospodaření města. Začíná 9. ročník akce Pěšky do školy. Vodní slalomářka z Olomouce Tereza Knéblová uzavřela světový pohár stříbrem v kajak krosu. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 21 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. V Šumperku se dnes odpoledne sejdou zastupitelé města. Jejich jednání začíná v 15 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Rooseveltově ulici. Na programu zastupitelé mají například ceny města, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Zastupitelé na svém pondělním zasedání mimo jiné projednají výsledky hospodaření města Šumperka za první pololetí letošního roku, a to včetně přehledu daňových a nedaňových příjmů. Dále se budou zabývat stavem investic výstavby a podmínkami pro udělení ceny města Šumperka za rok 2026.
1: Areál technických služeb v Lipníku nad Bečvou opravují dělníci. V sídle městské firmy v ulici Za Porážkou postaví během roku a půl novou kancelářskou budovu, garáže, dílny a moderní zázemí. Provoz proto bude dočasně rozdělený na dvě pracoviště, vysvětluje ředitel Václav Zatloukal.
3: Tam, kde to bylo dříve, by si mohou vyměnit staré popelnice za nové nebo přebrat nové popelnice nebo kontejnery, a administrativní a finanční agenda je ve třetí nadzemním podlaží na zámku na ulici Bratrská. Tam si můžou vyřídit věci týkající se přímo těch našich služeb.
1: Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy Pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí stovky škol po celém Česku. V Olomouci například základní škola Comenium. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
4: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
1: Místo autem můžou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Sport. Vodní slalomářka z Olomouce Tereza Knéblová skončila ve finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze španělského Seu si tak odveze celkem 3 medaile, protože má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
5: Je to fakt neskutečný, myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat, a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, těch míst jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala, a pak to mě to hrozně bavilo.
1: Z českých mužů se nejdál v kajak krosu dostal další olomoucký rodák Matyáš Novák, který vypadl ve čtvrtfinále. Zvítězili Španěl Ochoa a Britka Vůdcová.
0: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekáme velkou oblačnost, přechodně se objeví déšť nebo přehánky, odpoledne i bouřka, v průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 na 243. kilometru ve směru na Brno u Nezamyslic. Stojí tam porouchané vozidlo.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Jste-li právě teď v práci, držím palce, ať se vám daří a ať máte skvělé kolegy. Někteří lidé jsou totiž jako puchýře, ukáží se, až když je práce hotová. Olomoučtí fotbalisté v Plzni dobře zapracovali. Sigma vyhrála 3-2, podrobnosti za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Věra Martinová a právě teď bude zpívat Iveta Bartošová. Dobré ráno.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Fotbalisté Olomouce zvítězili v lize na trávníku Plzně 3-2 a patří jim třetí příčka v tabulce. Sigma vedla už o 2 branky, když se trefili Gali, Táč a Sejk. Domácí už v závěru zásluhou fála pouze skorigovali výsledek. Klíčová situace přišla v nastavení prvního poločasu. Domácí Lukáš Červ totiž z pokutového kopu odmítl vyrovnat na 2-2, když přestřel bránu Hanáků.
1: Samozřejmě je to důležitý. Trošku vás to i nakopne, když soupeř nepromění. Bylo to vlastně na konci prvního poločasu, jestli se nepletu, pak byl po chvilce hned konec, takže do kabin dostat gól by nebylo určitě příjemný. A v kabině jsme si o poločase něco řekli. Myslím, že jsme do toho dobře vstoupili v druhém poločase a pak už jsme to dohráli.
2: Těšilo olomouckého Davida Tkáče, který předtím zařídil Sigmě vedení 2-1. V nastaveném čase ale po kontaktu Galiho s Doskym v pokutovém území nařídil sudí Jakub Vulkan pokutový kop. K údivu trenéra Radoslava Kováče je zahrával Lukáš Červ.
3: My neurčujeme hráče na penaltu. Samozřejmě byl jsem překvapený, že to bere Čery, ale jako určitě bych nezařval nekopy. Jestli ten hráč věří, tak je samozřejmě to jeho zodpovědnost. Bohužel neproměnil.
2: Okomentoval spackanou penaltu Lukáše Červa kouč Viktorie Radoslav Kováč. Ten spíše čekal, že pokutový kop bude zahrávat Tomáš Ladra.
3: Určitě jsem, když to řeknu, čekal Ladrise, protože Ladris jako je exekutor výborný, jak standardek, tak vlastně penál. A musím si aj s klukama jako sednout a zeptat se, proč se tohle dělo. Ale nicméně, když si na to věřil Čery, bohužel nedal, takže v tomhle jako není co na to říct, no, to stane se.
2: Povzdechl si Radoslav Kováč. Sigmu nepřesné zakončení Lukáše Červa ze značky pokutového kopu posílilo a ve druhé půli si vítězství ve Štruncových sadech pohlídala.
4: Tak je to jeden z důležitých momentů. Bohužel pro Plzeň, Plzeň je zahodila, tím pádem jsme pořád vedli a pak nám pomohl ten třetí gól určitě. Takže to nám hodně pomohlo. Nicméně fakt musím říct, že jsme museli v té defenzivě dneska být velice přesní, poctiví a odbránit to, protože Plzeň už pak hrála velice jednoduše nahoru a tlačila tam spoustu centrů, ale to jsme všechno obránili.
2: Chválil práci olomoucké defenzivy trenér Sigmy Pavel Hapal. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je tady 14. zářijové ráno, pondělí, svátek má Radka, vše nejlepší a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, víno vaří a co nedovaří, říjen do peče. No dnes bude deštivo a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 12 stupňů lehký déšť a zatím klidno, zdraví Naďa. Honza z Písečné napsal, po nočním dešti je zamračeno, teplota 13,5 stupně, větřík pofukuje 2 metry za vteřinu, vlhkost je vysoká 96%, vypadá to, že ještě nějaká dešťová přeháňka přijde. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 14,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: tak.
1: Ať je v práci, na cestách nebo doma u snídaně, je vám společníkem Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude 7:30. Dobré ráno. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
4: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
3: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
4: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Poslední zasedání v tomto volebním období mají na dnešek naplánované městští zastupitelé v Uničově. Jednání začne v 16 hodin v malém sále městského kulturního zařízení. Politici se budou zabývat mimo jiné rekonstrukcí střechy a konstrukce zimního stadionu. Kompletní program jednání je na webu radnice. Prodej nových aut s hybridním pohonem za 8 měsíců letošního roku vzrostl meziročně o téměř 15% na téměř 49 400 vozidel. Hybridy tak tvořily skoro 29,5% všech letos prodaných osobních vozů. Prodej elektromobilů se pak zvýšil o víc než 32% na skoro 11 700 aut. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. V hranické místní části Středolesí na vrcholu Studená dělníci staví novou turistickou vyhlídku. Ze 7-metrové dřevěné konstrukce turisté budou mít výhled na Oderské vrchy, Moravskou bránu, Hostýnské vrchy a při dobré viditelnosti taky na Jeseníky. Práce by měly být hotové v listopadu, uvedl to mluvčí radnice Petr Bakovský. Sport. Fotbalisté Sigmy Olomouc vyhráli v Plzni 3-2. O góly se postarali Galit, Káč a Sejk. Slávia zvítězila v Teplicích 2-0 a po 8 kolech vede šance ligu o bod před Libercem. Hradec Králové porazil Zlín na jeho hřišti 2-1 a Pardubice zase Ostravu na Baníku taky 2-1. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převládat velká oblačnost, přechodně s deštěm nebo přehaňkami. V průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na dálnici D35 na 287. až 289. kilometru u velkého újezdu ve směru na Ostravu. Kvůli pracím údržby je tam postupně uzavírán pravý pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Řeka Opava mezi Novými Heřminovy a Krnovem se postupně mění na staveniště. Proč, uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Řeka Opava mezi Novými Heřminovy a Krnovem se postupně mění na staveniště. Povodí Odry se totiž pustilo do protipovodňových opatření. A například v Branticích bude nejspíše do konce října hotový nový pohyblivý jez. Celý systém ochrany před velkou vodou ale stojí na budoucí přehradě v Nových Heřminovech.
1: To, co teď vidíme, tak bední pilíř jezu, kde součástí jsou i ty manipulační šachty, kde bude vlastně instalovaná ta technologie toho vakového jezu.
2: Pode mnou teď šumí řeka Opava, ale kromě toho je tady taky čilý stavební ruch. Povodí Odry totiž v Branticích staví úplně nový jez. Je tady se mnou i Petr Prešel z povodí Odry.
1: Původně se zde nacházel pevný jez, se kterým se nemohlo při průchodu původňových protoků manipulovat. Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
2: Náhodně půjdu kolem, když zrovna bude velký průtok, co tedy uvidím?
1: Tak bude voda přepadat přes ten gumový vak. Pokud budou ty průtoky větší, tak neuvidíte nic. Ten vak bude vlastně úplně až na spodku na té spodní hraně na té betonové konstrukci a přesto bude přepadat voda.
2: Nový jez v Branticích je ale pouze malým dílem celé skládačky protipovodňových opatření, které povodí Odry na řece Opavě buduje. Další z nich je třeba v nedalekém Zátoru.
1: Tady vlastně dojde k rozšíření koryta, na pravém břehu vznikne zemní hráz a na levém břehu bude vlastně opevněné koryto.
2: Po levé straně teče původní koryto, to je široké zhruba 15 až 20 metrů.
1: Ano, ano.
2: O kolik se to tedy rozroste? Já vidím, že bagry jsou poměrně daleko od nás.
1: Tady zrovna v tomto profilu to je až těch skoro 100 metrů, kdy tady dojde k rozšíření.
2: Další prostor pro velké rozšíření koryta je na konci Zátoru a dál směrem na Brantice a tam povodí Odry už projektuje. Všechna opatření navazují na budoucí přehradu v Nových Heřminovech. Povodí Odry má stavební povolení získat do konce roku, říká mluvčí státního podniku Šárka Vlčková.
3: Věříme v rychlý a bezproblémový průběh samotného stavebního řízení.
2: Všechna protipovodňová opatření i s přehradou budou funkční nejspíše v roce 2033. Ze Zátoru Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7:45, probouzíme se do 14. zářijového rána. Je tady pondělí a svátek má dnes Radka.
1: Počasí.
0: Pranostika říká září, víno vaří a co nedovaří, říjen do peče. No, dnes bude deštivo, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji, v Žárové je polojasno, teplota se blíží ke 13 stupňům, vlhkost vzduchu je vysoká, 97%, napsal Tonda. Vikýřovice 12 stupňů, pošmurno, hlásí Jaroslav, a Břeťa dnes ráno napsal, že Štíty mají nízkou oblačnost 7 až 11 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu po dešti, a na Postřelmovsku prý rostou hodně hřiby osikové janci, tak to budu muset vyzkoušet.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Pro dotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
3: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, je tady pondělí, někteří se dnes vydají na nákup doplnit zásoby po víkendu. Když budete mít potřebné zboží vybráno, vydáte se zaplatit k samoobslužné pokladně nebo zamíříte ke klasické pokladně s obsluhou? No, někdo má rád samoobslužné pokladny pro rychlost a soukromí, další tvrdí, že přece není zaměstnancem obchodu a využije raději pás s živou obsluhou. Jak jste na tom vy? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji za vzkazy. Pojďme na další. Mám zásadu, do 10 položek bez pečiva, ovoce, zeleniny, alkoholu jdu na samoobslužnou, jinak jdu na pás k pokladní, protože bych na samoobslužce žádný čas nenahonil. Vzkaz od Michala ze Šumperku. Miluju samoobslužné pokladny, v klidu si to naskládám do tašky a šup pryč z toho šílenství. To už píše Jana z Hranic. Syna baví skenovat čárové kódy, tak musíme vždy na samoobslužné pokladny, napsala Petra z Mohy. Hlnice. Raději si vystojím frontu, než čekat, až mi ověří věk, odblokují nákup, zjistí, proč ta váha špatně váží, proč kód nesedí, píše Věra z Uničova. Člověk by je rád využíval, kdyby byli v dobré kondici. Pokud máte něco lehkého, třeba vanilkový cukr, pokladna se sekne. Alkohol to samé a pořád dokola někoho volat a připadat si jako nesvéprávný jedinec, to raději k normální pokladně. To je zkušenost Evy z Jeseníku. No a co vy, samoobslužná nebo klasická pokladna, která to dnes bude? Těším se na další vzkazy a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 8 hodin. Správci zámku v Čechách pod Kosířem nemůžou zahájit provoz nového přístaviště a půjčovny loděk. Podrobnosti ve zprávách v celou.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Zámek Čechy pod Kosířem je stále bez přístaviště s výletními loďkami. Olomoucké vlastivědné muzeum připravilo nové edukační programy pro školy. Fotbalisté Sigmy porazili v první lize Plzeň. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 21 stupňů. Hezké pondělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zámek Čechy pod Kosířem na Prostějovsku stále zůstává bez letošní plánované turistické atrakce. Zahájení provozu přístaviště s výletními loďkami na Velkém rybníku znemožňuje sucho, kvůli kterému vyschl přítok rybníku. Více kastelán Martin Váňa.
2: Když se to podaří samozřejmě do nějaké rozumné doby ten Velký rybník napustit, tak bychom minimálně nějaké pilotní lodičkování chtěli ještě letos zvládnout, ale doopravdy to je věc, kterou my nejsme schopni ovlivnit.
1: Prezident Petr Pavel bude stát v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně. Informovala o tom Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten už v červenci uvedl, že s Pavlovou účastí na dalším summitu nemá problém. Vláda přitom s prezidentem vedla o zastupování země dlouhé spory. Dnes taky premiér zamíří na Pražský hrad. S prezidentem proberou právě koordinaci zahraniční politiky. Nové edukační programy pro mateřské, základní a střední školy vytvořili pracovníci vlastivědného muzea v Olomouci. Výuka v jeho prostorách začíná právě dnes.
3: Nové programy propojí historii, společenská témata i přírodní vědy s hrou, objevováním a vlastní zkušeností. Podle lektorů Centra muzejní pedagogiky vlastivědného muzea pracují v programech se zážitkem, spoluprací a vlastní aktivitou žáků. Děti například zjistí, proč lidé začali používat peníze, budou pátrat po archeologických nálezech nebo natočí film o antibiotické rezistenci. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Fotbalisté Olomouce porazili v lize Plzeň na jejím trávníku 3-2 a posunuli se na třetí příčku v tabulce. O góly Sigmy se postarali Ghali, Tkáč a Sejk. Hosty nezastavil ani vlastní gól Sily na průběžných 1-1. Duel hodnotí trenér Hanáků Pavel Hapal.
4: Šli jsme do vedení, to nám hrozně pomohlo, ale jakmile jsme inkasovali branku, tak jsme měli z toho trošku takovou obavu, že se to bude překlápět na druhou stranu, ale hrozně nám pomohlo, když Kača dal, řeknu, dělovou ránu a nádherným gólem nás poslal do vedení 2-1, pak ten třetí gól, který jsme střelili, nám dal už trošku víc klidu, ale soustředili jsme se jenom na tu defenzivu.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekejte velkou oblačnost, přechodně se na většině území objeví déšť nebo přehánky, odpoledne se může vyskytnout i bouřka, v průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15 a povane slabý, přechodně mírný, severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na silnici 366 u Prostějova u odbočky na Smržice. Srazila se tam dvě osobní auta a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, přeji dobré ráno, před námi je nový týden, aby byl co nejlepší, nezapomeňte, nikdy se neptáme ženy na věk, muže na plat a živnostníka, kdy bude mít volno. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nám představí nejrychleji rostoucí dřevinu, už za chvíli s Martinem Písaříkem. A hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Michal Tučný a právě teď bude zpívat Palo Habera a hrát skupina Týma. Dobré ráno.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Nejrychleji rostoucí dřevinu nám právě teď představí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je minuta po čtvrt na devět a svátek má dnes Radka. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. No dnes bude během dne deštivo, teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bohdíkov, dnes ráno polojasno 12 stupňů, napsala Vlaďka. Zdena z Holubic píše, u nás je 15 stupňů, chystám se do obchodu, potom budu dělat obložené chlebíčky, žehlit prádlo a večer půjdu na setkání s Mirkem Kobzou. Užijte si ho. Chomoutov hlásí vykukující sluníčko. Otázka je, na jak dlouho. Teplota 15 stupňů, napsala Eva.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltéské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnou nudu.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. Prostějovská hvězdárna zavírá. Na konci září se budova návštěvníkům uzamkne definitivně. Akce se přesunou před budovu nebo do muzea v centru města. Důvodem je chystaná demolice a stavba nové hvězdárny s planetáriem.
2: Takže vy teď otevíráte okno, aby jsme tady na sebe lépe viděli.
3: Tady vlastně ten systém funguje, takže se otevře roleta na jižní straně, tak aby potom celá ta střecha mohla odjet směrem na sever a vlastně potom máme nad sebou volnou oblohu. Jsem hvězdář Jonathan Binder.
2: My jsme v pozorovatelně Prostějovské hvězdárny. Tohle, co tady teď vidíme, tak to všechno vy už brzy budete muset vystěhovat.
3: Přesně tak, největším oříškem bude tady naše největší chlouba, dalekohled D400, který bude sloužit dál, i když na jiném místě, na jiné hvězdárně, a to na hvězdárně v Úpici.
2: To vypadá, že to váží několik, možná stovek kilogramů, jak to budete stěhovat?
3: Bude na to potřeba technika, jeřáb a musí se to rozebrat postupně, jsou na to speciální, už vlastně nachystané i vyrobené součástky. Takže tento zvuk, který jde slyšet, tak to je takové srdce dalekohledu. Je to něco, čemu se říká hodinový stroj. Pohybuje tím dalekohledem proti směru zemské rotace tak, aby pořád mířil na jedno místo na obloze.
4: Já už s tím pohnu.
2: Takže teď se vlastně otáčí směrem ke slunci.
3: Tak, teďka z takzvané parkovací polohy ten dalekohled míří tam, kam jsem mu řekl přes počítač, a to je k naší nejbližší hvězdě, ke slunci, kterou tady přes den často pozorujeme.
2: Pozorovatelnu pracovníci hvězdárny už za pár dní vyklidí, akce ale budou pořádat dál na jiných místech. Pozorovat hvězdy budou lidé moct například z domku Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Pokračovat bude i program pro děti.
3: Kroužky pokračujeme dál v jejich činnosti. Máme jeden kroužek pro starší děti, ten se jmenuje Geminy, a pak kroužek pro mladší děti, hvězdárníček. Ty probíhají dál, i když v jiných prostorách. Ona ta náplň bude prakticky stejná. Takže to samé bude probíhat na muzeu.
2: Zájemci se navíc budou moct podívat i do zavřené budovy hvězdárny, říká ředitelka Prostějovského muzea Veronika Hrbáčková.
5: Počítáme s tím, že jednou měsíčně edukátoři budou na budově dělat komentované prohlídky, kde představí historii budovy, vysvětlí, jaký tam byl provoz v minulosti, jak byl složitý provoz v současnosti.
2: Olomoucký kraj už připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Demolice staré hvězdárny by měla začít příští rok. Stavba nové budovy za 390 milionů korun pak potrvá 2 roky. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: 54letý muž nepřežil v sobotu útok hmyzu v lese poblíž Karlovic v Jeseníkách. Po bodnutí vosou nebo sršněm se u něj rozvinula těžká alergická reakce, která vedla až k selhání krevního oběhu. Přes resuscitaci se ho nepodařilo zachránit, uvedl to mluvčí zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl. Další kolo blokového čištění ulic začíná tento týden v Uničově. Jako první přijdou na řadu ulice Pod Šibeníkem a Litovelská. Vedení radnice o tom informovalo v městském zpravodaji. Vláda dnes projedná návrh, který by umožnil lidem nechat se nově očkovat proti některým nemocem i v lékárnách. Novela o ochraně veřejného zdraví počítá s tím, že by tuhle možnost měli jen dospělí a byla by dobrovolná. Sport. Hokejisté Přerova nestačili ve třetím kole Maxaligy na Zlín. Na jeho stadionu prohráli 2-4. Hanákům nevyšla úvodní 20-minutovka, po které prohrávali už o 3 branky. Poté, co domácí Richard Jarůšek ve třetí třetině dovršil hattrick, však začali ztrátu dotahovat. Lukáš Žálčík dal 2 góly, ale další trefy už zubři nepřidali. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převládat velká oblačnost, přechodně s deštěm nebo přehaňkami. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se na silnici 44 před Libivou, když pojedete od Mohelnice. Je tam kyvadlový provoz jedním pruhem kvůli nehodě dvou osobních aut a kyvadlový provoz je i v Lázeňské ulici v Bludově na silnici 11H. Tam zase narazilo osobní auto do domu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Samoobslužná pokladna nebo klasický pás? Co máte raději? Za chvíli vaše další vzkazy a zkušenosti. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.
4: Nosím černý brýle.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl deváté, dobré ráno, je tady pondělí, někteří se dnes vydají na nákup, doplnit zásoby po víkendu, když budete mít potřebné zboží vybráno. Vydáte se zaplatit k samoobslužné pokladně nebo zamíříte ke klasické pokladně s obsluhou? No, někdo má rád samoobslužné pokladny pro rychlost a soukromí, další tvrdí, že přece není zaměstnancem obchodu a využije raději pás s živou obsluhou. Jak jste na tom vy? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a na Facebooky Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme se podívat na další vzkazy. V obchůdkách, do kterých chodím, samoobslužné pokladny nemají. Řeknu, co chci, prodavačka nebo prodavač mi to dá, zaplatím a jdu. Vzkaz od Michaly. Mám ráda lidský kontakt a samoobslužná pokladna mi na úsměv nijak neodpoví. To napsal Honza z Koutů. Jarda z Prostějova píše, nikdy samoobslužnou pokladnu a obchodní řetězce. Je to jen mlýnek na peníze, na straně jedné a na straně druhé nemalá úspora pro prodejnu na pokladních a hlavně oblbovák pro kupující, že to nějak dopadlo a uvidíme příště. Moderní hnus na nic. Benzínová čerpadla také kdysi obsluhoval určený pracovník a bylo čisto a klid a dnes rozlité pohonné hmoty pod autem, včetně nešťastníků, který neumí natankovat. Ne vše nové je vždy všeobecně dobré, píše Jarda. Jednou jsem byla u samoobslužky a ta vyzývala pána, načtěte prosím kód. A tak pán začal hlásit tlustá čárka, tenká, tenká, tlustá, píše Věra z Rapotína. V jednom obchodě jsem špatně vybrala na obrázku pečivo a byla jsem osočena z krádeže, tedy na samoobslužné pokladně. Mě už nikdo nikdy neuvidí, Helena z Olomouce. Rád chodím ke klasické kase, je tam příjemná prodavačka, se kterou se vždy zapovídám, píše Radek z Jeseníku. Tak děkuji za vaše vzkazy, držím palce, ať dnešní nákup proběhne s úsměvem a jste spokojeni ať u samoobslužné pokladny nebo u té s obsluhou.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, přejeme dobré ráno, za 2 minuty bude 8:45, svátek má dnes Radka, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří. No dnes bude během dne deštivo a teplota 21 stupňů. Jaké máte počasí? To jste také dnes ráno psali v SMSkách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Šumvald 15 stupňů, oblačno, chystám se sklízet dýně, napsala Eva. Lipová Lázně 13 stupňů, to už píše Ivan, děkuje rodině za hezký víkend. A Uničov 15,5 stupně, mraky, trocha sluníčka, asi brzy i déšť, napsala Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Prodotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
3: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po 4leté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.

0: A hrajeme písničky, které nestárnou. Kolej Albertov nám připomněl Petr Spálený a už se chystá Eva Farná. Dobré ráno, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Venku nás dnes čeká mírně sluníčko a během dne zaprší. Zítra bude převážně slunečno, no ideální čas vyrazit teď či zítra pracovat na naše zahrádky. Co můžeme ještě dělat? Tak je například nejvyšší čas k rozdělení trsů trvalek i k přesazení nově nakoupených rostlin z kontejnerů na záhony. Nyní je také vhodný čas pro vysazení jehličnanů a stále zelených dřevin z kontejnerů budou mít dostatek času do zimy zakořenit. Všechny jehličnany na zahradě vydatně zalévejme, potřebují nabrat vláhu pro zimu. Dnes to ale za nás snad zařídí příroda. Do země už potřebují usadit také jarní cibuloviny, no a já se dnes chystám vysadit zakoupené macešky. Čeká nás spousta práce, věřím, že radostné. Držím palce.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Šumperští zastupitelé dnes projednají výsledky hospodaření města. No více o tom už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli kolegyně Dita Vojnarová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Šumperští zastupitelé dnes projednají výsledky hospodaření města. Krnov spouští zmodernizovaný parkovací systém ve městě. V Přerově odhalí dalších 10 kamenů zmizelých. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 21 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. V Šumperku se dnes odpoledne sejdou zastupitelé města. Jejich jednání začíná v 15 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Rooseveltově ulici. Na programu mají zastupitelé například ceny města, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Zastupitelé na svém pondělním zasedání mimo jiné projednají výsledky hospodaření města Šumperka za první pololetí letošního roku, a to včetně přehledu daňových a nedaňových příjmů. Dále se budou zabývat stavem investiční výstavby a podmínkami pro udělení ceny města Šumperka za rok 2026.
1: Krnovská radnice dokončila výměnu parkovacích automatů. Zastaralé původní stroje už nebylo možné udržovat v provozu. Nový systém je plně funkční ode dneška. Nabízí třeba bezhotovostní platbu parkovného, ale i první půl hodinu zdarma, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Krnov je jedna parkovací zóna. Pokud řidič například na hlavním náměstí zvolí parkování zdarma na 30 minut, stihne si své záležitosti vyřídit za 10 minut, přejede na jiné placené místo, třeba k nemocnici, může zbývající minuty dočerpat tam. Stejný princip samozřejmě platí i v případě zakoupení delšího parkování.
1: Obyvatelé Přerova se dnes odpoledne můžou zúčastnit odhalení 10 kamenů zmizelých. Mosazné kostky v dlažbě připomínají jména obětí holokaustu a přerovského povstání na konci druhé světové války. Více mluvčí radnice Lenka Chalupová.
4: Slavnostní program, který připomene jména umučených, začne v 16 hodin u domu na horním náměstí číslo 12, kde bude odhalen kámen Václava Zmeškala. Následovat bude komentovaná prohlídka jednotlivých zastavení s historikem Petrem Sehnálkem, který účastníkům přiblíží osudy připomínaných osob i dobové souvislosti.
0: Sport.
1: Fotbalisté Olomouce porazili Plzeň. Na jejím trávníku zvítězili 3-2. V tabulce Hanákům po 8. kole šance ligy patří třetí příčka. A německý tenista Alexander Zverev ovládl poprvé US Open. Ve finále porazil na newyorském betonu domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Nejvýše nasazený hráč získal po letošním triumfu na Roland Garros druhý grandslamový titul.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě velkou oblačnost, přechodně se na většině území objeví déšť nebo přehánky, odpoledne se může vyskytnout i bouřka. V průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15 stupňů Celsia. A povane slabý, přechodně mírný, severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na silnici 44 před Libivou od Mohelnice. Srazila se tam dvě osobní auta a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To nejpodstatnější a nejdůležitější zůstalo. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Co se změnilo, je samozřejmě čas. Máme 4 minuty po 9. hodině a to znamená, že už začalo dopolední vysílání pondělní s datem 14. září. Také se změnil hlas, který vás bude provázet. U mikrofonu je v tuto chvíli Dita Vojnarová, která vám přeje samozřejmě dobrý poslech a slibuje návštěvu Šumperku, také bílé lhoty a pobyt ve školních lavicích. První 2 týdny výuky v novém školním roce za sebou mají žáci a studenti. Co všechno se za tu dobu dá zvládnout v první třídě, konkrétně v základní škole pro sluchově postižené, tak to se dozvíte už za pár minut. Tak si to s námi užijte.

0: Zvykat si na nové spolužáky, paní učitelku, nové prostředí i jinou náplň dne. Musí od 1. září všichni prvňáčci, i ti z Olomoucké základní školy pro sluchově postižené. Jak jim to jde, tak to se dozvíte z reportáže, kterou jsme s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc natočili přímo v jejich třídě.
1: Teď se půjdeme podívat do 1. A třídy k paní učitelce Renzové a k dětičkám, kteří už nás očekávají.
2: Marcela Václavková mě provází, já si tady odložím své věci. Máte na starosti základní školu, tedy i ty prvňáčky.
1: Ano.
2: Dobrý den. Ahoj. To je nádherně barevná třída a velmi decentní počet žáčků.
3: My jsme tady v takovém menším počtu, protože máme právě děti se sluchovým postižením, logopedickými vadami a tak máme vždycky lavice takto do oblouku, aby děti dobře slyšely, aby měly dostatek prostoru.
2: Alžběta Renzová stojí před svými žáčky 2 týdny školy. Co jste zvládli?
3: My jsme se zatím zvládli, myslím, trošku adaptovat, ale ještě to bude určitě pokračovat, protože pro děti je to velká změna. Zvykají si na hrozně moc věcí a určitě jsme zvládli už i trošku počítat.
2: To hledím.
3: No, spíš se na to připravit.
2: Napovědět mohou tabule, tak tady vidím ty počty. Máte včeličky, které vylétají z úlu od 0 až po 10 včeliček a na ústřední tabuli vítejte v 1. třídě, tak to tady ještě zůstává.
3: Ano, stále jsme právě v takovém vítacím období, bych řekla, kdy opravdu je to pro nás vlastně pro všechny nové, i pro mě, pro paní asistentku, všichni se společně seznamujeme a přemýšlíme, jak si to i možná nastavit v té třídě a jak to bude probíhat. Běhá celý ten školní rok.
2: Paní asistentka stojí nesměle ve dveřích.
3: Ano.
2: Dobrý den, mě moc těší. Co má na starosti paní asistentka?
4: Paní asistentka by měla pomáhat být pravou rukou paní učitelky a nějak se snažit, aby ta výuka probíhala co nejlépe.
2: Anička Marešková teď půjde ke kterému dítěti a proč?
4: A Anešce, protože se zrovna snaží otvírat okno a co by dělat neměla.
2: Tak i to musíte hlídat. Aha. Ahoj, Aneško.
5: Ahoj.
2: My jsme teď promluvili, nakolik je potřebná znaková řeč, znakový jazyk.
3: Znakový jazyk, správně jste použila, děkuju. Ono je to u každé třídy trošku odlišné. Tady u nás máme převážně logopedické vady, zrovna nám tady chybí žák, který má takové nejtěžší sluchové postižení z této třídy, s tím právě znakujeme. My to vlastně máme nastavené tak, že tady ve škole používáme totální komunikaci a to je to, že opravdu znakujeme u toho. Takhle možná já trošku taky znakuju, jak s váma mluvím, protože je to pro mě přirozené. Mluvím, znakuju, používáme obrázky, názorné předměty, propojujeme to, co se dá, aby ty děti porozuměly co nejvíce.
2: Toby, těšil ses do školy?
6: Jo.
2: A co už sebou máš?
6: Pastelku. Mám žákovka, knižku a deníček.
2: A Málko, jaké je to ve škole?
7: Dobrý.
2: Máš tady kamarády?
7: Jo.
2: Máte to trošku jinak než v běžné škole?
3: Určitě je to jinak, máme jiné učebnice, máme vlastně jiný vzdělávací plán, který je rozvržený právě v tom prvním stupni na 6 let a ne na 5. Potřebujeme ten čas, protože děti si jinak utváří slovní zásobu a trvá to prostě trošku déle ten proces. Ta práce probíhá trošku jinak.
2: Já jsem vám narušila hodinu.
3: My teď máme matematiku, budeme pracovat s beruškama. Můžete si nachystat fixy.
2: Zalisované papíry, tam různobarevné berušky.
3: A teď ode mě každý dostanete kartičku a nakreslíte přesně to, co je na té kartičce. Zkusíte spojit ty berušky. Ano? Jdeme na to?
2: Když se to nepodaří, tak se to dá utřít, nic se neděje.
7: Je to těžké.
2: Je to těžké, myslíš? Podívej, tak si to dej nahoru přesně tou modrou beruškou. Jaká to je barva?
7: Zelená.
2: Je to zelená. A kterou spojíš teď? Jaká to je?
7: Žlutá.
2: Výborně. Vy jste v podstatě hravá škola.
8: Ano, velmi. V podstatě to tak bereme, že ty děti to mnohem lépe přijmou, když je to formou hry. A opravdu pedagogové se snaží velice přizpůsobovat. Jsou neskutečně nápaditi a je vidět, že to prostě baví.
0: Ze školy pro sluchově postižené, konkrétně z 1. A, kde učitelé nejenom stojí, ale také dřepí, klečí, chodí a běhají. Z Olomouce, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Přestože jsme na začátku dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc zvolili pozvolné tempo, tak nám to teď Helena Vondráčková pořádně rozjela. Písnička, která se jmenovala Sprint, dozněla na našich vlnách a těšit se můžete na téma, které je blízké spoustě Čechů. Jak je to s houbami a konkrétně v Olomouckém kraji? Co houbaři nacházejí a porostou ještě? O tom budeme mluvit s mykoložkou Terezou Tejklovou.

0: O uplynulém víkendu by milovníci hub z regionu za normálních okolností mířili kromě lesu také do Šumperského muzea, kde v tento čas bývá pravidelně výstava hub. Letos zůstaly prostory prázdné. Výstavu nahradila poutavá beseda Mikološky Terezy Tejklové, která se na její přípravě pravidelně podílí. Nejen o tom, proč výstava nebyla, ale také kdy a jestli vůbec v Olomouckém kraji ještě houby porostou, tak o tom jsme si s ní povídali u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Je to podruhé v historii šumperské výstavy, kdy jsme ji zrušili kvůli tomu suchu. Já jsem tu situaci pečlivě sledovala, zvažovala jsem, jestli tu výstavu rušit nebo do poslední chvíle čekat. 3 týdny před výstavou, kdy se láme, jak se říká, ta situace, tak tady bylo napršeno pouhých 12 mm za celý srpen, což je strašně málo. A když se potom k tomu přidá ten vítr, tak opravdu je schopen během klidně jedné noci, kdy fouká, vysušit veškerou vláhu, co v tom lese byla.
2: To máme řešeno, proč výstava nebyla, proč vlastně máme smůlu. Vy jste měla krásnou besedu v Šumperském muzeu. Nicméně určitě nejvíc naše posluchače bude zajímat, dočkáme se ještě. A co by mělo přijít, abychom se vůbec dočkali?
1: Já samozřejmě dál sleduju ty srážky v Olomouckém kraji. Teď vlastně tady pršelo docela dobře. Bavila jsem se samozřejmě i s kolegy muzejníky a říkali, že ty první vlaštovky už se začínají objevovat. Jsou to ale zatím zejména hřibovité houby. Ty ostatní zatím ještě si dávají na čas. Ale už prý tu a tam třeba na hřebenech jsou vidět lišky začínající, tady jak se říká kuřátka, případně třeba muchomurka růžovka, kozáky, křemenáče, žampiony můžete potkat, ale naopak třeba rysce, holubinky a jiné druhy muchomůrek si ještě dávají na čas.
2: My, co sbíráme ty hřibovité houby, tak samozřejmě jsme rádi, že rostou, ale když se budeme bavit o těch lupenatých, znamená to, že oni jsou náročnější na tu vodu, nebo že prostě než se to podhoubí jejich jakoby obnoví, tak to trvá déle.
1: No je to strašně zajímavá situace, protože naopak na ty srážky jsou náročnější hřibovité houby. A většinou ty muchomůrky začínají růst ještě před těmi hřiby. A letos ta situace trošku zmátla i nás, mykology, protože opravdu je jako zvláštní, že v lese si nazbíráte košík hřibu, ale z těch jiných hub opravdu potkáte minimum a nevíme, proč to letos tak je. Je to trošku poblázněné.
2: Začínají se objevovat houby, které tady nikdy nerostly. Teď nedávno proběhlo, že vlastně se objevují hřiby, které jsou třeba původem z Kanady a podobně, tak budeme se s nimi setkávat stále častěji. Právě třeba houby, které rostly na jihu, tak teď už rostou i u nás.
1: Teď vlastně skutečně proběhl tiskem ten hřib štihlotřený, který je právě původem z té Severní Ameriky, přišel k nám asi z Polska. Bohužel položka dokladová neexistuje, neboť hřib byl sněden, typicky po Česku, ale v minulých letech jsme zaznamenali, že nám sem zase naopak přicházely houby třeba z jižní Evropy, to se dá poznat i v názvu, třeba se tady objevil Cortinarius mediterranensis, pavučinec středomořský, případně ty různé barevné hřiby, jako třeba hřib Dipejnův a tak dál, takže skutečně se sem ty druhy šíří, jenom z toho severu je to poněkud nezvyklejší, než z toho jihu s tím oteplováním.
2: Já se vrátím k tomu, jestli teda ještě nějaké košíky budou, jak dlouho by muselo pršet, aby vypukly ty pravé houbařské žně.
1: Teď stačí, když tu a tam zaprší a bude to spíš takový zahradnický deštík, než nějaký takový vytrvalejší, než prostě nějaký plavák, slejvák, co bude za 20 minut vlastně po něm, tak věřím, že i tady se dočkáme, protože jak jsem říkala, ty první vlaštovky už se skutečně dají na těch hřebenech najít.
2: A už se těšíte na to, že porostou i ty lupenaté houby?
1: No samozřejmě, že se těším, protože já nosím, když už donesu z lesa nějaké houby na jídlo, tak se mi občas smějí, že nosím hřbitovní směs, ale já mám ten barevný košík ráda, když tam není ta monotónní hnědá, ale je tam třeba nějaká dočervená holubinka nebo do oranžová, nějaký ten ryzec zase do oranžová, nebo třeba holubinka namodralá, hezky modrozelená, tak já tu barevnou variabilitu mám prostě v tom košíku ráda.
2: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Dnešní den, pondělí 14. září, se nám v podstatě teprve rozbíhá, přinese spoustu událostí a my je budeme mapovat samozřejmě, především tedy ty, které se týkají našeho Olomouckého kraje. A vy potom můžete po 17. hodině poslechnout, co všechno se stalo. To nejdůležitější vám právě v hodince mezi 17. a 18. nabídneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A teď jedna filmová.

0: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Pro dotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí, probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Je pondělí, to pravděpodobně víte, a my to ostatně na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opakujeme s datem 14.9., ale proč jsem zdůraznila právě to pondělí? Samozřejmě i dnes se už za pár minut vydáme do nejstarší historie panských sídel na střední Moravě. Tentokrát konkrétně zamíříme do Kopců v okolí Bouzova, do Lhoty, která proslula arboretem.

0: Rozhodně i v září stojí za návštěvu arboretum v Bílé Lhotě. Na okraji vedle jezírka stojí budova malého zámku. Dříve tam byla tvrz, která nás přivádí k dávnému šlechtickému rodu. Slovo má historik Tomáš Sommer.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Často nejsme schopni podchytit ty nejstarší dějiny těch objektů. A je to z toho důvodu, že nám chybí písemné prameny. Velmi často neproběhl ani pořádný archeologický výzkum, který ale většinou je schopný datovat pouze rámcově, zjistit dobu, před kterou musel vzniknout daný objekt nebo po které určitě vznikl. Bohužel u Bílé Lhoty nemáme ani tahleta přesnější archeologická data, takže můžeme vycházet pouze z písemných zmínek. A první nespochybnitelná zmínka, která zmiňuje tvrz jako municio, pochází až z první poloviny 15. století.
3: Kdy je první doložený šlechtic, který v Bílé Lhotě sídlil?
2: To se dostáváme zhruba o století dříve, do doby kolem poloviny 14. století, kdy se nám objevuje Zdislav ze Lhoty.
3: Dá se tedy předpokládat, že sídlil na té tvrzi?
2: Ano.
3: Zdislav ze Lhoty, Lhota patří k jedním z nejčastějších názvů našich vesnic a hned vedle Lhoty Bílé je Lhota Červená.
2: Dokonce Lhota s různými jinými částmi toho názvu je nejčastější vůbec toponymum. Nicméně tady máme v celku jistotu, že se jedná o naši Lhotu, tedy o Lhotu Bílou, protože je zmiňována v tom dokumentu, který potvrzuje tu držbu, jeho matka Anka z Řimic. A Řimic už tolik není a Řimice se nachází v podstatě hned vedle Bílé Lhoty. A i na základě dalších pramenů, které zmiňují příbuzenské vazby, je jednoznačné, že ten záznam z roku 1356 zmiňuje skutečně Bílou Lhotu, o které my se teďka bavíme.
3: Když byl teda ze Lhoty a ona byla z Řimic, tak to ještě nebyla žádná významná šlechta, nebo byla?
2: To je také docela zajímavá otázka. My se bavíme o sociální kategorii nižší šlechty. Respektive v této době ještě ta kategorie nebyla uzavřená, ale nejsou to příslušníci panských rodů. Nicméně zase z pozdějších dokladů, zejména díky dochovaným pečetím, víme, že se jednalo o rod, který používal jako znak kolo. A ta interpretace není jednoznačná, jestli se jedná o palečné kolo, tedy vlastně v podstatě převodní kolo typicky v mlýnech, nebo přímo o vodní mlýnské kolo. Ale každopádně tenhle ten rod, erbu kola, bez přehánění můžeme označit za jeden z nejvýznamnějších a nejpočetnějších na střední Moravě. Matka prvního známého majitele Bílé Lhoty, tedy Zdislava ze Lhoty, se jmenovala Anka z Řimic. To víme díky tomu záznamu z roku 1356, kdy právě syn se svojí matkou uzavřel majetkový spolek.
3: A Řimice jsou nedaleko Bílé Lhoty.
2: Rod erbu kola byl velmi početný. Známe velké množství jeho příslušníků, kteří drželi majetky v mnoha oblastech střední Moravy. Ty geografické souřadnice není úplně jednoduché vymezit, protože tomuto rodu ještě nebyla věnována soustavná pozornost, ale jedná se o Bílou Lhotu, Červenou Lhotu, Řimice, ale i Mírov, Slavoňov, mnohé další oblasti, třeba na Prostějovsku. Takže skutečně ten rozsah těch majetků byl obrovský. Nevýhodou velkého množství příslušníků byla roztříštěná majetková držba. Počet příslušníků toho rodu stoupal, museli se majetky dělit na menší a menší díly a tím pádem rod jako celek nikdy nepředstavoval výraznou kolektivní sílu.
3: Jak pokračovala ta linie z Bílé Lhoty?
2: Bílou Lhotu drželi příslušníci tohoto rodu i po husitských válkách, kdy zase naopak vidíme snahu scelit ty majetky, takže víme, že příslušníci tohoto rodu drželi Bílou Lhotu až do 15. respektive až do začátku 16. století.
3: No a více zase příště, kdy se s historikem Tomášem Sommerem vrátíme k zámku do arboreta v Bílé Lhotě. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Kina v Olomouci, Přerově, Prostějově nebo Štěpánově se o víkendu zapojí do akce, která se jmenuje Kino dny. A my vám k ní řekneme mnohem více v dalších zprávách na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc. A poté vás vezmeme do krásné přírody, užijeme si klidu a také pobytu se zvířaty, konkrétně s koňmi a psy. Představíme vám totiž Michálu Drozdovou. Tak zůstaňte ve spojení s vaším Českým rozhlasem Olomouc.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějovská hvězdárna se na konci září uzavře veřejnosti. V Uničově se dnes

0: sejdou zastupitelé. Olomoučtí fotbalisté porazili v šance lize Plzeň. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 21 stupňů. Pěkné pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Pracovníci prostějovské hvězdárny stěhují její vybavení do náhradních prostor. Důvodem je chystaná demolice budovy. V budoucnu ji nahradí nová s planetáriem. Program hvězdárny pro veřejnost a školy bude pokračovat. Pozorovat hvězdy budou moct zájemci například z domku Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Kroužky pro děti najdou zázemí v budově prostějovského muzea. Podle jeho ředitelky Veroniky Hrbáčkové zájemci budou mít taky možnost až do demolice hvězdárny nahlédnout do jejich interiérů.
1: Počítáme s tím, že jednou měsíčně edukátoři budou na budově dělat komentované prohlídky, kde představí historii budovy, vysvětlí, jaký tam byl provoz v minulosti, jak byl složitý provoz v současnosti, jak opravdu ta budova už dosloužila svému účelu, protože o jejím havarijním stavu se hovoří dlouho.
0: Poslední zasedání v tomto volebním období mají na dnešek naplánované městští zastupitelé v Uničově. Jednání začne v 16 hodin v malém sále městského kulturního zařízení. Politici se budou zabývat mimo jiné opravou střechy a konstrukce zimního stadionu. Kompletní program jednání je na webu radnice. Necelé 200 kin po celé republice nabídnou o víkendu vstup za 100 korun. Do akce nazvané Kinodny se 19. a 20. září zapojí promítací sály ve 141 městech. Například i kino Metropol v Olomouci, Hvězda v Přerově, Metro 70 v Prostějově nebo i kino ve Štěpánově u Olomouce. V programu najdou diváci jak premiérové filmy, tak oceňované dokumenty, říká předseda Asociace provozovatelů kin Dan Krátký.
2: Zkušeností vidíme, že spousta především jedno- a dvousálových kin rozšiřuje svůj hrací profil výrazně právě na 19. a 20. září, experimentuje se žánry a cílovými skupinami, ale zároveň testuje například i časy dopolední, testuje časy nočních míst a podobně, takže to zvyšuje pestrost, kterou to kino jako kulturní instituce nabízí regionu. Sport.
0: Fotbalisté Olomouce porazili Plzeň na jejím trávníku 3-2 a v tabulce jim patří třetí příčka. Domácí sice po vlastní brance sily srovnali skóre, trefy Tkáče a Sejka jim ale zařídili dvougólový náskok, který už pouze skorigoval domácí faul. Střelec druhého gólu Sigmy David Tkáč byl rád, že jeho tým přežil penaltu Lukáše Červa, který v nastavení první půle překopl bránu.
3: Samozřejmě je to důležitý. Trošku vás to i nakopne, když soupeř nepromění. Bylo to vlastně na konci prvního poločasu, jestli se nepletu, pak byl po chvilce hned konec, takže do kabin dostat gól by nebyl určitě příjemný. A v kabině jsme si o poločase něco řekli, myslím si, že jsme do toho dobře vstoupili v druhém poločase a pak jsme to dohráli. Počasí.
0: V Olomouci je teď slunečno, ale dnes čekejte na střední Moravě velkou oblačnost. Přechodně se na většině území objeví déšť nebo přehánky. Odpoledne se může vyskytnout i bouřka. V průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zdržíte se v ulici Padlých hrdinů v Kojetíně na silnici 367. Havarovalo tam nákladní auto a je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Pokračuje pondělní dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc, ve kterém vám v následujících minutách představíme dalšího hosta, který má rozhodně co říci. Michála Drozdová se v podstatě celý život pohybuje mezi koňmi a psy. Dokázala propojit svou velkou zálibu se zaměstnáním. Věnuje se totiž zooterapii, hyporehabilitaci a výcviku vodících a asistenčních psů. Před 15 lety založila s partou nadšenců spolek Prodotyk, ve kterém po boku zvířecích partiáků pomáhají dětem i dospělým s různým zdravotním znevýhodněním. Mimochodem, za svou práci získala nominaci na cenu Michala Langera, která se bude udělovat v závěru září v Olomouci. Michálu Drozdovou si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová, která vám samozřejmě přeje dobrou zábavu a dobrý poslech.

0: Bylo dříve kuře anebo vejce? To je známá a poměrně dost záludná otázka, která zdánlivě nemá řešení. Vzhledem k tomu, že naším hostem u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc je zakladatelka spolku Prodotyk z Lesnice u Zábřeha Michaela Drozdová, která se věnuje zooterapii, hyporehabilitaci, výcviku a poslušnosti, si tu otázku dovolím trošku upravit a věřím, že dostanu jasnou a jednoznačnou odpověď. Takže, co bylo dříve? Psi anebo koně ve vašem životě? Dobrý den.
1: Tak já si myslím, že v mém životě byly v rámci snů asi první koně, ale v rámci toho reálného života byly první pejsci, protože jsem vyrůstala v rodině cvičitele loveckých psů.
0: To se ale docela hodně rozšířilo, protože okolo vás už zdaleka nejsou jen lovečtí psi.
1: Tak já jsem začala potom po střední škole nakukovat do sportovní kynologie, takže jsem měla svého prvního belgického ovčáka, s kterým jsem dělala sportovní kynologii, a pak zhruba v 19 letech jsem odjela do Anglie, kde jsem rok dělala jako au pair a chodila jsem do takové jazykové školy, která byla v Bracknellu, a v tom místě, kde byla ta škola, těsně s tou budovou sousedila další budova centra výcviku vodících asistenčních psů, takže to bylo vlastně poprvé, kdy jsem sledovala jakoby na denní bázi ty cvičitele, jak chodí s pejskama a pracují s nima, a tam mě to hodně zaujalo, a potom, když jsem se vrátila zpátky do republiky, tak jsem se o tuhletu branži začala zajímat.
0: Dá se využít něco z toho výcviku loveckých psů a naopak z výcviku asistenčních a vodících vzájemně? Jsou tam styčné prvky?
1: Tak já jsem jakoby lovecké psy nikdy necvičila, spíš jenom jsem jakoby byla po ruce tátovi. Jako malá holka si pamatuju, jak jsem na takovém tom provázku tahala tu kachnu, právě vlečku pro toho loveckého psa, a chodili jsme s nima třeba na rybník, kde lovili ty kachny nebo přinášeli ty kachny a podobně, ale sama jsem jakoby loveckého výcviku se neúčastnila, ale v zásadě myslím si, že tím pojítkem všech psů a výcviku všech psů je práce vlastně s motivací. To znamená, pro loveckého psa je motivace to zvíře, které může přinést, následovat, lovit. Pro pasteveckého psa je to stádečko, pro nás jakoby asistenční pejsky a vodící psy je to ten kontakt s člověkem, ale tam je to o tom, že vy vždycky musíte nastavit tomu psovi to, aby ho ta práce bavila, to je společný jmenovatel, a pak už vlastně do té proměny v té rovnici dosazujete, ať už je to to lovení. Při sportovní kynologii je to zase třeba motivace balonkem nebo figurantem. Při výcviku těch vodících asistenčních psů je to právě práce s tím člověkem a kontakt s člověkem. U dalších pejsků to může být zase láska třeba k běhu, ať berete canicross, a z toho se vlastně vychází.
0: Kolik psů a jakých máte teď aktuálně doma?
1: Teď mám doma Marleyho, je to labradorský retriever, který se cvičí jako vodící pejsek. Mám doma Matea, což je belgický ovčák, který letos ukončil svou pracovní kariéru a už si bude užívat jenom jako důchodce, a to je pejsek, který má zkoušku jak vodícího, tak asistenčního pejska, a zároveň jsem s ním dělala i sportovní kynologii, jenom tak pro zábavu, a byl to můj na denní bázi průvodce na výšťkách na koni, takže je to pejsek, který po dobu té činné služby se mnou procházel všema těma divizema té práce jako takové, ale teď už si bude opravdu užívat jenom tady běhání po farmě a procházky.
0: Může být člověk v tomto oboru samouk? Přijde si na ty zásadní věci sám, když dobře rozumí těm psům?
1: Já myslím, že v zásadě ten, kdo má cit, si z té dané situace jakoby najít řešení a cestu, jak toho pejska něco naučit, tak ano, ale nemůžu říct, že bych byla jako samouk jako takový. Inspiruju se tím, že se dívám třeba na lidi, kteří pracují s pejskama, a ten výsledek té práce jejich se mi líbí. Často si třeba koukám na různé jakoby styly výcviku, ale určitě je to o tom, aby člověk dobře zvážil, co se hodí tomu jemu konkrétnímu psovi, tomu jedinci, psy a zároveň, aby si uvědomil, že na všechno je potřeba čas, protože v dnešní době je spousta online psích škol, seminářů a spousta videí, ale lidi často nechápou, že ten pes potřebuje začít systematicky a u nějaké té práce, kterou začnete, tak mu ji jako ukázat, rozvíjet a vydržet u ní, ale někteří lidé mají tendence skákat z jednoho stylu do druhého a naopak tomu pejskovi spíš tím uškodí, protože ho nenaučí pracovat tak, aby té práci rozuměl, ale když konečně začne fungovat jedním stylem, tak hned vidí někde něco, co ty lidi namotivuje a začnou to dělat obráceně a spíš to potom vede k tomu, že ten pejsek jakoby neví, čí je.
0: Říká Michála Drozdová, kdybychom nevěděli odkud, tak ze spolku pro dotyk je to krásně čitelné, protože ona má stylové tričko, na kterém je obrys koně a o koních se určitě budeme v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc také bavit.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc máme dnes hosta, člověka, který je neustále obklopen zvířaty. Vy už teď víte, že psi, ale k tomu také musíme přidat ještě koně. Michaela Drozdová, Prodotyk, to je spolek, který založila před 15 lety. Mimochodem, vy jste v srpnu měli výročí.
1: Ano, teď jsme měli krásné 15. výročí a před 15 lety jsme spolu s dvěma dalšími spoluzakladatelkami, což je Jana Balcárková a Adélka Šperlíková, založili tady tu neziskovou organizaci a chtěli jsme díky koním a pejskům pomáhat. Adélka byla moje klientka, která ode mě měla vlastně vodicí pejsky vycvičené a znali jsme se už několik let. A Jana Balcárková, tu jsem potkala taky, jakoby na úrovni toho, že byla mou klientkou, respektive její syn byl mým klientem, kterému jsme cvičili asistenčního pejska. A Janča zároveň byla ten, který, bych řekla, byl člověk, který viděl do hyporhabilitace asi nejvíc, protože už když jsme začínali, tak ona měla několikaletou zkušenost s úžasnou kobylkou Kódou, kterou si sama koupila už jako dospělou a sama si ji vycvičila k tomu, aby dělala aktivně hypoterapii pro jejího syna s postižením. Takže tady tyhle ty různé osudy nás spojily dohromady a motivovali k nás k tomu založit organizaci, která bude vykonávat takovéto poslání tou terapií zvířetem.
0: Prostory máte v obci Lesnice, místní někdy říkají Leznice, jsme nedaleko Zábřeha. Proč právě toto místo?
1: Tak Lesnice mě jsem zase tak nějak osudově přivála, protože jsem tady jednou jezdila na takovém krásném koníkovi a v prostoru, kde stojí farma, to bylo místo, kde jsem vždycky toho koníka jakoby vyvedla z té vesnice a nechala běžet po té louce a hrozně se mi to tady líbilo a jednou, když jsem tak toho koníka odsedlávala, tak jsem si říkala, že by se mi strašně líbilo tady postavit dům, respektive spíš farmu, takže jsem oslovila majitele a ti tehdy úplně úžasní mi vlastně umožnili tenhle ten prostor získat a vybudovat tady tenhle jakoby sen.
0: Už víme, kolik máte pejsků, kolik máte v současné době koní.
1: My kromě těch pejsků, o kterých jsem mluvila, tak tady máme ještě dva pejsky Flety, kteří jsou vlastně mého přítele, který je policista a má pejsky pro vyhledávání drog a výbušnin. Ale zároveň tady mám ještě jednoho pejska, kterého jsem zdědila, a to je český fousek a to je pejsek mého táty a je to pes právě lovecký, ale už se mnou chodí jenom na vycházky, protože tím, že nejsem myslivec, tak nemůže se mnou tu práci vykonávat. Takže my tady máme teď momentálně celkem 6 psů.
0: To jste mě překvapila.
1: Mluvila jsem o dvou, těch, kteří jsou bezprostředně pod mou práci, ale zároveň jsou tady ještě právě ti další, kteří jsou neodmyslitelnou částí farmy. Koní máme 5. Jsou to 4 z toho hyporehabilitační koně a jeden se připravuje, ale protože je trošičku vysoký, tak asi na hypoterapii jako takové nebude, ale bude na aktivity s využitím koní, protože nejsme dost vysocí na to, aby jsme při takovém koníkovi mohli tu hypoterapii vykonávat, ale je to kůň s úžasnou povahou, takže uvidíme, ještě mladňunkej, teprve se obsedá, takže ukáže čas, jak a do jaké míry ho budeme moct používat.
0: Co to znamená, že je vysoký pro naši představu?
1: Tak vzhledem k tomu, že náš tým je celkem malý, sice velký srdcem, ale malý vzrůstem, tak pro nás jsou třeba ideální koně do těch 150 cm kohoutkové výšky, protože když si představíte, ten klient potom sedí v úrovni našich ramen a tam ještě jste schopni po dobu 25 minut, kdy to dítě jako na tom koni řešíme, ty ruce v té výšce udržet, ale když by to byl koní, který třeba 1,80 m, tak už na něj nedosáhnem a na to dítě nahoru a už by to bylo pro všechny hodně složité.
0: Znamená to, že všichni vaši klienti jsou dětského věku?
1: Ne, máme tady vlastně děti, které s námi začaly, ale za tu dobu 15 let už jsou to mladé dívky a mladí chlapci, ale protože jedna i z mých jako takových přání je, aby tím, že vlastně děti vyrostou, tak neskončila ta pozornost a ta péče o ně, ale aby získali od nás A nebo bylo by to i mým snem jako vůči veřejnosti, protože když vlastně děti jsou ve škole, tak chodí do školy, chodí do speciální školky, je spousta aktivit, které na ty děti jsou zaměření a ty rodiče mají prostor jakoby odlehčení. Pak v momentě, kdy děti dochodí ty střední a praktické školy, tak spousta z nich zůstane těm rodičům doma, ale rodiče už jsou taky o spoustu let starší, ta dennodenní péče je namáhavá jak fyzicky, tak psychicky a už je podstatně méně aktivit pro ty mladé dospělé s postižením, takže mým snem je, abychom dokázali zastřešit nejenom děti, ale i ty, my, jak my jim říkáme, malí dospělí a v těch aktivitách pro ně pokračovat. Máme tady děti, které jezdí hypoterapie, ale zároveň ty malé dospělé, které buď jezdí hypoterapie, anebo parajezdectví.
0: Stane se někdy, že toho klienta musíte do té jízdy nutit?
1: No, určitě jsou situace, kdy třeba se nám děti zaseknou a nechtějí třeba spolupracovat, anebo je musíme trošičku jakoby přinutit, aby cvičili, tak jako je to s každým cvičením, které si člověk zažívá i zdraví, tak prostě jsou dny, kdy se vám nechce, ale můžu říct, že je to opravdu jakoby zřídka. A to hlavně kvůli tomu, že se nám podařilo poskládat úplně úžasný tým, který tou energií ty děti rozpohybuje.
0: A do toho týmu samozřejmě patří také dnešní host Českého rozhlasu Olomouc, Michaela Drozdová.

0: Přejeme vám krásné dopoledne. Povídáme si s Michalou Drozdovou, která rozumí psům i koním. Kdo jsou vaši klienti, respektive s jakým postižením za vámi docházejí děti a dospělí?
1: Přichází k nám děti s kombinovaným postižením, ať už fyzickým, anebo mentálním, a zároveň tak i ti dospělí. Důležité je, aby přišlo dítě na doporučení lékaře, a my i praktikujeme to, že každého půl roku máme aktuální lékařskou zprávu. To je pro případ, že by se v anamnéze toho dítěte něco změnilo a ta hyperabilitace by se stala kontraindikací. To znamená, že jsou to všechny děti, kterým zdravotní stav a i psychický stav a mentální úroveň toho dítěte dovolí těm dětem využívat tu hypoterapii a je pro ně ta hypoterapie přínosem.
0: Co všechno musíte znát, co musíte mít za sebou, abyste dokázala posoudit, který kluň je vhodný, který cvik, co dělat, jak postupovat?
1: Zásadní slovo má náš fyzioterapeut, je to úžasná paní, která s náma spolupracuje opravdu od začátku, jmenuje se Katka Klvaňová, má spousty kurzů, má spoustu kvalifikace právě i pro práci s dětmi, ať už je to Bobat, Vojtova metoda, a zároveň vlastně my jsme ji vyslali na několik školení v oblasti hypoterapie a hyporehabilitace, takže ona je ten, kdo nám posoudí lékařskou zprávu, vyhodnotí kvůli třeba rozsahu kyčlí, kvůli fyzickým předpokladům i kvůli tomu handicapu, nám vytipuje, jak širokého koně, jakou dynamiku chůze a jaký styl cvičení bude pro to dítě nejlepší. A na základě toho my potom sestavujeme krátkodobý i dlouhodobý plán a snažíme se s tím dítětem pracovat, ale třeba čas i ukáže, že třeba tato metoda není úplně vhodná a operativně ji měníme, ale vlastně snažíme se, aby ten posun byl jakoby co nejlepší a nejvhodnější pro to dané dítě.
0: Za tu dobu, kterou tuto práci děláte, co dokáže kůň?
1: Kůň dokáže uzdravovat, dokáže motivovat člověka k úsměvu, dokáže navodit takovou atmosféru, že to dítě není na žíněnce, ale cvičí. To znamená, neuvědomuje si, že teď aktuálně napíná svaly, posiluje střed těla, ale ono zatím jede, má třeba ručičky propletené v hřívě toho koně, povídá si s náma, my ho motivujeme třeba různýma pomůckama, aby dělal ty anebo jiné cviky. A ten kůň je vlastně prostředník, který dává často dětem, který nechodí, pocit toho chodícího člověka. Protože když si představíte, že se narodíte a kvůli handicapu se nemůžete postavit na nohy a nemůžete kráčet, tak často, když to dítě posadíme na koně a ten kůň se rozejde, tak jakoby my jsme dali nohy tomu dítěti, protože ten kůň tělu nastaví pocit chůze, který by jinak nezažilo, může kráčet a může vnímat pohyb, který by jinak na tom třeba vozíčku nezažil.
0: Odkud k vám přijíždějí klienti?
1: Klienti k nám přijíždějí tady z celého širokého okolí, protože hypoterapie je bohužel tak náročná z hlediska hodně aspektů, že těch center je málo, takže nám tady opravdu dojíždí děti, řekla bych, z celého Olomouckého kraje.
0: Pozná kůň své klienty?
1: Pozná, určitě ano, ale myslím si, že úplně ideálně se vždycky smějeme, že kuň pozná tu jednotku, takže mají načasované, kolik koleček se chodí, kdy se končí. Jakmile nám děti zavelí, že jdeme k rampě, tak koníci už aktivně přidají na tom kroku, takže určitě pozná, a máme tady koně, které chodí s náma od začátku, a to už bych řekla, že jsou takový profíci, že oni vlastně dostanou ten postroj a vyrazí a jdou.
0: Máte k tomu samozřejmě uspůsobené prostory. Můžete si dovolit vyrazit do přírody, protože ta je krásná okolo lesnice?
1: Tak bohužel do té přírody se nám úplně moc nedaří chodit, protože když si představíte, tak my to dítě nakládáme z rampy. Takže když ho naložíme z rampy, tak třeba dělali jsme s dětma, že jdeme tady uvozovou cestou na louku a zase zpátky, ale děláme to tak, aby jsme vyšli z rampy a na tu rampu se vrátili, protože ta hyporehabilitace je pro asistenty velice práce fyzicky náročná a tím, že by toho klienta zvedali na koně do toho metru a půl výšky, tak by si určitě odrovnali záda a ruce. Kdyby jsme třeba někde tady v přírodě měli rampu, tak by se dalo určitě jít, ale ono tam vstupuje spousta věcí a třeba dneska je problém to, že nám se to stává i když potom s koníkama jezdíme ven. Vy musíte zajistit bezpečný prostředí, to znamená, aby nám někde nenajel, což je teď velký nešvar, třeba elektrokolo na zadek těm koním, jo? Protože jsou to situace, kdy vy nikoho nevidíte, ale ty kola se pohybují velice rychle, nejsou moc slyšet a bohužel ti, co na nich sedí, často nedomyslí, že třeba když přistanou tomu koníkovi opravdu metr za zadkem a zabrzdí, takže se ten kůň může leknout a v momentě, kdy na ně máme ještě klienta, kterého nemůžeme jenom tak prostě sundat, tak by to byl problém.
0: Vysvětluje Michaela Drozdová, host Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám hezké dopoledne, povídáme si s Michalou Drozdovou, spolek Prodotyk, jsme v Lesnici nedaleko Zábřeha, ona se věnuje koním a psům. Mimochodem, vyjedete si jen tak na projížďku a vyjdete si jen tak na procházku se psem?
1: Určitě ano, pejsci jdou denně na hodinovou procházku určitě, aby si odpočali od té aktivní práce, to znamená, aby se opravdu proběhli, pohráli si, aby měli zdravý pohyb na čerstvém vzduchu. A koníci tak stejně. Kromě výkonu hyporehabilitace, která teď je třeba dvakrát do týdne jezdí hypoterapii, plus jednou do týdne se s nima pracuje a ještě třeba jednou za týden jdeme na výšku, to znamená opravdu jedeme třeba k řece, jedeme do lesa, aby se ty koníci proběhli, uvolnili se a získali takovou tu rovnováhu v té psychice. Takže určitě je to jako nedílná součást té práce toho hyporehabilitačního koně a psa ve výcviku.
0: Jak náročné a dlouhé je dostat toho psa do takového stavu, že ho můžete předat některému z klientů?
1: Tak vodič nebo asistenční pejsek začíná tím, že je rok v předvýchově, to znamená je u rodiny, která se o toho pejska stará do roka pod vedením toho mentora, kde se učí základní poslušnost, to, jak se chovat v bytě, cestovat dopravníma prostředkama a v roce, když ten pejsek udělá povahové a zdravotní testy a všechno je v pořádku, tak nastupuje do výcviku a ten trvá 6 až 8 měsíců. Poté absolvuje zkoušku a jde na týdenní předávání k tomu klientovi, které probíhá v místě bydliště toho klienta a pak ještě jde vlastně zkoušku součinnosti, to znamená ještě se potom zkouší, jak ten pejsek funguje s tím novým klientem, s tím novým páníčkem, jak jim to spolu jde a zároveň po dobu činné služby toho pejska pořádáme jednou za dva měsíce takové cvičící dny, cvičící odpoledne a teď třeba v pátek tak nás čeká intenzivka, víkendový intenzivní trénink klientů, držitelů vodicích asistenčních psů. Takže výcvik trvá vlastně skoro rok a tři čtvrtě a potom ale ten výcvik jakoby nekončí, protože ten pejsek se potkává v reálném životě v té práci s tolika ti situacemi, které můžou třeba pro něj mít zkušenost, že si pak třeba nemusí být jistý nebo je potřeba tam něco upravit, vyřešit, tak k tomu slouží ty tréninkové odpoledne a ty servisní intenzivní víkendovky, kde vždycky s těma klientama a pejskama pracujeme, aby vydrželi fungovat co nejlépe.
0: Co například cvičíte teď se svým labradorem?
1: Teď cvičím s labradorem už jednu z těch posledních fází, protože by se měl v říjnu předávat, takže už cvičíme výškové překážky, cvičíme hodně chůzi bez toho, aniž bych mu do toho vůbec nějak zasahovala, že už se pro něj tvářím tak, že nevím o té překážce, nevidím, nechám ho vyloženě, aby prostě věděl, že teď už je to na něm, takže teď už je to taková ta nejzodpovědnější fáze toho výcviku, kdy já už mu v ničem jako nemůžu pomoct, nechci pomoct a nechávám to na plně jeho rozhodovacích jakoby schopnostech, aby potom nebyl překvapený, že ten člověk mu nemůže pomoct, protože tu situaci nedokáže vizuálně vyhodnotit.
0: Co mě překvapilo, vy máte psí trenažer.
1: Máme psí trenažer a je to pejsek, který je v životní velikosti labradora. Říkáme mu Doty, protože když jsme pro dotyk, tak je to náš dotík a je to pejsek, který má na sobě postroj, má na sobě takový speciální řídítka a když třeba jezdíme na akce, tak si lidé z široké veřejnosti můžou zkusit nasadit klapky, vzít do ruky hůl, my jim dáme tady tohodle pejska a vlastně provádíme nějakou frekvenci, aby si ten člověk uvědomil, co asi ten klient, který je veden vodícím psem, zažívá, jak se cítí, jak může různé situace z okolí vnímat a jaký asi ten pohyb toho člověka v té tmě v úvozovkách je.
0: Co nejvíce zaskakuje ty vidící, kteří se na okamžik stanou nevidícími?
1: Spousta z nich třeba není bez toho vizuálního kontaktu schopní vůbec vyřešit, kde je doleva, kde je vpravo, kde je nahoře, kde je dole, což mě třeba často překvapuje. A spousta z nich se úplně bojí udělat ten krok do toho prostoru, který nemá vizuálně pod kontrolou. A jsou lidi, kteří třeba se tomu pejskovi oddají s nás, věří jim, ale jsou lidi, kteří opravdu se úplně zatnou a jdou tak, že každý krok vypadá, že pro ně bude jako pad do propasti, takže jsou to různé reakce, ale často ten člověk pak sundá ty klapky, když ho vedem třeba 10-15 minut a je opravdu jako spocený a úplně kouká, co to je a že se podívá vizuálně na tu trasu, kterou jsme ho provedli a nechápe, že tam tudy vlastně prošel.
0: Když toho psa máte tak dlouho u sebe, předává se jednoduše dál?
1: Je to asi nejtěžší fáze, ale nejenom nás cvičitelů. Řekla bych, že to je jedna i z rozhodovacích takových těch podmínek, kdy člověk třeba chce si vzít psa do předvýchovy, ale ví, že by potom nebyl schopný ho v roce odevzdat, že by mu to trhalo srdce, tak my do toho musíme jít s tím, že ten pes k nám jde jako student, jde k nám na ten rok, anebo jde k nám v případě toho výcviku na těch 6 až 8 měsíců, ale pak půjde dál. Určitě mi pomáhá to, že mám své vlastní psy a mě teda hodně pomáhá i to, že si můžu vybírat klienty. To znamená, vím, že ten pes se bude mít dobře a s drtivou většinou těch klientů jsem po celou dobu života toho psa v kontaktu a vídám je. Takže jakoby pořád toho psa mám tak nějak pod dohledem a mám možnost se s ním vidět.
0: Říká Michaela Drozdová, kterou hostíme v Českém rozhlase Olomouc.

0: Když si zadáte do vyhledávače na internetu jméno Michaela Drozdová, která je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc, tak se dozvíte, že ona byla v letošním roce nominovaná na cenu Milana Langera za celoživotní přínos v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením nebo jiné práce ve prospěch osob se zdravotním postižením. Ty ceny se budou předávat 29. září v Olomouci, takže to, co děláte, má smysl a má výsledky. Určitě potěšilo.
1: Tak mě tak nějak potěšila celkově ta nominace. Já jsem byla hodně překvapená, když mi ta nominace přišla. Určitě to člověka jakoby zahřeje na srdci, ale já bych chtěla říct, že ta nominace je na mou osobu, ale za mnou stojí celý tým. Pro dotyk není Michaela Drozdová, ale pro dotyk je celý tým, ať už beru zakladatelky toho sdružení dneska spolku, tak beru celý tým, který je prostě úžasný a spojuje to lidi s obrovským srdcem, kteří, i když třeba to někdy nebylo lehké a už jsme neměli sílu a byly to takové ty náročnější období, tak byli právě ti, kteří stáli po boku a řekli, pojď, jdeme, zvládneme to a půjdeme dál. A obrovský dík patří Míše Chytilové, která pomáhá s fundraisingem, protože bavíme se tady o koních a o psech. Ale v momentě, kdy my dojezdíme hypoterapie a dopracujeme s klienty s pejskama, tak nás čeká ještě nedílná součást nezisku a to je financování. A je to obrovský objem práce, který ve své podstatě není vidět, ale a bez něj by to vůbec nešlo, protože jsou to hodiny a hodiny a za počítačem, za telefonem, hodiny vymýšlení, takže celý ten tým pro dotyku je obrovské pucle, které funguje jenom díky tomu, že se takhle krásně poskládá a zapadne do celku, který dovolí posadit ty děti na koně a tomu klientovi se chytit vodítka a jít.
0: Kam jde Michaela Drozdová, když nemůže, když je toho moc?
1: Vezmu si koně, sednu si na koně a jedu se tady projet, protože opravdu to prostředí je tady nádherné, takže jsou tady krásné výšky lesem a je tady nádherné prostředí, takže určitě po boku psa, v sedle koně, někde do lesa, kde nejsou lidi.
0: Tady znamená v lesnici, kde tedy spolek pro dotyk najdete, kdy vás naposledy některé z vašich zvířat pobavilo a rozesmálo.
1: Tak zrovna třeba dneska, protože ještě ráno jsme byli cvičit ve frekvenci, tak když jsem Marleyho pustila po sídlišti volno, protože aby znal, že se bude venčit třeba někde v rušném prostředí, tak nám v ústrety vyrazil velký černý kocour a šel se na nás podívat. Takže mě pobavilo, jak na něj Marley koukal, pak se koukal zpátky na mě a přemýšlel, jestli je to nějaká past. Ale krásně to zvládl, přišel vlastně za mnou a potvrdil to, že toho vodícího pejska hned tak něco nerozhodí.
0: Mají zvířata smysl pro humor?
1: A já myslím, že mají smysl pro humor. Někdy jsou to situace, kdy už jako si člověk myslí, že má něco pod palcem a ten pejsek nebo kuň mu ukáže, že má svou hlavu a dokáže si tam vnést svůj názor a to někdy bývá opravdu veselé.
0: Je to 15 let, co jste se rozhodli dát to dohromady. 2. srpna letošního roku jste měli výročí. Kam dál?
1: Kam dál? No, já si myslím, že my jsme třeba za poslední roky udělali hodně práce s tím, že se nám podařilo vybudovat zázemí, o kterém jsme dlouho sněli, i když jsme bohužel nedosáhli na krytou jezdeckou halu, která by nám umožnila jezdit bez ohledu na počasí, ale máme aspoň jízdárnu, kde máme písčitý povrch, kde můžeme ty koně připravovat bez rizika, že uklouznem, že spadnem, a to i v období, kdy opravdu prší a klouzneme, anebo kdy je třeba mráz a zase to prostředí není úplně bezpečné. Takže tady to je pro nás velký milník. Kam dál? Příští rok budeme pomalinku řešit nového koníka, který by měl být nástupcem za ty koníky, které nám stárnou. Takže určitě se budeme pomalinku porozhlížet po vhodném zvířecím adeptovi. A co se týče vodících asistenčních pejsků, tak máme už klienty, kteří čekají na pejsky, takže se budeme těšit, že příští rok a i tenhle rok vlastně další naši klienti obdrží svého nového životního parťáka.
0: A kdybych měla nevychovaného psa a bydlela tady někde v okolí, můžu zavolat, abyste mě ho vychovala?
1: To vždycky říkám, že v sebeobraně, ale protože se hodně pohybuju jakoby s pejskama po ulicích, tak mě kontaktovali lidé, víte, my máme pejska, nebo známí si pořídili pejska a mají problémy, takže jsem udělala 2 cvičící dny, to znamená, mám cvičák v Zábřehu a cvičák tady na farmě přímo a v úterý odpoledne a ve čtvrtek dopoledne se věnuju veřejnosti a jejich psím mazlíčkům a učíme je takovou tu základní poslušnost a kdo se dál chce třeba věnovat potom nějakým dalším aktivitám, tak vlastně loni skládalo několik pejsků ze cvičáků zkoušky kanisterapeutské, aby se dál mohli věnovat kanisterapii a přítel se zabývá výcvikem pejsků ve stopařině. Má tady tým lidí, kteří pracují s pejskama, učí se s něma stopy a zároveň tady chodí i pár pejsků na obrany.
0: Velmi široký záběr má Michaela Drozdová, zooterapie, hyporehabilitace, výcvik asistenčních a vodících psů a ještě vám může dát dobré rady, pokud nezvládáte svého psího společníka. Byla hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové. Tak ať se daří a ať vše probíhá podle plánu a pozdravujte svůj tým. Nashledanou.
1: Děkuju moc a přeju krásný den.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomouc na Facebooku. Staňte se našimi přáteli, prohlédněte si fotky z natáčení, pojďte si s námi povídat. Jsme na Facebooku s vámi. Český rozhlas Olomouc, vaše moravské rádio.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Zámek Čechy pod Kosířem je stále bez přístaviště s výletními loďkami. V ulicích Uničová začne tento týden blokové čištění. Zemřel bývalý fotbalový brankář a odchovanec Němčic nad Hanou Luděk Mikloško. Odpoledne čekejte velkou oblačnost a teploty do 21 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Zámek Čechy pod Kosířem na Prostějovsku stále zůstává bez letošní plánované turistické atrakce. Zahájení provozu přístaviště s výletními loďkami na Velkém rybníku znemožňuje sucho, kvůli kterému

0: vyschl přítok rybníku. Více kastelán Martin Váňa.
1: Jestli se to podaří samozřejmě do nějaké rozumné doby ten velký rybník napustit, tak bychom minimálně nějaké pilotní lodičkování chtěli ještě letos zvládnout, ale doopravdy to je věc, kterou my nejsme schopni ovlivnit.
0: Další kolo blokového čištění ulic začíná tento týden v Uničově. Jako první přijdou na řadu ulice Počíbeníkem a Litovelská. Vedení radnice o tom informovalo v městském zpravodaji, ve kterém zájemci najdou podrobné informace o dalších lokalitách a termínech prací. Roste zájem o doučování, ať už kvůli prospěchu nebo k přijímacím zkouškám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Více jí mluvčí Vít Hněvkovský.
2: Ale není to tak, jako že by se mohl přihlásit kdokoliv do toho programu, ale je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip na někoho, že vědí, že ze sociálně slabé rodiny, a jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
0: Pomoc s doučováním nabízí třeba i Člověk v tísni, Drop-in, nadace Terezy Maxové a další. Kapacity ale bývají často naplněné a je třeba se o pomoc přihlásit včas. Sport. Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško, rodák z Prostějova, který s kariérou fotbalového brankáře začínal v Němčicích nad Hanou a nyní působil jako šéf sportovního úseku Baníku Ostrava. Podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. O těžké nemoci mluvil Luděk Mikloško pro Český rozhlas loni v lednu.
3: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval. Řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jako na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha a vlastně mezi tím vlastně mi vyrostl ve spodní části v pánvi prostě obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče. Počasí.
0: Odpoledne čekáme na střední Moravě oblačno, přechodně až zataženo a objeví se i přehánky. V průběhu večera bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 10 až 14. A povane mírný severozápadní až severní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na prvním kilometru na dálnici D48 u Bělotína ve směru na Frýdek Místek. Je tam odstavené nákladní auto.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Díky Českému rozhlasu Olomouc jste měli před pár minutami možnost poznat Michalu Drozdovou ze spolku Pro dotyk. Pokud jste povídání s ní neslyšeli celé, už teď ho najdete v audioarchivu. To se stačí podívat na naše webové stránky, tedy olomouc.rozhlas.cz. 4 minuty po 11. hodině znamená to, že jsme vstoupili do dalšího času našeho pondělního dopoledne s datem 14. září a kam vás pozveme teď? Budeme se ohlížet za leteckou podívanou k oslavě 80. Šumperského aeroklubu. Mimo jiné sluší se dodat. Tak dobrý den a dobrý poslech.

0: sobotu 12. září se konal na letišti u Šumperka letecký den na oslavu 80. výročí místního aeroklubu. Ve vzduchu byla k vidění letadla i parašutisté.
1: Spousty let sem jezdíme. Tady ze Šumperka. A i s dětima, a i sami. Noučatama. Počasí nám vyšlo. Není na co si stěžovat.
2: Je to můj koníček, létám z modely, takže všeobecně létání miluju a dozvěděl jsem se, že to tady bude a mám to navíc blízko z Jeseníku.
3: Máme tu zasloužilého člena zdejšího aeroklubu Pavla Lázničku. Kdy jste přišel sem na letiště poprvé?
4: To bylo někdy v těch mých 15 letech, do 54. ročník, před mnoha lety, tak to řeknu zkráceně.
3: Co to obnáší být členem aeroklubu, jenom to létání?
4: Je tam i další činnost, že se musí to letiště nějakým způsobem udržovat, to samý ta technika.
3: Kdybyste měl říct, co vůbec znamená pro Šumperk, že tady to letiště má?
4: Je to letiště pod horama, takže jsou tady okruhy na vyhlídkové lety, co se týká hor, jeden okruh, pak je to tady zámky, hrady, Bouzov, Úsov.
3: Jak dlouho to odtud trvá na Bouzov nebo na Úsov tím letadlem?
4: Tak je to otázka takové půl hodiny ten okruh, ať už je to ta Cessna Hornoplošník nebo tady ten Zlín 43.
3: Čím vy jste létal?
4: Větroně.
3: Je to za ta léta na tom Větroni pořád stejné nebo se to mění to létání?
4: Ne, naprosto stejný. Základ všeho létání je naučit se start a přistání a myslím si, že to jsem si odnesl i do normálního života, že člověk za volantem, když to potom stáhnu na řízení teďka, vyřešit fůru krizových situací.
5: Jiří Mošna.
3: A vy jste odkud dorazil?
5: Z Kanady, Vancouver na pacifickém pobřeží.
3: Jaká je vaše souvztažnost s tímhletím aeroklubem?
5: Rodina. Tady mám sestry a jejich rodiny. Přátelé taky, jako například Pavel, Franta.
3: Jak jste se dostal do Kanady letadlem?
5: Sedli jsme na motorky, dostali jsme povolení je do Maďarska, potom do Slovinska, tenkrát Jugoslávie. Udělali jsme 180 stupňů otočku do Rakouska a odtud nám dali letadlo, jako velké letadlo, a letěli jsme do Toronto.
3: Co to bylo za akci?
5: Tu nám pomáhali uprchlíků tenkrát, 68.
3: Takže vy jste emigroval před politickým režimem, před okupací?
5: Ano, hned jsme utekli.
3: Jaké to potom bylo v té Kanadě? Jaké byly ty začátky?
5: Nám pomáhali, ohromně nám pomáhali, dávali nám, dali nám hotely a dali nám, pokud si vzpomínám, $10 na den, což tenkrát bylo hodně. No pak nám zařídili domy, kde jsme jako bydleli, platili za všechno, takže nám pomohli úžasně. Pomohli nám najít práci a naučit se anglicky a takže za rok už jsem byl schopen komunikovat dobře s lidmi a našel jsem práci velice rychle.
3: Jak vnímáte Českou republiku, když sem přijíždíte z vašeho kanadského domova?
5: To se hrozně změnilo. Spousta věcí se mi líbí, ale spousta se mi nelíbí. To staré se mi líbilo. Hlavně letiště. Letiště pro mě bylo tenkrát parta tady. Tady jsme přišli a bavili jsme se a pořád se tady něco dělo. Polítání se dělo a tak dále. Jinak to je to samé, jak v Kanadě už tady. Akorát trochu obtížnější řídit auto tady. Kvůli tomu starému systému cest a tak dále. No.
3: V Kanadě jste našel taky takovou partu?
5: Ve Vancouver ano, okamžitě. Protože Vancouver v té době, v 69. bylo místo, kde lidi, včetně Kanaděn, přijížděli, to znamená z druhé strany Kanady, to byl ten Atlantický oceán. A tam každý hledal někoho. Protože byli všichni noví, tak 50% lidí, všechno. Bylo tam hodně tenkrát amerických, jak se jim říkalo, draft dodgers, ty, co nešli do Vietnamu tenkrát, úžasný. Já si vzpomínám, to byly krásné doby.
3: Ze šumperského letiště Aleš Spurný, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
4: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
5: To si musím napsat, abych na to nezapomněl.
4: Jo.
3: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jak jste měli možnost slyšet ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a nejednou, Aeroklub Šumperk oslavil 80, a to velkolepou podívanou. Vy jste si mohli poslechnout reportáž před malou chvíli, ale když zabrousíte, kliknete na rozhlasový Facebook, tedy Facebook Českého rozhlasu Olomouc, tak tam najdete celou řadu fotografií a také videa, takže se k tomuto mimořádnému okamžiku, k této oslavě, můžete ještě vrátit. A když už tam budete, tak se třeba podívejte, jak to vypadalo o víkendu v Náměšti na Hané, kde probíhaly dožínky. Co se týče aktuálního programu, máme za 11:30. Měnící se klima může změnit i chuť českého piva. Sucho a horko totiž ohrožují chmel. Vědci ale mají recept, jak ho chránit. A vám už došlo, že tento recept nabídneme v našem vysílání za chvíli.

0: Vědci z Akademie věd pracují na zachování tradiční chuti českého piva. Zkoumají geny, které chmelu pomáhají odolávat suchu, vedru i chorobám. Právě ty mohou snižovat jeho výnos a měnit obsah hořkých a aromatických látek. Cílem je vyšlechtit odolnější odrůdy, které si přitom zachovají vlastnosti důležité pro chuť a aroma piva.
1: Tohle je vlastně žatecký poloraný červeňák, odrůda, která má dlouholetou tradici v České republice.
2: Ukazuje mi vědeckou chmelovou zahrádku Lucie Horáková z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.
1: Je to hlavně aromatická odrůda, využívá se v pivovarnictví po celém světě.
2: My tady teď stojíme za vaším pracovištěm, visí tady z 3metrové výšky. Tak je zajímavé, že je tady i nejeden uschlý lístek, jak ten chmel zvládá současné klimatické změny a velmi suchá a horká léta a podobně.
1: Na chmelnicích, ať už v žatecké oblasti, nebo například v oblasti Kokor a Prosenic, tak ten chmel potřebuje velké množství vody, což letošní léto nebylo úplně příkladem.
2: To potvrzuje i předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský.
3: Ta voda jednoznačně nám chybí, teplota byla hodně vysoká, ten chmel není na to zvyklý.
2: Vědci tak pracují na šlechtění nových odrůd i vylepšování stávajících. Jinak podle Horákové hrozí, že ztratí důležité vlastnosti.
1: Může to ovlivnit to spektrum těch sekundárních metabolitů, které jsou důležité právě při výrobě piva.
2: No a nyní se teda z exteriéru přesuneme do interiéru a teda do vaší laboratoře.
4: Místnost, ve které pěstujeme ten chmel bez přístupu bakterií, virů, hub a tak dále.
2: Ukazuje mi kultivační místnost Vojtěch Huděček z Biofyzikálního ústavu.
4: To znamená, že na tom živném médiu roste jenom ta rostlina.
2: Držíte teď v ruce takovou krabičku, dole je médium. Vypadá to trošku jako takový rosol a z toho roste malinkatá chmelová kytička.
4: Je to živné médium, ve kterém jsou všechny látky potřebné pro život té rostliny.
2: Dá se říct, že jeden malý gen nebo jedna nějaká modifikace genu může ovlivnit teda jeho chuť a odolnost?
4: Přesně tak. Ono vlastně tím, že ta rostlina se ubrání stresu, tak tím my zajistíme, že bude vyšší výnos a pravděpodobně taky i lepší složení těch obsahových látek, které chceme mít v tom pivu.
2: Cílem je tak podle vědců rostlina, která zvládne lépe stres, ale zachová si svůj výnos i vlastnosti, aby se s měnícím klimatem nemusela měnit i chuť českého piva. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltéské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc, který posloucháte i teď 2 minuty před 11:45, vás informuje, také vám radí, také se vás snaží dozdělat a pochopitelně také pobavit. Nabízíme písničky, které dobře znáte, můžete si s námi zaspívat. Je toho hodně, ale také do těch písniček můžete zasáhnout i vy sami. Třeba už po 12. hodině, kdy budeme hrát pro radost, budeme rozdávat písničky třeba vašim blízkým, rodině, přátelům, tak nezapomeňte na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51. Na to můžete poslat vzkaz klidně už i o tomto čase, kdy se společně budeme těšit na babské rady. Tušíte, proč je dobré dávat žampiony do ledničky? No tak odpověď uslyšíme za okamžik.

0: Evropské rady.
1: Díky šampionům z obchodu si jejich chuť můžeme užívat celý rok. Pokud je ale hned nebudete zpracovávat, rozhodně je nenechávejte v mikrotenovém sáčku nebo plastové misce. Dejte je nejlépe do papírového sáčku a uložte do chladu a temna. Dalším nejlepším způsobem je zamražení. Pro toto uchování vyberte žampiony bez hnědých skvrn. Ty dobře očistěte a papírovou kuchyňskou utěrkou před zamrazením osušte. Plátky žampionů se dají také usušit, ať už na sítech rozložených na topení, či přímém slunci, případně v sušičce nebo v troubě. Že jsou houby dokonale usušené, poznáte tak, že se plátky budou lehce lámat. Usušené houby patří do zavařovacích sklenic s dobře těsnícím víčkem. Při dobrém skladování vydrží i 3 roky. A ještě recept na nakládané žampiony. Stačí čerstvé houby naložit na 2 dny do okurkového nálevu. Získají pikantní chuť a skvěle pak doplní zeleninové nebo tistovinové saláty.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: po uši.
1: Časy se mění, to je pravda, protože hodiny neustále ubíhají a tak už teď ukazují 11.52. V Českém rozhlase Olomouc pomalu, ale jistě vlastně teď už možná trošičku rychleji připravujeme další zpravodajskou relaci, abyste se dozvěděli, co se děje hlavně v našem kraji. Mimochodem, Olomoucký kraj připravuje výběrové řízení na stavbu nové prostějovské hvězdárny. I o tom budeme mluvit a přidáme třeba i informace o počasí. Tak zůstaňte i nadále s námi, to si přeje nejen Dita Vojnarová.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 12 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Šumperští zastupitelé dnes projednají výsledky hospodaření města. V Uničově se dnes naposledy v tomto volebním období sejdou městští zastupitelé. Olomoucké hejtmanství připravuje výběrové řízení na stavbu nové hvězdárny v Prostějově. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Řidiči ode dneška neprojedou Přerovskou místní částí Dluhonice. Dělníci tam začali opravovat zhruba půl kilometru dlouhý úsek silnice. Akce je součástí státních kompenzací za stavbu dálnice D1 nedaleko dluhonických domů.
2: Vyfrézování a položení nové asfaltové vrstvy má trvat zhruba do konce listopadu. Úplná uzavírka se týká i autobusových spojů. Náklady necelých 6 milionů korun hradí Olomoucký kraj. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: V Šumperku se dnes odpoledne sejdou zastupitelé města. Jednání začne v 15 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Rooseveltově ulici. Na programu jsou například ceny města, pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Zastupitelé na svém pondělním zasedání mimo jiné projednají výsledky hospodářství.

0: Město Šumperka za první pololetí letošního roku, a to včetně přehledu daňových a nedaňových příjmů. Dále se budou zabývat stavem investiční výstavby a podmínkami pro udělení ceny města Šumperka za rok 2026.
1: Poslední zasedání v tomto volebním období mají na dnešek naplánované městští zastupitelé v Uničově. Začne v 16 hodin v malém sále městského kulturního zařízení. Politici se budou zabývat mimo jiné opravou střechy a zimního stadionu. Kompletní program jednání najdete na webu radnice. Olomoucký kraj připravuje výběrové řízení na stavbu nové prostějovské hvězdárny. Zhotovitel akce chce vybrat letos. Bourání staré hvězdárny začne příští rok. Stavba nové s planetáriem za 390 milionů korun potrvá 2 roky. Pokračuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
2: Nová hvězdárna bude mít kapacitu pro asi 200 osob, jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Vnitřní dispozice bude obsahovat observatoř, pozorovatelnu, počítačovou laboratoř, výstavní prostor, planetárium, přednáškovou místnost, exteriérové kino, společenské a technické zázemí. Sport.
1: Tenistka Kateřina Siňáková oslavila po triumfu na US Open 200. týden v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě. Před ní už je jen Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Novou první hráčkou světa ve dvouhře je singlová šampionka posledního Grand Slamu sezony Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V čele mužského pořadí zůstal Ital Jannik Sinner, přestože v New Yorku nestartoval. Počasí. Odpoledne bude oblačno, se deštěm a přeháňkami můžou se objevit bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 12 stupňů, fouká slabý západní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, ráno místy mlhy. Teploty 19 až 23 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 14 a slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala na Prostějovsku za Hluchovem na cestě do Kostelce na Hané. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Jezdí se tam kivadlově jedním pruhem. Nákladní auto bouralo v Kojetíně na Přerovsku. Nehoda se stala v ulici Padlých hrdinů. Jezdí se kivadlově jedním pruhem a nákladní auto s defektem budete mít na D1 za Přerovem směrem na Ostravu. Stojí za 286. kilometrem na úrovni Prosenic.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Radka, Jolana a Ludmila, 3 jména aktuálních dnů a inspirace pro písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, které v pondělí 14. září otevírá Tomáš Kedzior. Volejte nám do studia na 221 555 444, pište SMSky na linku 723 70 33 51. Písničky na přání až do 13 hodin.

0: Českém rozhlasu Olomouc paní Eva ze Zavadilky. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, vám přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem milým posluchačům. A já bych touto cestou chtěla ráda poděkovat za všechna přání k mým narozeninám. Moc si toho vážím, byla jsem z toho úplně na měko. A hlavně bych chtěla poslat dneska tuto písničku ke krásnému výročí svatby Květušce a Pepovi Leibnerovým do Loštic. Květuško a Pepo, hodně lásky, štěstí, zdraví, ať život vás stále baví, každý malý dárek a každé přání, ať splňuje vaše očekávání. To vám ze srdce přeje Eva s Laďou. A ještě si můžu dodatečně bych chtěla popřát Maruškám, protože to se nedalo dovolat. Tak je to Maruška Rozmanová, Maruška Cimrmanová z Loštic, Maruška Winklerová z Pavlova a teď si nemůžu honem vzpomenout ještě na Marušky. A ještě ve středu budou mít svátek Lidušky. Takže ještě tuto písničku věnuji a i Lidušce Olšovské do Červené Lhoty a Lidušce Vykydalové do Loštic. Toť vše, pane Tomáši, vám moc krát děkuji za vybrání písničky a zase budu někdy těšit naslyšenou.
0: Těšíme se i my a předáváme tu vybranou písničku.

0: Poděkování písničkou z Českého rozhlasu Olomouc. Vítáme paní Hanku z Předmostí. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a dneska bych chtěla poslat písničku k nastávajícímu svátku. Lidušce do Raclavic, Lidušce do Jeseníku a Lidušce do Doubravice a všem Liduškám, které poslouchají. Přeju vám všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu a mějte se co nejlépe a se vám splní všechno, co si přejete. Vám, pane Tomáši, moc děkuju a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou já přidávám také paní Ludmilu Uchytilovou z Jeseníku, která bude mít svátek. Blahopřeje posluchač Břeť a Píska ze Štítu, naší neteřince i kolegyni Radce Krbuškové. Přejeme k dnešnímu svátku hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody, píšou Maruška a teta Jarka.

0: Pavel Novák, Petr Šiška v Českém rozhlase Olomouc na vaše přání. Zdravíme teď paní Majku Stršic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já jsem teda, musím přiznat, že já jsem měla svátek 8. září, protože podle křesťanského kalendáře mají Marie svátek 8. Někdo to tam když si v tom kalendáři nevadí, ale už to prošlo, takže teďka mají Radky svátek, tak těm posílám Tršickým, jmenovitě Radce ze Stodoly. A samozřejmě pozdravu Mirku Roštenberka. Jo, a ještě bude mít Krištof svátek, to je můj jeden z mých mnoha vnuků. To bude taky tento týden. Tak jsem vzala za tu Ostravsko trošičku. Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou, přidáváme SMSky ze studia Českého rozhlasu Olomouc, kdy zdravíme manžele Růženku a Karla Šlehofrovi, kteří mají dneska krásné výročí svatby. Je to 58 let, kdy si řekli své ano. Také slaví výročí svatby manžele Leibnerovi, oslavencům přejeme do dalších let. Hodně spokojených roků prožitých ve zdraví, píšou posluchači Sedláčkovi. A písnička pro potěšení je naší babičce Květě Václavkové z Kojetína a teď je Evě z Mohelnice. Zdraví posluchači a rodina z Kojetína.

0: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí, probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

pondělní písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Další pozdrav posíláme sestřenicím i bratrancům pro pěkné odpoledne a pevné zdraví, píše sestřenice, a věnování také milým a hodným lidunkám ke krásnému svátku. Je to paní Lída Loničková z Olomouce, Lída Síglová z Doubravice i další, takže hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti. Ze srdíčka přeje Věrka Halousková s Adámkem.

0: Unicorn ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou tu písničky na přání a zdravíme teď paní Marii do Olomouce. Dobrý den.
1: Dobrý den. My zdravíme všechny posluchače Rádia Olomouc Českého rozhlasu a tady s vnučkou Sofínkou chceme nechat zahrát písničku pro prababičku nebo babičku nebo mou maminku Mařenku Recovou do domova důchodců do Bohuslavic. Řekni babi ahoj.
2: Babi ahoj.
1: Tak my teda zdravíme a posíláme pro radost a taky ještě k tomu včerejšímu, předvčerejšímu svátku a taky ať ta písnička je i pro nás, že Sofínko? Protože Sofínka je nemocná, tak my máváme do Bohuslavic a zdravíme všechny i v těch Bohuslavicích, v tom domově všem, ať teda a vám taky, ať je ta písnička udělá radost.
0: Děkujeme, přejeme hodně zdravíčka a samozřejmě, že v domově seniorů v Bohuslavicích vás tam poslouchá více, takže všechny srdečně zdravíme a posíláme tuhle milou písničku.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky na přání, pan František z Javorníku, dobrý den.
1: Dobrý den, Tomáši, já vás zdravím. Zároveň taky děkuji za vybrání písničky a taky zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Jako dnešní písničku pro dobrou náladu bych chtěl zahrát všem svým rozhlasovým přátelům, kterým asi navzájem hrajeme a posíláme si písničky jen tak pro radost a pro dobrou náladu. Byla by to paní Irenka z Hulína, v prvé řadě, pak by paní Jelena z Broumova, Anička z Moravského Berounu a teďka Jana z Hrabenova, Jana z Jeseníku a Jana z Javorníku. Všem přeji pěkné a šťastné prožití, zbytek dnešního dne a zbytek prázdnin a to všechno vám zasílám, František z Javorníku.
0: Tak my zdravíme až do Javorníku. Písnička je také s pozdravem celé naší rodině k dnešním krásným narozeninám, zejména naší sestře Janě Adamcové do Holštejna. Vše nejlepší od celé rodiny ze Slovenska, ze Sůčan, zdraví posluchačka Stáňa. Věnování z Českého rozhlasu Olomouc je také paní Majce do Tršic. Děkujeme za písničku. Zdraví Mirka ze Štemberka a pro naši vnučku Elenku Poláchovou do Mohelnice, je nemocná, tak ať se brzy uzdraví a ve školce je jí fajn. Pozdravují babička a děda ze Savína.

0: Milan Chladil, na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc zdravíme paní Ludmilku Štoplovou, bude mít svátek ve středu, blahopřeje Pavel, písnička pro našeho kamaráda Václava Mařatu z Javorníku k jeho dnešním narozeninám. Vašku, přejeme vše nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu a štěstíčko, to píšou spolu Mirek a Maruška.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. Pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně, jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
2: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, dva nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Signě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
3: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
4: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
5: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
4: Jo.
3: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A v písničkách na přání pozdravíme paní Janu Doroštění. Dobrý den.
6: Pěkný dobrý den, pane Tomášku. Srdečně vás všechny zdravíme do Českého rozhlasu Olomouc, všechny posluchače a všechny rozhlasoví přátelé. A ve středu mají svátek Lidušky. Milá paní Liduška Lolníčková s Olomoucem, milá paní Liduška Sídlová z Doubravice a všem Liduškám to posíláme, co poslouchají tento rozhlas. Přejeme vám všem všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojený život, plný lásky a radosti a radost každého dne, hojnost Božího požehnání a panenka Maria Svatohostinská, ať vás všechny ochraňuje. To vám z celého srdce posílá a přeje Jana a Jiří z Roštění. Pane Tomášku, vám děkuji a ta písnička je i pro vás a přeju vám příjemný den a nashledanou.
0: Zdravíme do Roštění, přidáváme písničku Marcelce a Pavlovi, ať mají pěkný den, píše Martina, věnování také sourozencům Evě a Jiřímu k dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a pohody, blahopřeje sestřička Jana a posílá hezkou písničku.

jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí.

0: outline.
1: Přátelství Petra Reska na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a paní Jiřina z Břidličné je tu s námi. Dobré poledne.
2: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a chtěla bych popřát Maruše Kryšťákové k sobotnímu svátku a narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, hodně lásky, pohodu v životě a hlavně zdraví přeje kamarádka Jiřina. Vám moc děkuji a přeji všem hezký den.
1: Tak zdravíme posluchače v Břidličné. Písnička je také k výročí svatby a zároveň také pro vzpomínku na mého manžela, píše věrná posluchačka Jana. Zdravíme také řezbáře Jardu Beneše v Lošticích. Hodně zdraví, vše nejlepší, práce, ať se daří a vše dobré přeje kamarád pan Švéda z Horních Studének.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Přesunuta je v Šumperku autobusová zastávka v Uničovské ulici. V Lipníku opravují areál technických služeb. V Mladičských jeskyních dnes zaspívá litovelský sbor Senzakord. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Přesunutá je v Šumperku o zhruba 80 metrů autobusová zastávka Pramet v Uničovské ulici ve směru do centra města. Důvodem jsou opravy, pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
5: Na novém místě na chodníku před parkovištěm zůstane zastávka Pramet do 16. listopadu. Přesun zastávky se dotkne provozu 4 autobusových linek a městské hromadné dopravy číslo 2. Detailní informace k přesunu zastávky visí na webu města Šumperk.
4: Areál technických služeb v Lipníku nad Bečvou opravují dělníci. V sídle městské firmy v ulici Za Porážkou postaví během roku a půl novou kancelářskou budovu. Garáže, dílny a taky moderní zázemí. Provoz proto bude dočasně rozdělený na dvě pracoviště, vysvětluje ředitel Václav Zatloukal.
6: Tam, kde to bylo dříve, by si mohou vyměnit staré popelnice za nové nebo přebrat nové popelnice nebo kontejnery a administrativní a finanční agenda je ve třetím nadzemním podlaží na zámku na ulici Bratrská. Tam si můžou vyřídit věci týkající se přímo těch našich služeb.
4: Nové vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy vytvořili pracovníci Vlastivědného muzea v Olomouci. V jeho prostorách začínají dnes.
7: Nové programy propojí historii, společenská témata i přírodní vědy s hrou, objevováním a vlastní zkušeností. Podle lektorů Centra

0: Muzejní pedagogiky vlastivědného muzea pracují v programech se zážitkem, spoluprací a vlastní aktivitou žáků. Děti například zjistí, proč lidé začali používat peníze, budou pátrat po archeologických nálezech nebo natočí film o antibiotické rezistenci. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: V podzemním labirintu v Mladči na Olomoucku bude dnes odpoledne znít zborový zpěv. V jeskyních vystoupí v 18 hodin litovelský sbor Senzakord. Podrobné informace najdete na webu Městského klubu Litovel. Sport. Zemřel bývalý fotbalový brankář Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, rodák z Prostějova, podlehl ve 64 letech rakovině. České volejbalisty čeká třetí zápas ve skupině mistrovství Evropy. Po výhrách nad Řeckem a Švédskem nastoupí v italském Modeně proti Slovensku. Utkání začne v 16 hodin. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, ráno se místy objeví mlhy. Teploty 19 až 23 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 14 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto bouralo a skončilo v příkopu u silnice první třídy číslo 60 za Žulovou na Jesenicku na cestě do Vápené. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice. Stojí u příkaz na 258. kilometru, pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. A kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi v obou směrech za 312. kilometrem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák, nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je, mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat, jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou, na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bylo jako dočasné omezení.
2: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovýmu tomu, jakože ten osud je ke mně jako nepříznivej, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci, jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomej, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema. Protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče. Takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil jsem po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. Jo. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
3: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
3: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
3: Ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole. A vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Je ten důkaz toho.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok, ve svém oboru nejlepší top. Herec třeba v hlavní roli ano. Na celém světě.
1: Přesně jo? Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc, no.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky, já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý tý řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný, jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí. Překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem netušil jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí, ne že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět, a já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých,
1: z toho meníčka,
2: tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty, na ten podpatek, trošku jsme to upravili, a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní, a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit, a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánský babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém, a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No, já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den, a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím, a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Jeseník pokračuje v obnově po katastrofální povodni. Prostějovští zdravotníci mají nové figuríny pro praktickou výuku první pomoci. Správci zámku v Čechách pod Kosířem nemůžou zahájit provoz nového přístaviště a půjčovny loděk. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. 2 roky po katastrofální povodni pokračuje v Jeseníku obnova zasaženého území. Město se letos spustilo do 13 akcí. Další projekty připravuje na roky 2027 a 2028. Opravy se týkají především ulic, chodníků, škol a mostů. Práce potrvají ještě několik let. Záplavy postihly Jesenicko v polovině září 2024. Město dosud podalo žádosti o dotace na 107 projektů za 1 900 000 000 korun, řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová z Jeseník srdcem. S výukou první pomoci pomůžou zdravotníkům prostějovské nemocnice nové figuríny. Slouží k nácviku srdeční masáže, správného záklonu hlavy a umělého dýchání. Zdravotníci je využijí například při kurzech pro děti ve školách, uvedla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
2: Nové figuríny přitom nabízejí okamžitou a názornou zpětnou vazbu. Pomocí LED diod zobrazují průtok krve ze srdce směrem k mozku. Při správně prováděné srdeční masáži tak člověk přímo vidí, že jeho stlačování hrudníků má požadovaný efekt. Pokud je masáž prováděná nesprávně, průtok krve se nezobrazí.
0: Historický více než 100 let starý městský dům v Přerově zahalilo lešení s ochrannými sítěmi. Důvodem je havarijní stav jeho fasády. Podle odborníků hrozí riziko uvolňování omítek a dekorativních prvků, které můžou ohrozit bezpečnost chodců. Město proto přikročilo k ochranným opatřením. Zároveň plánuje kompletní vnější obnovu této historické památky. Uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Zastupitelé odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na rekonstrukci restaurace. Stát bude kolem 38 000 000 korun. Zámek Čechy pod Kosířem na Prostějovsku stále zůstává bez letošní plánované turistické atrakce. Zahájení provozu přístaviště s výletními loďkami na velkém rybníku znemožňuje sucho, kvůli kterému vyschl přítok rybníku. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
3: Když se to podaří, samozřejmě do nějaké rozumné

0: doby ten velký rybník napustit, tak bychom minimálně nějaké pilotní lodičkování chtěli ještě letos zvládnout, ale doopravdy to je věc, kterou my nejsme schopni ovlivnit. Sport.
1: Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško, rodák z Prostějova, bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Českému rozhlasu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. Mikloško začínal s fotbalem v Němčicích nad Hanou. Ve své hráčské kariéře kromě Ostravy chytal 8 lety v Anglii za West Ham. Českému rozhlasu loni v lednu řekl, že se mu tehdejší styl hry líbil.
2: Nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v šestnáctkách, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do šestnáctky a tam prostě se pokusit dát branku. Když jsme hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě a potom teprve až balón. Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, ráno místy mlhy. Teploty 19 až 23 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pravým pruhem dálnice D35 neprojedete na obchvatu Olomouce ve směru na Mohelnici za 274. kilometrem mezi exity Holice Nemilany. Dělníci opravují kanalizaci.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Startoval nový zářijový týden a něco zároveň přece jenom skončilo. Letní sezona v Jeseníkách je už na sklonku a proto se do Jeseníku vydáme a zhodnotíme, jak se líbilo třeba ubytovatelům, kolik bylo lidí a tak podobně. Bílá Lhota, to je místo, které stojí za návštěvu třeba i teď v zářijových dnech. Tím myslím třeba také arboretum a budovu na okraji vedle jezírka. V rubrice Panská sídla střední Moravy se právě do Bílé Lhoty vydáme. To bude kolem 3:45 a soutěž hřebíky startuje za pár minut. Také dneska s Tomášem Kedziorem na vlnách odpoledne Českého rozhlasu Olomouc.

0: Dívat můžeme třeba do Benátek. Je to nádherné město a hlavně máme nádhernou knihu, která se jmenuje Sklářka z Benátek. Je to román o odhodlání, vášni a tvůrčí síle. Vyšlo u vydavatelství Kazda a je to jedna z cen následující soutěže. Máme pro vás také ale CDčko s rubrikou Od pradědu na Hanou, rozhlasovým cyklem, kterým nás několikrát týdně provází kolega, spisovatel Miroslav Kobza, a máme i další ceny. Začínáme právě teď.
1: Hoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A je to jednoduché, stačí se dovolat do našeho vysílání na telefon 221 555 444, zodpovědět správně na 3 soutěžní otázky, samozřejmě, že v limitu, což je 10 vteřin na otázku, a pak už si jenom vybrat výhru. Máme tady toho opravdu hodně, zmíním ještě třeba plecháček Českého rozhlasu, anebo dámské černé tričko, samozřejmě od Českého rozhlasu velikosti XL. A rovnou jdeme za prvním soutěžícím. Pěkný dobrý den.
3: Dobrý den, tady Tomáš ze Šumperka.
0: Tomáš, je zdravím, 10 otázek, kterou si vyberete na úvod.
3: Dvě.
0: Dvojku. Tomáši, v čem jsou skvělí tihle dva naši sportovci? Vít Kopřiva a Tomáš Macháč. Možná to víte i bez nápovědy.
3: No, můžu odpovědět?
0: No jasně. Ve vodním slalomu, nebo ve skoku o tyči, anebo v tenisu?
3: Tenis.
0: No jo. Oba patří aktuálně do nejlepší stovky tenistů světa. Je tam i víc těch našich. Tomáši, co dál?
3: Pět.
0: Pětka. Kolik centů musíme mít, abychom poskládali 1 euro? Buď to 10, nebo 100, anebo 1000?
3: 100.
0: No jo. A vítězná otázka, Tomáši.
3: 9.
0: Devítka. Do jaké skupiny odrůd patří brambory typu Impala, Kolomba nebo Korina? Za A velmi rané, nebo za B rané, anebo za C pozdní?
3: Takže pozdní.
0: Dáte pozdní.
1: Jau.
0: Úplně obráceně. Velmi rané. Tomáši, dejte si k večeři brambory a zopakujte si odrůdy. Zdravím pěkně a naslyšenou. Není to jednoduché vyznat se v bramborách, a to naši posluchači zemědělci dobře vědí. Dodám k tomu, že jsou to rané odrůdy, velmi rané, s vegetační dobou 90 dnů, jsou vhodné pro přímou konzumaci a rychlou sklizeň. A já jsem zvědav, kdo se do Českého rozhlasu Olomouc dovolává právě teď. Hezký dobrý den.
4: Dobrý den, Zdeněk
0: Čína. Pane Zdeňku, tak byly 3 otázky, byla 2, 5 a 9, jinak je to vaše.
4: Takže 3.
0: Takže 3. Skaldi působili za doby vikingské ve Skandinávii, hlavně v Norsku a na Islandu. Co takoví skaldi dělali? Za A psali básně, za B bojovali, anebo za C stavěli lodě?
4: Za C
0: dáváte.
1: Jau.
0: No, jestli ty lodě stavili, tak u toho hlavně psali básničky, protože byli to dvorští básníci. Spíš to nestavili. Zdeňku, mějte se hezky, potlesk pro vás. Tak rozloučenou. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc právě teď. Telefon 221 555 444. Hezký dobrý den, kdo s námi soutěží? Slyšíme se, dobrý den? Ano, už se slyšíme.
5: Jana.
0: Hanka nebo Jana?
5: Hana,
0: Hanko, zdravím pěkně. Tak, volné otázky pro vás. Jednička, čtverka, potom 6, 7, 8 a ještě 10.
5: Tak jedničku.
0: Tak jedničku. Která z těchto žen slaví svátek v kalendářním roce později než ostatní dvě? Slavěna, Miloslava nebo Miroslava? R. Jsou to všechno slávky.
5: No, tak řeknu Ačko.
0: Dáte Ačko.
1: A
0: to má nejdřív 12. února, Miloslavy 17. února a Miroslavy 5. dubna. Takže, Hanko, pro vás příštímu svátku potlesk, naslyšenou. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc, že by už teď někdo vyhrál. Hezký dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Kdo je na telefonu?
6: Tady je Lenka Zinči.
0: Takže, Lenko, pro vás otázky 4, 6, 7, 8 a 10. Ještě toho je dost.
6: Ano, 7. zkusíme.
0: Dobře. S kým se válčí ve známé knize Karla Čapka? S Marťany, s Mloky nebo s kapitalisty?
6: Za B.
0: No jo, satirický román Válka s Mloky vyšel roku 1936 poprvé, potom souborně. No, Lenko, dál, 6, 8, 10 a 4.
6: Dáme 8.
0: Dáte 8. Jaké zvíře je kaloň? Za A něco jako netopír, za B opice nebo za C zebra.
6: No, jestli mi něco říká, měl by to být netopír, no. Ale teď si nejsem jistá.
0: Tak to dejte. Já jsem tam záměrně řekl něco jako netopír, oni jsou jim podobní v mnohem, ale taky se liší v důležitých věcech. Třeba tím, že nehibernují a orientují se pomocí zraku, ti kaloni. Každopádně pro vás to, Lenko, znamenalo potlesk.
6: Ano, děkuji.
0: A výběr finálové otázky, a teď už je jasné, že zbývají jenom tři otázky, že jste poslední soutěžící, že si máte možnost vybrat, protože na dalšího už by tři otázky nevyšly. Takže...
6: Ano, tak zkusíme to čtyřku.
0: Dáte tu čtyřku. No, je to otázka sice pro pány, ale jak se to vezme, Lenko? Protože jsou lidé, kteří si neumějí zavázat kravatu, včetně mě. Lenko, jaká je standardní délka kravaty pro běžně vysokého muže? Takže kravata je dlouhá 100 cm, 120 nebo 140. Pro běžně vysokého muže, tedy do 190 cm dokonce.
6: Já bych řekla Ačko.
0: Dále jste Ačko, jenom metr.
1: Jau.
0: To je tak na uškrcení.
6: Málo.
0: No jasně, že to je málo. 140. Mm-hmm. Běžná délka kravaty má rozmezí 140 až 150 cm a je vhodná pro muže do výšky 190 cm. Tak to vypadá, Lenko, že jste ji dlouho nevázala na někom.
6: To měli jsme nedávno svatbu, no, ale manžel si ji vázal, takže...
0: Vázal si ji sám. Je to šikola. Mně se to zatím nepovedlo. Ale Lenko, když tak za vámi zajdu, kdyby něco, a vy mi pomůžete.
6: Dobře, tak to zkusíme někdy jindy. Mějte se hezky, děkuji vám.
0: Zkusíme někdy jindy i s kravatou. Tak paní Lenka nám zakončila dnešní soutěž. Ještě nám zbyly otázky, ale musí to být spravedlivé, tak aby na každého vyšly právě a jedině tři soutěžní otázky, aby mohl vyhrát. Takže schováváme si je na zítřek nebo na kterýkoliv další soutěžní den Českého rozhlasu Olomouc.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy Pavelčákovi 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Křištof, Jarek Nohavica, společná písnička Křídla zmídla. My se za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc vydáme do jeseníku. Nebude to tak úplně na výlet tentokrát, spíše zhodnotíme končící letní sezónu. Poslouchejte nás tedy i dál.

0: Meziročně vyšší tržby v případě provozovatelů hotelů, ale naopak nižší zájem o pronájem chat a chalup. Zhruba tak hodnotí ubytovatelé z Jeseníků končící letní sezónu. V odpolední Českého rozhlasu Olomouc o tom teď budeme mluvit s redaktorkou Sabinou Millerovou. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: A začít můžeme třeba vytížením hotelů v Jeseníkách.
1: Oslovení hoteliéři hodnotí letošní letní sezónu jako mimořádně vydařenou. Například hotelu Valdez v Loučné nad Desnou bylo podle jeho ředitelky Magdy Vaculové obsazeno po celé léto kolem 95%. To je zhruba o 15% více než loni. Vysoký zájem o ubytování si pochvaloval i vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský.
2: Letní sezona v letošním roce pro Červenohorské sedlo dopadla dobře. Už od jara jsme viděli lehce zvýšený zájem turistů, zejména místních. A to se nám následně potvrdilo i v těch letních měsících, kdy ta návštěvnost byla vyšší než v loňském roce.
0: Sabina, čím si hoteliéři navýšení vysvětlují?
1: Tak těch faktorů je hned několik. Kromě modernizace některých areálů se podle ubytovatelů na obsazenosti podepsala také bezpečnostní situace ve světě a zdražování, doplňuje Dubský.
2: Jeden z faktorů bude určitě to, že lidé chtějí více objevovat Českou republiku. Jeseníky jsou celkem hezky prezentované tady vlastně místními, takže tohle je jeden faktor. Další faktor asi, že lidé plánovali ty dovolené už kvůli tomu zdražení pohonných hmot a podobně, tak si možná plánovali dovolené spíše v České republice.
0: Tak to byly hotely, aspoň tedy některé. Jaký byl zájem během prázdnin o ubytování v chatách a chalupách?
1: Tam byla situace o trochu jiná. Oproti minulému roku tam zájem o ubytování klesl. Podle Aleny Niklové-Klimešové z agentury Chatař je klesající zájem trendem posledních let.
3: Procentuálně to mohlo být takových 85-80%, loni to bylo 90, předchozí sezony to bylo až 100%, takže ta obsazenost byla nižší. Dokonce se i stalo, že o některé chalupy vůbec nebyl zájem.
1: Podle Niklové-Klimešové stojí za nižším zájmem mimo jiné i rostoucí nároky hostů.
3: Klienti vyhledávají mnohem větší standard než to, co chtěli před 5, 10, 15, 25 lety. Je to už úplně o něčem jiném. Klienti nechtějí obyčejnou chalupku, klienti se chtějí bavit, chtějí zábavu, chtějí naplnit ten svůj volný čas jinak, než to bylo dříve. Dříve hodně vyhledávali přírodu, les, klid, teď ne, teď se chtějí bavit.
1: Ještě doplním, že trendem i během letošní letní sezóny zůstal vyšší zájem o dlouhodobější pobyty. Dále rostl také počet zahraničních turistů, a to především z Polska. Nejvytíženějším obdobím byl pak podle ubytovatelů srpen.
0: Téma, které sledujeme dlouhodobě, budeme ho probírat také zítra v Dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Tedy obsazenost Jeseníků a končící letní sezona teď byla ve studiu Sabina Millerová.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltézské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová v úterý v 10 dopoledne.
2: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Každé pondělí pro vás máme rubriku o panských sídlech střední Moravy. Vysílali jsme ji i o prázdninách a stálo to za to. I v září ovšem stojí za návštěvu například arboretum v Bílé Lhotě. Na okraji vedle jezírka stojí budova malého zámku a dříve tam byla tvrz, která nás přivádí k dávnému šlechtickému rodu. Slovo má tentokrát historik Tomáš Somr.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Často nejsme schopni podchytit ty nejstarší dějiny těch objektů. A je to z toho důvodu, že nám chybí písemné prameny. Velmi často neproběhl ani pořádný archeologický výzkum, který ale většinou je schopný datovat pouze rámcově, zjistit dobu, před kterou musel vzniknout daný objekt nebo po které určitě vznikl. Bohužel u Bílé Lhoty nemáme ani tahleta přesnější archeologická data, takže můžeme vycházet pouze z písemných zmínek. A první nespochybnitelná zmínka, která zmiňuje tvrz jako municio, pochází až z první poloviny 15. století.
3: Kdy je první doležený šlechtic, který v Bílé Lhotě sídlil?
2: To se dostáváme zhruba o století dříve, do doby kolem poloviny 14. století, kdy se nám objevuje Zdislav ze Lhoty.
3: Dá se tedy předpokládat, že sídlil na té tvrzi?
2: Ano.
3: Zdislav ze Lhoty, Lhota patří k jedním z nejčastějších názvů našich vesnic a hned vedle Lhoty Bílé je Lhota Červená.
2: Dokonce Lhota s různými jinými částmi toho názvu je nejčastější vůbec toponymum. Nicméně tady máme v celku jistotu, že se jedná o naši Lhotu, tedy o Lhotu Bílou, protože je zmiňována v tom dokumentu, který potvrzuje tu držbu, jeho matka Anka z Řimic. A Řimic už tolik není a Řimice se nachází v podstatě hned vedle Bílé Lhoty. A i na základě dalších pramenů, které zmiňují příbuzenské vazby, je jednoznačné, že ten záznam z roku 1356 zmiňuje skutečně Bílou Lhotu, o které my se teďka bavíme.
3: Když byl teda ze Lhoty a ona byla z Řimic, tak to ještě nebyla žádná významná šlechta, nebo byla?
2: To je také docela zajímavá otázka. My se bavíme o sociální kategorii nižší šlechty. Respektive v této době ještě ta kategorie nebyla uzavřená, ale nejsou to příslušníci panských rodů. Nicméně zase z pozdějších dokladů, zejména díky dochovaným pečetím, víme, že se jednalo o rod, který používal jako znak kolo. A ta interpretace není jednoznačná, jestli se jedná o palečné kolo, tedy vlastně v podstatě převodní kolo typicky v mlýnech, nebo přímo o vodní mlýnské kolo. Ale každopádně tenhle ten rod, erbu kola, bez přehánění můžeme označit za jeden z nejvýznamnějších a nejpočetnějších na střední Moravě. Matka prvního známého majitele Bílé Lhoty, tedy Zdislava ze Lhoty, se jmenovala Anka z Řimic. To víme díky tomu záznamu z roku 1356, kdy právě syn se svojí matkou uzavřel majetkový spolek.
3: A Řimice jsou nedaleko Bílé Lhoty.
2: Rod erbu kola byl velmi početný. Známe velké množství jeho příslušníků, kteří drželi majetky v mnoha oblastech střední Moravy. Ty geografické souřadnice není úplně jednoduché vymezit, protože tomuto rodu ještě nebyla věnována soustavná pozornost, ale jedná se o Bílou Lhotu, Červenou Lhotu, Řimice, ale i Mírov, Slavoňov, mnohé další oblasti, třeba na Prostějovsku. Takže skutečně ten rozsah těch majetků byl obrovský. Nevýhodou velkého množství příslušníků byla roztříštěná majetková držba. Počet příslušníků toho rodu stoupal, museli se majetky dělit na menší a menší díly a tím pádem rod jako celek nikdy nepředstavoval výraznou kolektivní sílu.
3: Jak pokračovala ta linie z Bílé Lhoty?
2: Bílou Lhotu drželi příslušníci tohoto rodu i po husitských válkách, kdy zase naopak vidíme snahu scelit ty majetky, takže víme, že příslušníci tohoto rodu drželi Bílou Lhotu až do 15. respektive až do začátku 16. století.
3: No a více zase příště, kdy se s historikem Tomášem Somrem vrátíme k zámku do arboreta v Bílé Lhotě. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Uničově se dnes naposledy v tomto volebním období sejdou městští zastupitelé. Olomoucké hejtmanství připravuje výběrové řízení na stavbu nové hvězdárny v Prostějově. V Přerově dnes odhalí dalších 10 kamenů zmizelých. Skoro jasno nebo polojasno. Teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Řidiči neprojedou přerovskou místní částí Dluhonice. Dělníci tam začali opravovat zhruba půl kilometru dlouhý úsek silnice. Akce je součástí státního vyrovnání za stavbu dálnice D1 nedaleko dluhonických domů.
4: Vyfrézování a položení nové asfaltové vrstvy má trvat zhruba do konce listopadu. Úplná uzavírka se týká i autobusových spojů. Náklady necelých 6 milionů korun hradí Olomoucký kraj. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Poslední zasedání v tomto volebním období mají na dnešek naplánované městští zastupitelé v Uničově. Začne v 16 hodin v malém sále městského kulturního zařízení. Politici se budou zabývat mimo jiné opravou střechy a zimního stadionu. Kompletní program jednání najdete na webu radnice. Olomoucký kraj připravuje výběrové řízení na stavbu nové prostějovské hvězdárny. Zhotovitele chce vybrat letos. Bourání staré hvězdárny začne příští rok. Stavba nové s planetáriem za 390 milionů korun potrvá 2 roky. Pokračuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
5: Nová hvězdárna bude mít kapacitu pro asi 200 osob, jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Vnitřní dispozice bude obsahovat observatoř, pozorovatelnu, počítačovou laboratoř, výstavní prostor, planetárium, přednáškovou místnost, exteriérové kino, společenské a technické zázemí.
3: Obyvatelé Přerova se můžou dnes odpoledne zúčastnit odhalení dalších 10 kamenů zmizelých. Mosazné kostky v dlažbě připomínají jména obětí holokaustu a přerovského povstání na konci druhé světové války. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Chalupová.
6: Slavnostní program, který připomene jména umučených, začne v 16 hodin u domu na Horním náměstí číslo 12, kde bude odhalen kámen Václava Zmeškala. Následovat bude komentovaná prohlídka jednotlivých zastavení s historikem Petrem Sehnálkem, který účastníkům přiblíží osudy připomínaných osob i dobové souvislosti.
0: Sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková oslavila po triumfu na US Open 200. týden v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě. Před ní už je jen Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Novou první hráčkou světa ve dvouhře je singlová šampionka posledního Grand Slamu sezony Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V čele mužského pořadí zůstal Ital Jannik Sinner, přestože v New Yorku nestartoval.
0: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno ráno.

0: místy mlhy, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo v Jeseníku v části obce Bobrovník. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Nákladní auto bouralo a skončilo v příkopu u D1 z Ostravy do Brna. Nehoda se stala za exitem Bělotín na přístém 10,5 kilometru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Září patří na vlnách Českého rozhlasu Olomouc řidičské abecedě. Za chvilku vám poradíme v jedné docela často chybované věci. Je to provoz na dvoupruhovém kruhovém objezdu. Kdo má při výjezdu vlastně přednost a z jakého pruhu? Dozvíme se za chvíli od Václava Drážka z relace Zelené vlny. Co v učebnicích nebylo, další oblíbená a pravidelná rubrika. Martin Písařík nám představí nejrychleji rostoucí dřevinu a naším hostem po 16. hodině v úvodní humoriádě nového týdne bude moderátor a DJ Petr Salava. Tak přejeme pěkný poslech. Dnes je u mikrofonu Tomáš Kedzior.

0: jízda po kruhovém objezdu, ale potom dvoupruhovém. To je téma naší následující zářijové rubriky.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A my v ní budeme pokračovat zítra a to téma zůstane kruhový objezd, tentokrát výjezd z levého pruhu.

0: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, dva nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Signě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dál zůstat s tebou.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Posloucháte pondělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc a už ve středu začíná Evropský týden mobility, projekt na podporu udržitelné dopravy ve městech. Co je letošním tématem? To se zeptáme Tomáše Kantora ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: No tak rovnou se ptáme, letošní Evropský týden mobility tedy začne, jaký je jeho cíl? Vlastně připomínám, že začne ve středu a potrvá až do úterý 22. září, což je den bez aut.
1: Obecně Evropský týden mobility je, řeknu, směrován k tomu, aby lidé si uvědomili, jak se vlastně pohybují, jakou dávají kalendři svým možnostem a jde o to, aby vlastně se zamysleli obyvatelé, občané, lidi nad tím, jak využívají různé možnosti dopravy. To znamená nejenom jezdit, sednout do auta ráno, když jak řeknu, a večer zabouknout to auto, ale přemýšlet nad tím, jak vlastně, nebo jaké jsou možnosti jiné se přepravovat.
0: Rozumíme, letošní téma kampaně je mobilita pro každého a ještě je tam podtitul Není to tak, jak to vypadá, neboť je potřeba dvojtečka. Jak to tedy chápat a co je potřeba, pane Kantore?
1: A já se tady přiznám, že my jsme trošku využili jedné hlášky, když tak řeknu, z filmu Jak utopit doktora Mráčka nebo Konec lodníků v Čechách. A tam Jaromír Hanzlík v ikonickém inzerátu diktuje inzerát, prosím dívku, která mě zachránila, aby se přihlásila neboť. A tam je důležité to neboť. A my jsme to chtěli nechat otevřené, aby každý, kdo to přečte, kdo se s tím seznámí, se sám zamyslel nad tím, co je to vlastně to neboť pro něj. To znamená, neboť je budu méně jezdit autem, budu využívat různé jiné módy dopravy, budu jezdit vlakem, budu jezdit na kole a podobně. Takže tam je to neboť a tam prosím, aby to skončilo tím neboť.
0: Rozumíme. Jak se třeba právě teď naši posluchači mohou zapojit do Evropského týdne mobility, kde získají více informací, teď ještě kromě toho, o čem si povídáme?
1: Tak samozřejmě máme nějaký komunikační kanál, je to náš web Partnerství pro městskou mobilitu, který se jmenuje dobramesta.cz, anebo tady konkrétně k tomu Evropskému týdnu mobility, je to evropskytýdenmobility.cz. Nicméně zapojení občanů nebo zapojení posluchačů je o tom, že se zamyslí. Prostě se zamyslí nad tím, jak se vlastně oni sami dopravují, přepravují, jak de facto jakoby svou mobilitu řeší, když tak řeknu.
0: Rozumíme. U nás v Olomouckém kraji se určitě také zapojí města a obce, protože je to vlastně Evropský týden mobility, takže my jsme součástí té Evropy. Kde se tady v Olomouckém kraji připojí a kdo, jakým způsobem?
1: Tak my samozřejmě, není to úplně, jako bych řekl, organizovaná věc, to znamená, že bychom měli informace centrální a mohli je dávat k dispozici. Nicméně víme od našich partnerských měst, kterými jsou města Olomouc a Přerov, že se do toho těch aktivit zapojí. Ale co je strašně, bych řekl, cenné a významné, že se do toho zapojuje i město Jeseník. Jo? A já řeknu proč. Když říkáme Evropský týden mobility, tak je to o tom, že vlastně v rámci Evropské unie existuje projekt takzvaných transevropských dopravních cest a město Olomouc je jedním z významných městských uzlů takzvaně. Nicméně ten, řekl bych, teritoriální dosah města Olomouc je v rámci takzvané funkční oblasti, jinými slovy, nepokrývá celý Olomoucký kraj. Ale město Jeseník se do toho zapojuje, byť není v tom jakoby teritoriálním dosahu toho města Olomouc. A znamená to jednu věc, že i lidé v Jeseníku si uvědomují, že pro ně mobilita znamená významné téma.
0: Rozumíme, teď ještě jedna věc. Máte také kampaň, která se jmenuje Zvolni, ta má nepřehlednutelného maskota, je to želvák. Co je cílem právě té novější kampaně Zvolni a jak to vypadá v praxi?
1: My jsme si zvolili želváka proto, respektive želvu, abych teď řekl, želvák, on to je tak jako neurčité, jestli to je želva nebo želvák, ale říkáme želvák. Je to proto, že želva je moudré zvířátko, mimochodem díky tomu se dožívá dlouhého věku, protože je moudré. A znamená to ta kampaň naše Zastav se a přemýšlej. Jo, to není o tom, jako buď pomalej, nebo lehni si na gauč a odpočívej, ale je to o tom Zastav se a přemýšlej. A ta kampaň je přesně o tom, že ty lidé by si měli vedle toho, že samozřejmě řeší celou spoustu každodenních problémů, taky trošku zamyslet na tom, v jakém prostoru žijí, ano, a jak se pohybují, a současně jak ten jejich pohyb ovlivňuje ty ostatní. To znamená to, že my chceme dojet autem metr od školy, vysadit děti a zase jet zpátky do práce, to je v vozovkách, nebo ne v vozovkách, ale to je to pochopitelná záležitost, když jsou rodiče, kteří spěchají. Nicméně to, že oni sami něco chtějí, znamená to, že zase na druhou stranu ostatní ovlivňují. Takže pojďme se společně zamyslet nad tím, jak to nějakým způsobem uspůsobit, změnit ku prospěchu nás všech.
0: Uzavírá Tomáš Kantor ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Povídali jsme si o Evropském týdnu mobility, který začíná ve středu a my o něm ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc ještě budeme informovat.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Juká, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilku přinese rubriku Co v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem vám představíme nejrychleji rostoucí dřevinu. Po 16. hodině se budeme dobře bavit. Ve studiu bude jako host u prvního z nového týdne kolega moderátora DJ Petr Salava. No a po 17. hodině tradiční souhrn toho nejdůležitějšího během dne, tedy den v

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Lipníku nad Bečvou opravují areál technických služeb. Olomoucké vlastivědné muzeum připravilo nové výukové programy pro školy a v mladečských jeskyních dnes zaspívá litovelský sbor Senzakord. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přesunutá je v Šumperku o zhruba 80 metrů autobusová zastávka Pramet v Uničovské ulici ve směru do centra města. Důvodem jsou opravy, pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: Na novém místě na chodníku před parkovištěm zůstane zastávka Pramet do 16. listopadu. Přesun zastávky se dotkne provozu 4 autobusových linek a městské hromadné dopravy číslo 2. Detailní informace k přesunu zastávky visí na webu města Šumperk.
0: Areál technických služeb v Lipníku nad Bečvou opravují dělníci v sídle městské firmy v ulici Za Porážkou. Postaví během roku a půl novou kancelářskou budovu, garáže, dílny a moderní zázemí. Provoz proto bude dočasně rozdělený na dvě pracoviště. Více ředitel Václav Zatloukal.
3: Tam, kde to bylo dříve, by si mohou vyměnit staré popelnice za nové nebo přebrat nové popelnice nebo kontejnery. A administrativní a finanční agenda je ve třetím nadzemním podlaží na zámku na ulici Bratrská. Tam si můžou vyřídit věci týkající se přímo těch našich služeb.
0: Nové vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy vytvořili pracovníci vlastivědného muzea v Olomouci. V jeho prostorách začínají právě dnes.
4: Nové programy propojí historii, společenská témata i přírodní vědy s hrou, objevováním a vlastní zkušeností. Podle lektorů Centra muzejní pedagogiky vlastivědného muzea pracují v programech se zážitkem, spoluprací a vlastní aktivitou žáků. Děti například zjistí, proč lidé začali používat peníze, budou pátrat po archeologických nálezech nebo natočí film o antibiotické rezistenci. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: V podzemním labirintu v Mladči na Olomoucku bude dnes odpoledne znít zborový zpěv. V jeskyních vystoupí od 18 hodin litovelský sbor Senzakord. Podrobné informace najdete na webu městského klubu Litovel. Sport. Zemřel bývalý fotbalový brankář Luděk Mikloško, šéf sportovního úseku Baníku Ostrava. Rodák z Prostějova podlehl ve 64 letech rakovině. Čeští volejbalisté rozehrají třetí zápas ve skupině mistrovství Evropy. Po výhrách nad Řeckem a Švédskem nastupují v italské Modeně proti Slovensku. Utkání začíná právě v těchto chvílích. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, ráno místy mlhy, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 14 a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Traktor boural do semaforu na silnici z Bukovic do Jeseníku. Nehoda se stala u křižovatky s ulicí U Bělidla. Osobní auto bouralo do dopravního značení na silnici mezi Českou vsí a Jeseníkem v Jesenické ulici. Cyklisté jedou po dálnici D46 z Vyškova do Olomouce za 12,5 km za exitem Brodek u Prostějova a v koloně kvůli velkému provozu

0: se zdržíte v Olomouci ve Ferstrově ulici u křižovatky s Třídou míru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
4: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
3: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
1: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct?
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vracívám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral Velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona, hostě vás, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme. Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrkal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano,
2: přímo.
3: Strossmayer.
2: Aha, a kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No toho, jak říkáte, toho stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vy račte být takovej jakoby velice povědomej ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct, ano, no, dělal.
2: Dělal.
3: Ano, to byla krásná doba. No, to byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice.
2: Jo.
3: Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat.
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo,
3: tak, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Moji nadřízení si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda.
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka v Levodole.
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No ano.
3: Poslyšte. Ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příklad, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tudle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79.
1: rok?
0: 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak to
1: hrával...
0: Tak to musel být Silvestr. To,
1: zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam,
1: no, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten náš z D5 na D1, neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
3: Hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, Standa Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci taky áčko.
1: Máme zapsáno, Stando, mějte se.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích,
2: výborně.
1: I když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Halo?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si, s tím řetízkem na splachování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Kdežto, když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, Hergo, tomu to ale myslím. Kam
10: ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano. Já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu predentíně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: No, tak jo. No tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác, hlust vysihák. Mm-hmm.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: No,
8: já tež.
9: To si myslím.
8: Že my bývali chudí, my byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: Ne, to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím vám, na co? Oni vás už od někud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina?
9: Ina.
8: No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
9: Špičkového fotbalistu? Helejte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a Petr Salava, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad dvacítkou.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo. Tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, tak že by to mohl být.
3: Na druhou stranu. Já jsem si nechal naléčit aj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano. Faktická, já jsem si se dneska lidé pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že by jsme v Praze nepili. Taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko. Večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A dalšího, co jsem po zemi, je také velice dobrý komik Jaroslav Štercl.
4: Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, skupina Opus, ano, tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil. Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Pane Zbojkovic, zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhera, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby a za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Uher, zdravím vás, pánové, a říkánka, abyste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava, je tam Kučera a Salava.
4: Pánové, no, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme.
4: Díky.
9: Kterého s Moravankou, pan Salava, určitě by měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně.
9: A
6: vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme, dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila, posluchačka Českého rozhlasu, 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm. A všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý. Nabídnul,
4: děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám. A to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče, a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk? To je dobré, také sami tam hlubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No. Také, ne, no. Ale je to tak, no už jsme ve Evropě. Evropě, no. Lidi, aj musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstlo, co? To se včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužan na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nebo to dělaj, to se šlo taky v lánžoky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z tabelky pryč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, važe vám na nuša. Ha? Baba z drudla povídá, no to jsem cítil a nevěděl vlastně, že aj krade. Ha! Zase ji můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelkaj podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak by ho všelkaj aj zima, moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak by ho náledí, tak se bude už kubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. A kdo by říká, že kapr nekouše, kapr džudžlá, no. Další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okupal jsem se v barelu Šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela sevá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravánce. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty milí, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatlil přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kostele. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, tudy je to, co slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMSkujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 011 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. Mm-hmm. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště, couvajíc. Mm-hmm. Takže taková vycouval hodina, doslova. To jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, druhý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať čemu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak, díky na tonu.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mhm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale nepochází od tamtud, nemá tam ten kořínek, takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karoviné, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovskýho.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další. Ano. Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, pane Náhlovský, posaďte se.
7: Tady, děkuji vám.
8: Se. Kdy jste tady u nás byl naposled?
7: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
8: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
7: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako?
8: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
7: Jo, aha.
8: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
7: 120 korun za zeptání?
8: Ano.
7: Výborně, no, není to trošku drahý, tohleto?
8: Tak drahý, no, tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
7: Taky velký návaly, ne?
8: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
7: 70%?
8: No.
7: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před volcem.
8: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... Helejte se víc, tak já si vás teda...
7: Průžky.
8: Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
7: Vyhrňte.
8: Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám, si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
7: Já dýchám.
8: Asi fix, nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
7: Já umím jenom z mělka.
8: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic.
7: Jo.
8: Helejte se, to není radostný pohled.
7: No to...
8: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
7: Ne.
8: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
7: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
8: Byl jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
7: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
8: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
7: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty oči zvětšej.
8: Brejle zvětšej oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju. Helejte se, vidíte tu tabulku?
7: Tady? To vidím.
8: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
7: 3.
8: Výborně.
7: 7.
8: Správně.
7: 6. 3.
8: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
7: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
8: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
7: Zrak v pořádku,
8: odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
7: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
8: Ne, to jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
7: Zdrav, 1950.
8: No.
7: Tak já mám tady 2000, teda pan Kutore, a tu 50 si nechci jako liško.
8: To je v pořádku, ano, ano.
7: Jste mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
8: To se prohnete.
7: To se prohnu.
8: To se prohnete. Meniskus je drahej.
7: To je nedrahej.
8: Na to nebudete mít, ježiš. Ale helejte se.
7: To jsou 100 tisíce.
8: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
7: Takže já budu mít koleno na hypotéku.
8: Na hypotéku, ano, ano.
7: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
8: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5000. Josef Málovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou, naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
1: Co dneska děláte? Koulíte?
2: Přikuluji.
1: To přikulovat je lepší než koulet, že?
2: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Sedmnáct hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Jeseník pokračuje v obnově po katastrofální povodni. Správci zámku v Čechách pod Kosířem nemůžou zahájit provoz nového přístaviště a půjčovny loděk. V areálu Olomoucké univerzity Palackého vykvetl vzácný ibišek trojdílný. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dva roky po katastrofální povodni pokračuje v Jeseníku obnova zasaženého území. Město se letos pustilo do 13 akcí. Další projekty připravuje na roky 2027 a 2028. Opravy se týkají především ulic, chodníků, škol a mostů. Práce potrvají ještě několik let. Záplavy postihly Jesenicko v polovině září roku 2024. Město dosud podalo žádosti o dotace na 107 projektů za 1 900 000 000 korun, řekla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová. Z Jeseník srdcem. S výukou první pomoci pomůžou zdravotníkům Prostějovské nemocnice nové figuríny. Slouží k nácviku srdeční masáže správného záklonu hlavy a umělého dýchání. Zdravotníci je využijí například při kurzech pro děti ve školách, uvedla mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: Nové figuríny přitom nabízejí okamžitou a názornou zpětnou vazbu. Pomocí LED diod zobrazují průtok krve ze srdce směrem k mozku. Při správně prováděné srdeční masáži tak člověk přímo vidí, že jeho stlačování hrudníků má požadovaný efekt. Pokud je masáž prováděná nesprávně, průtok krve se nezobrazí.
4: Zámek Čechy pod Kosířem na Prostějovsku stále zůstává bez letošní plánované turistické atrakce. Zahájení provozu přístaviště s výletními loďkami na Velkém rybníku znemožňuje sucho, kvůli kterému vyschl přítok rybníku. Pokračuje kastelán Martin Váňa.
7: Když se to podaří samozřejmě do nějaké rozumné doby ten Velký rybník napustit, tak bychom minimálně nějaké pilotní lodičkování chtěli ještě letos zvládnout, ale doopravdy to je věc, kterou my nejsme schopni ovlivnit.
4: Na pokusných plochách Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu v univerzitním areálu v Olomouci Holici letos mimořádně hojně vykvetl kriticky ohrožený ibišek trojdílný. Část exemplářů najde využití v herbářových sbírkách jako doklad o výskytu druhu i pro budoucí výzkum, pokračuje olomoucký botanik Michal Hroneš.
8: Ten masivní výskyt a masivní kvetení v našem kampusu zřejmě vzniklo kvůli tomu velmi suchému a teplému létu, protože ten ibišek měl dostatek času načerpat svoje zásoby. Kromě toho ibišku rostou na našich pokusných plochách i další vzácné a ohrožené plevele, což teda ukazuje, že ta naše pole nejsou vhodná jenom pro výzkum, ale vlastně můžou sloužit trošku i na podporu biodiverzity.
5: Sport.
4: Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško, rodák z Prostějova, bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Českému rozhlasu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. Mikloško začínal s fotbalem v Němčicích nad Hanou. Ve své hráčské kariéře kromě Ostravy chytal 8 let i v Anglii za West Ham.
5: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, ráno místy mlhy, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů, slabý proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Nákladní auto se srazilo s dodávkou na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce. Nehoda se stala před exitem Loštice na 239,5 kilometru. Místo je s opatrností průjezdné. Osobní auto srazilo cyklistu v Prostějově ve Svatoplukově ulici. Na místě zasahují záchranáři. Příčinu nehody vyšetřují policisté, jezdí se tam jedním pruhem. Osobní auto bouralo do svodidel.

0: na D1 z Vyškova do Přerova nehoda se stala za exitem Mořice před 247. kilometrem. Neprojedete tam levým pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: V tomto týdnu s Tomášem Kedziorem dobré odpoledne. Prostějovská hvězdárna zavírá, důvodem je chystaná demolice a stavba nové hvězdárny s planetáriem. Řekneme vám, co bude dál. Velkou leteckou podívanou oslavili v sobotu na šumperském letišti 80 let místního aeroklubu. Byli jsme u toho. Z našich zpráv už víte, že zemřel Luděk Mikloško. Za chvíli na tuto fotbalovou osobnost v našem vysílání zavzpomínáme. A řeč bude také o metodách, jak vyšlechtit odolnější chmel. Přeji pěkný poslech.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Řidiči ode dneška neprojedou přerovskou místní částí Dluhonice. Dělníci tam opravují půl kilometru dlouhý úsek silnice. Policie vyšetřuje v Prostějově podezřelé úmrtí staršího muže. Tělo se našlo dnes ráno v parku. Policii úmrtí nahlásila zdravotnická záchranná služba, kterou přivolali svědci, uvedl mluvčí krajské policie Libor Hejtman. V Šumperku jednají zastupitelé města. Na programu jsou například ceny města, uvedla mluvčí radnice Jana Kaněvová. Poslední zasedání v tomto volebním období mají dnes zastupitelé v Uničově v malém sále městského kulturního zařízení. Zabývají se mimo jiné opravou střechy a zimního stadionu. Přesunutá je v Šumperku kvůli opravám o zhruba 80 metrů autobusová zastávka Pramet v Uničovské ulici ve směru do centra města. Areál technických služeb v Lipníku nad Bečvou opravují dělníci. V sídle městské firmy v ulici Za Porážkou postaví během roku a půl novou kancelářskou budovu, garáže, dílny a moderní zázemí. Provoz proto bude dočasně rozdělený na dvě pracoviště. Více ředitel Václav Zatloukal.
3: Tam, kde to bylo dříve, by si mohou vyměnit staré popelnice za nové nebo přebrat nové popelnice nebo kontejnery a administrativní a finanční agenda je ve třetím nadzemním podlaží na zámku.
2: Obyvatelé Přerova se dnes odpoledne účastní odhalení dalších 10 kamenů zmizelých. Mosazné kostky v dlažbě připomínají jména obětí holokaustu a přerovského povstání na konci druhé světové války, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Nové vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy vytvořili pracovníci vlastivědného muzea v Olomouci. Propojí historická témata i přírodní vědy s hrou, objevováním a vlastní zkušeností. Lektoři v programech pracují se zážitkem a aktivitou žáků. Děti například zjistí, proč se začaly používat peníze, budou pátrat po archeologických nálezech a natočí film o odolnosti vůči antibiotikům. V prostorách muzea začínají právě dnes. Podzemním labirintu v Mladči na Olomoucku bude znít zborový zpěv. V jeskyních vystoupí v 18 hodin litovelský sbor Senzakort.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Probereme ho s meteoroložkou Evou Richtarikovou. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak teď máme po 17. hodině, ale jak se ten den v Olomouckém kraji vyvíjel od rána, co se počasí týká?
2: No, tak oblačnosti bylo většinou poměrně dost, jenom přechodně se protrhávala na nějaké polojasno a jak ráno byly slabé deště, tak i během dne se pak objevily už i mírné přeháňky, v kterých zapršelo přece jenom trochu více a nyní se ještě stále přeháňky vyskytují už spíše v té jižnější polovině kraje, od severu už těch srážek ubývá, no a teploty byly mezi 17 až 21 stupňů Celsia na horách, potom kolem 9 stupňů v těch nejvyšších polohách, takže bylo poměrně deštivo, ale ne úplně chladno.
1: Pojďme se podívat, jak to bude vypadat večer a v noci, ty přeháňky pravděpodobně ustanou.
2: Je to tak. V noci čekáme postupně i ubývání oblačnosti a bude polojasná, skoro jasná obloha. K ránu se vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost a teploty klesnou nejčastěji na 12 až 8 stupňů Celsia. V údolích při polojasné obloze budou i kolem 5 stupňů a vítr už povane pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno.
1: Jaké počasí potom bude zítra v Olomouckém kraji?
2: Čekáme už slunečný den, jenom ráno ještě může být mlha nebo nízká oblačnost, ale to se během dopoledne bude rozpouštět a pak už převáží skoro jasno nebo polojasno. Teploty budou o nějaký stupínek vyšší než dnes, mezi 19 až 23 stupni Celsia, na horách mezi 12 až 16 stupni a vítr povane stále slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Počasí jsme probrali s meteoroložkou Evou Richtarikovou. Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. A za chvilku se vydáme do Prostějova, kde vrcholí stěhování vybavení místní hvězdárny.
0: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc, vydáváme se do Prostějova. Místní hvězdárna se chystá na zásadní proměnu. Na konci září se její současná budova definitivně uzavře návštěvníkům. Zaměstnanci teď postupně stěhují techniku, přístroje i další vybavení, protože objekt čeká demolice. Na jeho místě má vzniknout nová moderní hvězdárna s planetáriem. Program pro veřejnost ale nekončí. Pozorování a další akce se budou dočasně konat před budovou, případně v Prostějovském muzeu v centru města.
1: Takže vy teď otevíráte okno, aby jsme tady na sebe lépe viděli.
2: Tady vlastně ten systém funguje, takže se otevře roleta na jižní straně, tak aby potom celá ta střecha mohla odjet směrem na sever a vlastně potom máme nad sebou volnou oblohu. Jsem hvězdář Jonathan Binder.
1: My jsme v pozorovatelně Prostějovské hvězdárny. Tohle, co tady teď vidíme, tak to všechno vy už brzy budete muset vystěhovat.
2: Přesně tak, největším oříškem bude tady naše největší chlouba, dalekohled D400, který bude sloužit dál, i když na jiném místě, na jiné hvězdárně, a to na hvězdárně v Úpici.
1: To vypadá, že to váží několik, možná stovek kilogramů, jak to budete stěhovat?
2: Bude na to potřeba technika, jeřáb a musí se to rozebrat postupně, jsou na to speciální už vlastně nachystané i vyrobené součástky. Takže tento zvuk, který jde slyšet, tak to je takové srdce dalekohledu. Je to něco, čemu se říká hodinový stroj. Pohybuje tím dalekohledem proti směru zemské rotace tak, aby pořád mířil na jedno místo na obloze.
3: Teďka už s tím pohnu.
1: Takže teď se vlastně otáčí směrem ke slunci.
2: Tak, teďka z takzvané parkovací polohy ten dalekohled míří tam, kam jsem mu řekl přes počítač, a to je k naší nejbližší hvězdě, ke slunci, kterou tady přes den často pozorujeme.
1: Pozorovatelnu pracovníci hvězdárny už za pár dní vyklidí, akce ale budou pořádat dál na jiných místech. Pozorovat hvězdy budou lidé moct například z domku Petra Bezruče v Kostelci na Hané. Pokračovat bude i program pro děti.
2: Kroužky pokračujeme dál v jejich činnosti. Máme jeden kroužek pro starší děti, ten se jmenuje Geminy, a pak kroužek pro mladší děti, hvězdárníček. Ty probíhají dál, i když v jiných prostorách. Ona ta náplň bude prakticky stejná. Takže to samé bude probíhat na muzeu.
1: Zájemci se navíc budou moct podívat i do zavřené budovy hvězdárny, říká ředitelka Prostějovského muzea Veronika Hrbáčková.
4: Počítáme s tím, že jednou měsíčně edukátoři budou na budově dělat komentované prohlídky, kde představí historii budovy, vysvětlí, jaký tam byl provoz minulosti, jak byl složitý provoz v současnosti.
1: Olomoucký kraj už připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Demolice staré hvězdárny by měla začít příští rok. Stavba nové budovy za 390 milionů korun pak potrvá 2 roky. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Sucho, vysoké teploty i choroby mohou ohrozit úrodu chmele a tím časem změnit také chuť českého piva. Vědci z Akademie věd proto chystají a hledají geny, které rostlinám pomohou obstát v měnícím se klimatu. Více se dozvíme za chvíli.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a povídání o pivu, lépe řečeno o chmelu. Měnící se klima totiž může promítnout do pěstování chmele, jedné z klíčových surovin pro výrobu českého piva. Samozřejmě, že se ve velké míře pěstuje i tady na Hané. Sucho, horko a choroby snižují výnosy a mohou ovlivnit i množství látek, které dávají pivu charakteristickou hořkost a vůni. Vědci z Akademie věd zkoumají geny spojené s odolností chmele vůči nepříznivým podmínkám. Jejich cílem je vyšlechtit odrůdy, které lépe zvládnou vedro, nedostatek vody i nemoci a přitom si zachovají vlastnosti důležité pro tradiční chuť a aroma českého piva.
1: Tohle je vlastně žatecký poloraný červeňák, odrůda, která má dlouholetou tradici v České republice.
2: Ukazuje mi vědeckou chmelovou zahrádku Lucie Horáková z Biofyzikálního ústavu Akademie věd.
1: Je to hlavně aromatická odrůda, využívá se v pivovarnictví po celém světě.
2: My tady teď stojíme za vaším pracovištěm, visí tady z 3metrové výšky. Tak je zajímavé, že je tady i nejeden uschlý lístek. Jak ten chmel zvládá současné klimatické změny a velmi suchá a horká léta a podobně.
1: Na chmelnicích, ať už v žatecké oblasti, nebo například v oblasti Kokor a Prosenic, tak ten chmel potřebuje velké množství vody, což letošní léto nebylo úplně příkladem.
2: To potvrzuje i předseda zemědělského družstva v Kokorách a zároveň místopředseda svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský.
3: Ta voda jednoznačně nám chybí, teplota byla hodně vysoká, ten chmel není na to zvyklý.
2: Vědci tak pracují na šlechtění nových odrůd i vylepšování stávajících. Jinak podle Horákové hrozí, že ztratí důležité vlastnosti.
1: Může to ovlivnit to spektrum těch sekundárních metabolitů, které jsou důležité právě při výrobě piva.
2: No a nyní se teda z exteriéru přesuneme do interiéru a teda do vaší laboratoře.
4: Místnost, ve které pěstujeme ten chmel bez přístupu bakterií, virů, hub a tak dále.
2: Ukazuje mi kultivační místnost Vojtěch Huděček z Biofyzikálního ústavu.
4: To znamená, že na tom živném médiu roste jenom ta rostlina.
2: Držíte teď v ruce takovou krabičku, dole je médium, vypadá to trošku jako takový rosol a z toho roste malinkatá chmelová kytička.
4: Je to živné médium, ve kterém jsou všechny látky potřebné pro život té rostliny.
2: Dá se říct, že jeden malý gen nebo jedna nějaká modifikace genu může ovlivnit teda jeho chuť a odolnost?
4: Přesně tak. Ono vlastně tím, že ta rostlina se ubrání stresu, tak tím my zajistíme, že bude vyšší výnos a pravděpodobně taky i lepší složení těch obsahových látek, které chceme mít v tom pivu.
2: Cílem je tak podle vědců rostlina, která zvládne lépe stres, ale zachová si svůj výnos i vlastnosti, aby se s měnícím klimatem nemusela měnit i chuť českého piva. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Za chvilku se ohlédneme za leteckým dnem, který o víkendu proběhl na šumperském letišti.

0: Regionální stopař.
1: Náš kolega Aleš Spurný navštívil velkou leteckou podívanou, kterou oslavili o víkendu na šumperském letišti 80 let místního aeroklubu. Ředitelem leteckého dne byl Dušan Sýs. V klubu působí jako vedoucí letového provozu.
2: Vedoucí letového provozu znamená, že zajišťujete celý koloběh letiště od legislativy, povolení, kontroly z úřady, aby v podstatě naše letiště bylo letištěm a nebyla to zelená louka, na které nesmí přistávat letadla.
3: Takže je to dost administrativy.
2: Je to poměrně náročný, ale když si v tom najde člověk systém, tak se to dá zvládnout i jako hobby. Nemáme tady placené žádné lidi, žádné členy.
3: Tak co vás na tom baví?
2: Mě baví jako letiště komunita těch lidí, kde si člověk popovídá o zajímavých věcech. Podle mě letadla jsou vrchol techniky z mého pohledu a jsem rád, že můžu tady fungovat v tom našem aeroklubu, že můžu přinést nějaké moje myšlenky, aby nám ten aeroklub fungoval. Funguje 80 let, tak aby fungoval minimálně dalších 80 let.
3: Co pamatujete vy z těch 80 let?
2: Tak já jsem začal lítat v roce 98, takže jsem tady nějakých 28 roků a vycvičil jsem se na těch našich letadlech Zlín, to znamená Blaník, letadla Zlín 126, 226, Zlín 42. Takže to jsou vlastně letadla, které byly v té minulosti za Svazarmu vyprodukovaný, do dneška ty letadla lítají.
3: Dnes máte dvouplošník?
2: Samozřejmě pořídil jsem asi 4 roky zpátky historický dvouplošník Boeing Stearman PT-17, který byl vyroben v roce 1943, což bylo letadlo, které sloužilo primárně pro výcvik amerických pilotů. A prostě jsem rád, že můžu tady toto letadlo udržovat a že ho můžu předvádět lidem, aby viděli, co v té době dokázali ti naši předkové a prapředkové v podstatě vyrobit a uvést do vzduchu.
3: Jak se s tím letá?
2: Já říkám, že Stearman je esence lítání. Filmy o letadlech začínají Stearmanem. To je ikona vlastně letectví, kdy to bylo vyrobeno před válkou, vycvičilo se na tom obrovské množství pilotů, pak díky válce se ten vývoj urychlil, ale tohle je klasika, otevřený kokpit, takže vnímáte to okolí, jednoduché přístroje a lítá to samo. Je to vlastně výcvikové letadlo, takže se s tím lítá velice, velice dobře.
3: Máte nějaký sen jako pilot?
2: Já si ten svůj sen vlastně plním a žiju.
3: Jak probíhá činnost, vaše aktivita toho aeroklubu?
2: Dneska máme, dejme tomu, plus minus 100 členů, dejme tomu 60 aktivně létajících a tím, že vlastně fungujeme hobbysticky, tak většina toho provozu probíhá o víkendech, kdy probíhá plachtarský provoz, výcviky, vyhlídkové lety. Jednou ročně pořádáme plachtarské závody, což je týdenní závod v Jetroňu, takže tady máme třeba 60 až 70 větroňů, kde máme vypsanou soutěž a týden intenzivně se létá, létají se přelety kolem třeba 500 km vzdálenosti a pak samozřejmě se věnujeme té údržbě letiště, člověk přijde na to letiště a potká tady tu svoji komunitu a může si pokecat s těma lidma, kteří se dívají stejně na to letectví i často na ten svět.
3: Dnes tady máme velkou podívanou k 80. výročí vašeho klubu. Pořádáte i jiné akce pro veřejnost a kde případně se můžeme na vás přijít podívat?
2: Všechny akce, co pořádáme, tak jsou na našich aeroklubových stránkách. Pořádáme ještě na podzim, nás čeká drakiáda, kdy tady ve spolupráci s městem Šumperk, s Vilou Doris, pořádáme pouštění draků, kde se účastní třeba 500 až 1000 lidí podle toho, jaký je počasí. Jo, plus samozřejmě plachtarský závody, které jsou poměrně jako navštěvované, ale to je spíš pro tu plachtarskou komunitu a komunitu těch pilotů. Plachtarské závody bývají začátkem května.
3: A kdyby se jenom někdo chtěl jít podívat na to vaše setkání, na to, jak si lítáte o víkendu, může sem taky přijít?
2: Samozřejmě, když probíhá ten klasický klubový provoz, ten víkendový, tak je možný k nám zavítat, tady se posadit, dát si něco v naší restauraci a nasát trošku tu atmosféru. A pokud máte samozřejmě zájem, tak si můžete zaletět vyhlídkový led a podívat se na ten kraj, který tady ti lidi znají, ten šumperský, podívat se ze vzduchu.
3: Jak jste spokojen s atmosférou dnešního dne?
2: Já se přiznám, že jsem nadšený. My jsme tomu organizační tým mraky hodin práce, organizování. Kolem jedné hodiny máme tady zhruba přes 2000 lidí, pořád lidi přichází, takže návštěvnost skvělá, počasí nám vyšlo, podařilo se nám sem dostat poměrně zajímavý letadla, takže za mě jako atmosféra výborná, nejsou tady žádné hádky, třenice, lidi vypadají spokojeně, takže já jsem šťastný.
3: Z Nového Marína od Šumperka ze šumperského letiště Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Václav Sejk toho stihl do svých 24 let ve fotbalovém životě hodně. Hrál za Spartu, Teplice, Jablonec, dva nizozemské kluby, nakoukl do polské extraklasy a portugalské ligy. Od ledna je útočník usazen v Sigmě Olomouc a Hanáci na něj hodně sází. Jak se těší na nedělní utkání se Spartou a další věci, probereme s Václavem Sejkem ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tam hrát.
1: Posloucháte Pondělní den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a na závěr smutná zpráva. Bývalý fotbalový brankář a československý reprezentant Luděk Mikloško zemřel. Informaci Českému rozhlasu potvrdil Baník Ostrava. Luděk Mikloško podlehl rakovině a poslední týdny strávil doma u přítelkyně. Odchovanec Němčic nad Hanou byl prvním hráčem z bývalého Československa, který po revoluci v únoru roku 1990 přestoupil do Anglie a nemusel čekat do 32 let jako jeho předchůdci za komunismu. Mikloško se stal legendou West Ham United.
2: Pro mě to bylo obrovské štěstí v tom, že jsem už nespadal teda do té kategorie, když mě už bylo 28 let, ale pořád ještě jsem měl 4 roky před sebou, abych mohl vůbec přemýšlet o tom, abych se dostal někde ještě jakoby do zahraničí.
3: Vzpomínal na životní přestup Luděk Mikloško.
2: Ta hra se mně se tenkrát líbila, protože byla celkem jednoduchá, nedělala se z toho žádná věda, prostě zápasy se rozhodovaly v 16, takže tak se to i nějak bralo. Dostat balón co nejrychleji do 16 a tam prostě se pokusit dát branku. Hrávali proti Wimbledonu, Leedsu, to vyloženě to bylo silový fotbal. Měli příkaz už, protože věděli, že chodím na centry, že nějak to velký vápno, že celkem si tam ovládám. A tak samozřejmě první jejich úkol byl zastavit mě, ať to bylo nějaký roztržený obočí, zlomený nos, že to k tomu patřilo. Nějaký trhanec na oku, nějakých 12 stehů kolem oka, dochytal jsem zápas.
3: Hned po první sezóně v Anglii ho lákal do Manchester United slavný trenér Alex Ferguson. Do tehdy rodící se slavné dynastie ještě slavnějšího klubu, ale Mikloško nepřestoupil. Mikloško byl ve West Hamu tak populární, že se o něm dodnes zpívá na stadionu popěv. Při návštěvě Bazalů ho zaspíval Mikloškův spoluhráč.
4: Hey, big boy, what's your name? My name is Ludo Mikloško, I come from near Moscow.
3: Směje se bývalý obránce Kenneth James Brown. V chorálu se zpívá doslova Hej, velký chlapče, jak se jmenuješ? Jmenuji se Ludo Mikloško, pocházím z blízkosti Moskvy, což samozřejmě Brown moc dobře ví, že je to nesmysl. Každopádně Mikloško se zapsal do srdcí fanoušků londýnského klubu nesmazatelně.
4: As a human, a fantastic man, would do anything for you. But as actual goalkeeper, first class.
3: Pokračuje Brown, že Mikloško jako brankář byl první třídou a jako člověk absolutně fantastický, který by pro vás udělal vše. V posledních letech po návratu domů a do služeb Baníku, co by sportovní ředitel bojoval Luděk Mikloško s rakovinou.
2: Já jsem měl první nějaký rakovinový nádor, jsem měl vlastně na stehně, který se vyoperoval. Řekli mi, že je všechno v pořádku. Chodil jsem co 3 měsíce jakoby na kontrolu, prakticky mi udělali akorát sono vždycky toho stehna, ale nikdy mi neudělali sono břicha. Mezitím mi vyrostl ve spodní části v pánvi obrovský nádor ve velikosti asi házenkářského míče.
3: Říkal v lednu roku 2025 v rozhovoru s Radiožurnálem Luděk Mikloško. Nádor vyoperovat nešel, naopak se v břiše objevily jiné. Další léčení radioterapií pak odmítl. Luděk Mikloško chtěl být s blízkými a pracovat pro Baník. David Procházka, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc je u konce. Další čerstvé vydání zase zítra mezi 17. a 18. hodinou. Už teď víme, že pod Lešením se ocitnul historický městský dům v Přerově. Je to konec konců vidět i na místě. Budovu budou muset dělníci pokrýt sítěmi a z fasády a štuk se totiž zdrolí zdivo. Zítra se ve velké reportáži podíváme přímo na místo. A zajímat se budeme také o zhodnocení letní sezóny z pohledu ubytovatelů v Jeseníkách.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Ale nadále poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Po 18. hodině budeme hrát dechovou muziku, také lidovou, podle vašich přání. A po 19. hodině pořad Rokle, tentokrát je věnovaný novému CDčku kapely Non Sequence s názvem Odrazy.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Neprůjezdná je kvůli opravám Přerovská místní část Dluhonice. Domácnosti v regionu dostaly na výměnu kotlů bezmála miliardu. Olomoucké hejtmanství připravuje výběrové řízení na stavbu nové hvězdárny v Prostějově. Skoro jasno nebo polojasno, teploty do 23 stupňů Celsia, slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Řidiči neprojedou Přerovskou místní částí Dluhonice. Dělníci tam začali opravovat zhruba půl kilometru dlouhý úsek silnice. Akce je součástí státního vyrovnání za stavbu D1 nedaleko dluhonických domů.
2: Vyfrézování a položení nové asfaltové vrstvy má trvat zhruba do konce listopadu. Úplná uzavírka se týká i autobusových spojů. Náklady necelých 6 milionů korun hradí Olomoucký kraj. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Po 10 letech končí dotační program na výměnu starých kotlů. Domácnosti z Olomouckého kraje dostaly v rámci tzv. Kotlíkových dotací příspěvek 972 milionů korun. Část žádostí ještě krajský úřad vyřizuje, řekl to náměstek hejtmana Pavel Jelínek z SPD.
3: Takzvané kotlíkové dotace jsou financovány z evropských fondů, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. Cílem je pomoc domácnosti s výměnou emisně nevyhovujících kotlů na tuhá fosilní paliva s ručním přikládáním za ekologičtější zdroj vytápění, nový kotel nebo tepelné čerpadlo.
0: Olomoucký kraj připravuje výběrové řízení na stavbu nové Prostějovské hvězdárny. Zhotovitele chce vybrat letos. Bourání staré hvězdárny začne příští rok. Stavba nové s planetáriem za 390 milionů korun potrvá 2 roky. Pokračuje mluvčí kraje Eva Knajblová.
4: Nová hvězdárna bude mít kapacitu pro asi 200 osob, jedno podzemní a 3 nadzemní podlaží. Vnitřní dispozice bude obsahovat observatoř, pozorovatelnu, počítačovou laboratoř, výstavní prostor, planetárium, přednáškovou místnost, exteriérové kino, společenské a technické zázemí.
0: Nového majitele má v Jeseníkách horské středisko Ski Park Filipovice. Za desítky milionů korun ho získala investiční skupina Fipox, která chce dále do areálu investovat téměř 500 000 000 korun a vybudovat tam 4-sedadlovou lanovku přes 2,5 kilometru sjezdovek a funpark pro děti.
1: Sport.
0: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A si připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále. Česká tenistka Daria Vidmanová končí na turnaji v Mexiku v prvním kole. Čenové z Indonésie podlehla po setech 6-7 a 2-6. V Guadalajáře se z Češek představí ještě Sára Bejlek.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, ráno místy mlhy, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 a slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nákladní auto bouralo a skončilo v příkopu u D1 z Ostravy do Přerova u Bělotína na 310,5 kilometru. Neprojedete tam pravým pruhem. Osobní auto bouralo na silnici první třídy číslo 55 mezi Krčmaní a Velkým Týncem na Olomoucku. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Pozor, zlomený strom spadl na silnici mezi Hraběticemi a Vikířovicemi na Šumpersku. Na místo jedou hasiči.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zprávy v 18 hodin dnes v pondělí 14. září jsou minulostí. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Vilém Pospíšil. Důležité telefonní číslo 221 555 444. To je telefon, který vás spojí přímo se mnou tady ve studiu a společně vybereme nějakou píseň na lidovou dechovou notu. Startuje totiž pořad Hrajeme pro radost. Samozřejmě můžete i dnes posílat SMSky na číslo 723 70 33 51. Třeba k svátku všem Radkám, ale já věřím, že nějaká ta Marie se tam ještě schová, protože ty měli svátek v sobotu, no, jelikož jich je opravdu hodně, tak věřím, že se na všechny nedostalo, no ale poslat můžete písničku komukoliv, třeba jen tak. Tak hezký poslech.

0: To byla píseň Morava na úvod naší společné hodiny, trošku v jiné úpravě, v úpravě, kterou jí hraje Vlčnověnka. Věřím, že i tak se vám tahle ta, řekl bych, notoricky známá věc, notoricky známá píseň líbila. Pokračujeme dál, bude další věc, která je také velmi známá, velmi oblíbená, Nejhezčí tango, zpívat budou Eva a Vašek. No a když jsem mluvil o tom, že se určitě dostane na nějaké Marie, no tak se na ní dostane hned jako na první posluchačku, která se dovolala, je to paní Marie z Kroměříže. Hezký den, hezký podvečer.
1: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes chci poděkovat všem rozhlasovým přátelům, kamarádkám, rodině za krásné písničky, moc mě potěšili. A dnes děkuji Marušce do Hrabišína, Zdeničce do Prostějova, Janičce a Jiřímu do Roštění, Jiřímu do Litovle, Zdeničce do Hrochova a Františkovi od Brna. Vám, pane Viléme, moc děkuji a zase se budu těšit příště na slyšenou.
0: Já se také...
1: A písnička je i pro vás, poslechněte si.
0: Děkuji moc, já se také budu těšit na příště, mějte se krásně a ještě jednou přeji vše nejlepší k tomu sobotnímu svátku. Já k tomuto vzkazu připojím ještě jeden. Písničku budeme hrát panu Oldřichu Vyroubalovi, který dnes slaví 80. narozeniny. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a hlavně ještě dlouhá léta mezi námi. To všemu přeje manželka, syn a dcera s vnoučaty.
2: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.

0: Spolu s Evou a Vaškem jsme si zatančili tango, a to zrovna to nejhezčí tango. No a teďka po tom velkém sportovním výkonu by to chtělo trošku se uklidnit, vydechnout, tak se vydáme na cestičku v trávě společně s Veselou trojkou a také společně s panem Jendou ze Štětovic. Hezký den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Písničku pro potěšení posílám mojím milým. Zdenice Šínové do Hrochova, Zdenice do Prostěha s milující Kočenkou, Zdenice do Holubic, Anice Zimové do Štětovic, lidu jste do Olomouce přeji, ve středu má svátek, tak ji přeju všecko nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstička, v kruhu svých nejbližších, to jí posílá Jenda ze Štětovic. Pane Vilémku, vám děkuji za pěkné přivítání a někdy se budu těšit na slyšenou a moc děkuji.
0: Rádo se stalo, mějte se krásně, na slyšenou. No a jak jsem říkal, tak je tady i přání, dodatečné přání k sobotnímu svátku pro paní Marii Hufovou ze Zábřehu. Písničku a přání posílá Hela.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pořadu hrajeme pro radost na vlnách Českého rozhlasu Olomouce. Vždycky snažíme hrát takové moravské písně dechových kapel z regionu nebo i trošku třeba zdaleka, ale hlavně tedy moravské. No a ta další bude přímo moravská písnička, protože se tak jmenuje a hraje ji Stříbrňanka pro Lídu z Raclavic. Pro koho nebo komu ji Lída věnuje? Hezký den.
3: Hezký den, pane Vilemku. No, já jsem včera byla překvapena, že se mě tady zešlo dosti příbuzných, já mám říct svátek až ve středu, ale teda velice mě potěšili, udělali mi za opravdu radost, takový teda tady bylo zase výjimečně veselo, rušno, a takže jim posílám tu písničku a taky to pošlu všem lidkám, který budou mě teďka ve středu svátek, už asi těžko se budu dovolávat. A všem přeju hlavně hodně zdraví a ať se mají pěkně. A vy taky. A moc se těším na shledanou.
2: Také se těším ode mě. Také všechno nejlepší ke středečnímu svátku a také nejen Lídě z Raclavic, ale všem ostatním Ludmilám, Liduškám a tak dále.

0: S další písní se vydáme dokonce na dvě místa najednou, na Šumavu, protože zjistíme v písni, že na Šumavě je dolina, no a o písničku si zavolala paní Staňka z Lomnice. Krásný podvečer.
1: Krásný podvečer do Českého rozhlasu Olomouc a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. Tuhle písničku bych prosila nechat zahrát. Lidušce, pohádkové babičce do Jeseníku a její kamarádce. Lidušce z Olomouce a její kamarádce. Zdeničce z Holubic, Jana a Jiří z Roštění, Zdeničku z Hrochova, Ladička z Tovačova a jeho sestřičku. A zdravím Tomáše z Bedihoště. A Ladičkovi posílám hodně pozdravu. A Liduškám hodně, hodně zdravička a štěstíčka. A tahle písnička je i pro vás, pro Český rozhlas Olomouc. Děkuji vám a naslyšenou.
0: My moc děkujeme za píseň a za zavolání. Mějte se krásně. Hrát budeme také Jindřišce z Chropině, Zdeničce z Prostějova, Věrušce z Olomouce, Zdeničce z Hrochova, Věrušce s vnukem Adámkem a také Marušce z Kroměříže a Jiřímu z Litovle. Svým přátelům a kamarádům posílají píseň Jana a Jiří z Roštění.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Na Šumavě je dolina, píseň, kterou hrála a zpívala Budvarka, protože ta má k té Šumavě přece jen blíže než my tady. Teď bude zase na řadě Stříbrňanka a píseň Kdo ze srdce dává. A na telefonu mám paní Ludmilu z Doubravice. Hezký den.
1: Krásný den vám přeji, pane Vilemku, do Českého rozhlasu Olomouc a moc děkuju za krásné přivítání. Jsem ráda, že mám na vás štěstíčko a to štěstíčko, co dnes mám, bych chtěla věnovat svým milým přátelům, jak přes Český rozhlas Olomouc, anebo osobně, s kterýma se znám. Tak bych jim dnes chtěla poděkovat za krásná, milá slova a přání k mým narozeninám, které jsem měla 12. září v sobotu. A děkuju všem, a to do Moravičan, manželům Hrubým, paní Alence a manželovi Karlovi inženýrovi, taky bych chtěla manželům Pospíšilíkovým zroštění, paní Janičce a panu Jiřímu. Moc děkuju vám, paní Janičko, za taky milá, krásná slova a i k svátku, až mě ukáply slzičky. A taky Gotwaldovým manželům Lidušce a Jendovi z Doubravice a celé jejich rodině i za takový pěkný posezení, které jsem s něma měla, milí. A paní Martičce Šperlíkové ze Svinova s manželem a teď pánům váženým, panu Oldovi Crhákovi z Nemilé, panu Břeťovi Pískovi ze Štítu a panu Ondrovi Stavinohovi z Velkých Karlovic. A příště zase budu přát a děkovat dalším, protože už toho mám taky dost. A Liduškám teda dodatečně, dodatečně nastávající svátku, ano, jak mě to vyjde, že? A tak jim všem děkuju a posílám písničku ze srdce, protože mě to dojalo k slzám a nevím, jak si to zasloužím, jestli mám tak hodný, milí přátelé. Děkuju,
0: mějte se krásně
1: a děkuju, pane Vilemku. Těším se na vás.
0: Já
1: příště
0: taky,
1: někdy a jak to vyjde.
0: Naslyšenou, mějte se krásně.
1: Naslyšenou. A písnička je pro vás.
0: Děkuji vám moc, mějte se krásně. Naslyšenou. Hrát budeme také babičce Božence Šimečkové, jen tak pro radost a podvečerní pohodu, no a také Marušce opožděně k narozeninám a k svátku. Přeje vše nejlepší celá rodina Šimečkova.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltézské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová v úterý v 10 dopoledne.
2: Podzimní sezónu koncertních střed zahájí skupina Polinoir and the Holy Spirit Smugglers. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahrají ve středu 23. září od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Máte šanci zažít, jak si frontman rockové Insánie nasadí kovbojský klobouk a sedne k jednomu táboráku s dalšími skvělými muzikanty.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Naše vysílání pokračuje dál, na řadě jsou Babouci a na telefonu připravena paní Miluše z Přerova. Hezký den.
4: Dobrý podvečer, ještě jednou vás zdravím a všechny posluchače. A já bych tuto písničku jenom tak pro radost, pro potěšení poslala mojemu manželovi, Julince Skopelíkové do Přerova, Ireně do Hulína, Vlastě do Krnova a Zdeně Laskové do Radslavy a všem těm, kdo nás znají. A i tato písnička patří i vám do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji vám za vybrání písničky a nashledanou.
3: Moc děkujeme za zavolání, naslyšenou. Jako další píseň, jak už jsem říkal, hrát budou Babouci a zazní Duše muzikanta. No a to věřím, že máte třeba i někteří z vás a proto by se vám mohla líbit akce, která se blíží už o tomto nadcházejícím víkendu. Ano, vím, že máme sice pondělí zatím teprve, no ale ten víkend aspoň ať máme na co se těšit. Rád bych vás pozval na vinobraní do kulturního domu v Libině tuto sobotu 19. září od 14 hodin. Právě pro vás, fanoušky lidové a dechové hudby, by se mohlo líbit ten hudební program. Zahraje totiž Holoubkova Mozeka a potom také skupina Albatros. Srdečně vás všechny zvou Paulíčkovi.

0: To byla Duše muzikanta, píseň, kterou hráli a zpívali Babouci. No pokud vy nemáte duši muzikanta, tak teď už třeba po téhleté skladbě ano. A třeba i po té další, protože ta nám řekne, že svět je kniha nádherná, bude to Vysočinka a na telefonu mám paní Jindřišku z Prostějova. Hezký podvečer.
1: Ještě jednou hezky se to vrýkl, večer pane Viléne vám a všem posluchačům. Večer tady slaví svůj zátek, paní Viduška Kručinová z Čelčík. Milá Viduško, hezké dny a hodně zadosti, pevné zdraví a žádné starosti. Mnoho lásky ti k svátku přejí a jen samé dobře věci okolo tebe se dějí. To ti přeji Jindřiška Slavíková a pane Velenko vám moc krát děkuji.
0: Já děkuji za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Hrajeme všem posluchačům pro radost a potěchu a také těm, kterým nikdo jiný nezahraje. Poslala tento vzkaz paní posluchačka Jana.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

Svět je kniha nádherná, to nám připomněla kapela Vysočinka, no a pojďme na poslední vzkaz, který tady mám, který dorazil sem do studia. Hrát budeme opět dodatečně k svátku milé paní Marii Palovčíkové z Bernartic. Přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí a rodinnou pohodu, napsali nám do studia Českého rozhlasu Olomouc Jarka a Anička. Z dnešního pořadu Hrajeme pro radost, je to úplně všechno za pár minut, konkrétně přesně teď za 10 minut. Je tady 19. hodina, to znamená aktuální zprávy s Jirkou Kořínkem. No a potom už mě ve studiu vystřídá Jirka Matějů a je připraven jeho pořad Rokle. Do toho ještě zahraje třeba Svárovanka a ještě jedno překvapení, to si nechám pro sebe. Vilém Pospíšil vám přeje krásný večer, třeba i ve společnosti Českého rozhlasu Olomouc.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Úmrtí staršího muže. Tělo se dnes ráno našlo v parku a policii úmrtí nahlásila zdravotnická záchranná služba, kterou přivolali svědci, uvedl mluvčí krajské policie Libor Hejtman. Přesunutá je v Šumperku o zhruba 80 metrů autobusová zastávka Pramet v Uničovské ulici ve směru do centra města. Důvodem jsou opravy, pokračuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
1: Na novém místě na chodníku před parkovištěm zůstane zastávka Pramet do 16. listopadu. Přesun zastávky se dotkne provozu 4 autobusových linek a městské hromadné dopravy číslo 2. Detailní informace k přesunu zastávky visí na webu města Šumperk.
0: Areál technických služeb v Lipníku nad Bečvou opravují dělníci. V sídle městské firmy v ulici Za Porážkou postaví během roku a půl novou kancelářskou budovu, garáže, dílny a moderní zázemí. Provoz proto bude dočasně rozdělený na dvě pracoviště. Pokračuje ředitel Václav Zatloukal.
2: Tam, kde to bylo dříve, by si mohou vyměnit staré popelnice za nové nebo přebrat nové popelnice nebo kontejnery. A administrativní a finanční agenda je ve třetím nadzemním podlaží na zámku na ulici Bratrská. Tam si můžou vyřídit věci týkající se přímo těch našich služeb.
0: Nové vzdělávací programy pro mateřské, základní a střední školy vytvořili pracovníci Vlastivědného muzea v Olomouci. V jeho prostorách začali dnes.
3: Nové programy propojí historii, společenská témata i přírodní vědy s hrou, objevováním a vlastní zkušeností. Podle lektorů Centra muzejní pedagogiky Vlastivědného muzea pracují v programech se zážitkem, spoluprací a vlastní aktivitou žáků. Děti například zjistí, proč lidé začali používat peníze, budou pátrat po archeologických nálezech nebo natočí film o antibiotické rezistenci. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Ve věku 64 let zemřel Luděk Mikloško. Rodák z Prostějova, bývalý fotbalový brankář a šéf sportovního úseku Baníku Ostrava, podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Českému rozhlasu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. Mikloško začínal s fotbalem v Němčicích nad Hanou. Ve své hráčské kariéře kromě Ostravy chytal 8 let i v Anglii za West Ham. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě skoro jasno nebo polojasno, ráno místy mlhy, teploty 19 až 23 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo na silnici první třídy číslo 55 mezi Krčmaní a křižovatkou na Velký Týnec na Olomoucku a porouchané auto budete mít na D1 do Ostravy u hranic před přístým 8,5 kilometrem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Rockle. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rockle.

0: Hezký večer všem příznivcům Rokla od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jirka Matějů. Mám takový hodně rokový hlas, protože ke kapele, kterou dnes budeme mít ve studiu, se to docela hodí. Tak uvidíme, jak to dopadne všechno. Každopádně jsem rád, že můžu už teď přivítat na telefonní lince Milforda z kapely Non Sequence. Dobrý večer, ahoj.
1: Dobrý večer, ahoj, zdravím všechny.
0: No a hrát si budeme z desky Odrazy, která vyšla vlastně snad před měsícem, vyšla dokonce i na CDčku, což mě mile překvapilo, protože mám pocit, že už všichni to jenom vrhají na ty internety, jak se říká klasicky, což vy jste taky dělali, ale vlastně tohle toto je nějaký souhrn za posledních 5 let, jak to vidíš?
1: Je to tak, vlastně ta naše partička je vlastně takovej de facto spíš studiový projekt, nehrajeme živě, tím, že vlastně kolega náš baskytarista žije na Floridě, je to teda Čech, je to kolega, s kterým jsme dříve hrávali už jako v jiných projektech, nicméně vidíme se vždycky třeba jednou kvartálně, takže fungujeme víceméně studiově, fungujeme online a tím, že vlastně my tu muziku děláme tak nějak jako volnočasově, není toho času úplně tolik, tak vlastně tahle ta deska, to album, který teďko vychází, tak mapuje nějakou naši historii asi 5 let zpátky, jo? Takže je tam 12 věcí, které vlastně mapují ten průřez časem, tak jak jsme vlastně spolupracovali a chtěli jsme to vlastně pojmout i takovou tou tradiční formou prostě na to CDčko, protože pořád je spousta jako lidí, kteří si ten nosič chtějí pustit ještě jako i na těch CD přehrávačích. Takže samozřejmě je to i na veškerých internetových platformách a na YouTube, na Spotify a podobně, ale chtěli jsme vlastně mít i ten tradiční takovej jako nosič, víceméně i kvůli tomu bukletu a tak, takže my jsme v tomhle takový trošku konzervativní v těch.
0: Právě, vím, že Zbyněk mi ho posílal, ale bohužel doručovací služba dneska nedorazila, byť měla teoreticky dneska.
1: Aj, aj.
0: Nicméně vypadalo to, že právě s tím bukletem jste si docela vyhráli, že to je celý krásný i výtvarně.
1: Díky moc, díky, no. Snažili jsme se, aby tam byla zachycená trošku ta atmosféra, která jako není úplně třeba nějaká jako pozitivní, jako my tu muziku neděláme jako úplně veselou, jsou je to spíš jako podložený takými jako vážnějšími tématy, ale chtěli jsme, aby to prostě mělo trošičku jakoby ten vibe, který souvisí s charakterem té hudby a jako chtěli jsme, aby tam byly i ty texty, aby si prostě ty lidi mohli přečíst, podívat se na to, o čem to je, o čem zpíváme a víceméně, aby i ta grafika nějak korespondovala prostě s náma.
0: My jsme si pustili první písničku Ledový dech, kde je vlastně, řekl bych, úplně všechno, co vaše kapela jakoby nabízí jednotlivě. Ale tenhle ten koncentrát je sice fantastický, ale když si člověk pustí hitovku Za obzor, tak je to zase úplně někde jinde a myslím si, že tohle toto by mohlo hrát i normálně v éteru. Tak si dnes v Rokli Českého rozhlasu Olomouc pustíme právě tenhle ten hit Za obzor a kapela Non Sequence z alba Odrazy.

0: Posloucháte Rokli Českého rozhlasu Olomouc dnes s kapelou Nonsequence a její deskou Odrazy, která vyšla zhruba před měsícem. No a hitovka Za obzor, to je takovej nášup, že se přiznám, že jsem dlouho nic tak dobrýho, alespoň pro mě, že mě dlouho si nic podobného od kapel u nás nebavilo pouštět pořád dokola, jak tuhle tu písničku. Milford s námi stále na lince jako hlavní skladatel. Tahle ta skladba je přece jenom zase trošku někde jinde, protože tam není až tolik toho rockového nášupu. To si udělal takhle schválně, nebo se na tom domlouváte?
1: Jednak teda, Jirko, moc díky za pochvalu. Jsme samozřejmě rádi, že ta muzika někoho osloví nebo baví. My ty věci vlastně se snažíme dělat tak nějak přirozeně, jak to jde, podle nálady. Tahle ta věc je pravda taková, co se týče zpěvů, hodně melodická. Není tam moc jako nějakých growlů nebo nějakých řevů. A odvíjí se to taky jako od tématu, od nálady. A je to fakt jako tak jako přirozeně. No. Někdy člověk má jako náladu, že udělá jako víc melodický riffy. Někdy je to zase o tom, že prostě je tam potřeba trošku ventilovat víc jako nějaký jako takový ty pozitivnější emoce, jako naštvanosti a tak jo, takže tady to zrovna bylo takový jako malinko do melancholie, malinko do té psychedelie.
0: No a nám se podařilo spojit i se Zbyňkem, tedy ze ZPK, nebo jak to máš tuhle tu zkratku? Ahoj, dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím z Prahy, do Velimy a i do Olomouce.
0: Ty děláš v kapele vokály a teď který?
2: No já tam dělám ty melodický a pak i ty groly tady vlastně jako většinu, no. Ale už jsme měli projekty s Milfordem, že jsme se střídali s jiným Řvounem třeba nebo s hostem, no, ale pak to nějak spadlo na mě už, jako.
0: A ty přechody z toho growlu do toho melodického zpívání, ty jsou pořád v pohodě, jo?
2: Jo, tak jako v studiově to jde úplně v pohodě.
0: Tam si naspíváš jedno a pak přidáš druhý, to je jasné.
2: No jasně.
0: Jak ty vnímáš hitovku Za obzor?
2: Jo, já ji mám strašně rád, tu skladbu, protože ona, když jsem si poslechl to CDčko potom zpětně, protože my jsme to vlastně tak jako singlovali těch 5 let jedno po druhým, tak jsem si říkal, sakra teda, ale to je nějaký temný, jako jo. A najednou tahle skladba tam úplně se rozsvítila, úplně jako je vypíchnutá nějak jinak, že najednou je taková pozitivní a já mám pocit, že jedu na kole a je hezky. Takový skoro až letní hit, bych řekl. Svojí náladou jako a vyzněním. Jako.
0: Jo, nakonec proč ne, nicméně ať to zase malinko zatemníme a dáme si opravdu Nonsequence zase v té ostřejší verzi, tak se teď v Rokli Českého rozhlasu Olomouc, alba Odrazy, pojďme pustit písničku, která se jmenuje Zlá krev.

0: Zlá krev z alba Odrazy kapely Non Sequence dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc. Na telefonu máme tvůrce muziky a i vlastně obsazené nebo hráče na téměř prakticky všechny nástroje Milforda a je s námi i zpěvák Zbyněk. On sice Milford říkal už v prvním vstupu, že tohle toto je výhradně studiový projekt, ale přeci jenom, když vydáte desku a teď třeba na ní budete mít dobrý ohlasy, což byste měli podle mýho názoru mít, nebude příliš svůdné začít hrát naživo?
1: Jo, to je dotaz na mě nebo na Milforda.
0: Zkuste to oba dva.
1: No já si myslím, že jako svůdný by to bylo, na mě je to trošku organizační problém samozřejmě, protože jednak teda basák je na Floridě, to by třeba ještě se dalo nějak, buď by přiletěl, nebo by mohl být záskok, jo. Ale druhá věc je, že Milford vlastně obsluhuje dva nástroje, tady na týde se, a ještě by se musel dosehnat buď teda kytarista, nebo bubeník, záleží co z toho, jo. A teprve začít zkoušet, jo. Takže to, jako, není to nemožný samozřejmě, jo, ale je to vlastně by se začínalo od nuly téměř, jo, s tímhle tím.
0: Co, Milford?
2: Ale ono, ano, ono jako teoreticky by to jako opravdu asi šlo, jako ve chvíli, kdyby prostě třeba přišli opravdu jako vícero nějakých třeba i nabídek zajímavých nahraní a tak dále, tak by to asi šlo udělat, protože nejsme asi určitě jediný, který jako vlastně skládají tímhletím stylem. Pro mě by to určitě znamenalo zůstat u bubnů, protože já jsem historicky víc bubeník než jako cokoliv jinýho, takže asi by nebylo problém oslovit nějakého šikovného kytaristu a udělat vlastně nějaký jako live set, který by jako mohl fungovat. Zbyněk zpívá perfektně, zpívá i v jiných projektech, takže tam jako nějaká průprava pro živý hraní by nebyla problém a asi by se to nějak dalo řešit. No ale jako zatím to neplánujeme, uvidíme, co přinese čas.
1: No jinak, tak my víme, co je zkoušet spolu, protože jsme zkoušeli ve Four Face spolu, jo. Takže jasný. Teď jde o to jenom se ocitnout v té zkušeně, že jo, na nějakou dobu, no, to je jako jasný.
0: Což je vlastně kapela, ze které jste všichni vzešli a která byla dlouho na scéně, ať už před koncem minulého milénia, nebo i v novém miléniu. Jinak Milforde, myslím si, že spíš seženeš šikovného kytaristu na to, aby to zahrál, než šikovného bubeníka, aby hrál to, co ty hraješ na té desce.
2: Určitě.
0: Vy cítě furt bavěj?
2: Jo, určitě mě bavěj. Já vlastně ještě jako potom paralelně působím ještě jako v jiné kapelce, jo. Kde mám jako výhradně na starosti jenom bubny, takže tím, že jako v podstatě jsem jako vždycky tak nějak jako byl skladatelsky aktivní a baví mě to, mám doma malý studio, tak jako inklinuju k tomu, že prostě si hraju i na tu kytaru a skládám a míchám muziku, takže se to tak nějak jako nabízí, no.
0: A vlastně ty písničky děláš jenom pro Non Sequence, anebo skládáš i v tom druhém projektu?
2: V tom druhém projektu je to víc kolektivní práce, tam teda jako přispívám zase jako větší měrou, co se týče texty, a tam se soustředím hodně jako na tu rytmiku. Jo, když to tady, co se týče Non Sequence, tak tam vlastně víceméně dělám od A až do Z dělám muziku, s tím, že veškerý zpěvový party potom dělá Zbyněk a basák Tom dělá kompletně basový linky.
0: A ta Amerika, ta nevadí. Já vím, že dneska je to jednoduchý mezi kontinentama nahrávat, protože je to všechno ve studiu, ale prostě jste kámoši z Four Face, tak proč to nedělat takhle, jo?
2: Přesně. Vždycky se rádi potkáme jednou za ten kvartál, když sem dorazí, jo, zajdeme prostě na pivko, strávíme nějaký čas třeba ve studiu, jednou za čas prostě třeba uděláme nějakou klipovku, a tak nějak průběžně jako vlastně spolupracujeme.
0: Tak jo, pánové, díky moc za povídání a díky, že jste se rozhodli ty svoje písničky zhrnout na desku, která podle mě rockery musí potěšit. Mějte se krásně, ahoj.
2: Moc díky, Jirko, zdravíme všechny, hezký večer.
0: No a před námi poslední, Maelstrom.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasa!

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel na Pražském hradě jednal s premiérem Babišem. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku.

0: V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Stavbaři křižovatku vybudovali na křížení s Kolovratskou ulicí, kde měli řidiči problémy s najížděním na hlavní silnici. Od pátku bude v plném provozu. Zatím je podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic v takzvaném režimu předběžného užívání, protože ještě chybí kolaudace. Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
1: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel. Sport.
0: Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a sobotu o postup na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Tvrdý povrch v libeňské O2 aréně si vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
2: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat, tady hlavně na ty stropy zeknuje. To strašně vysoký, ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde. Počasí.
0: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 se z Prahy do Plzně už nehodu na 2. kilometru odklidili. Kolona na Pražském okruhu ve směru Ruzině-Plzeň, regulují se vjezdy do tunelů. Na D1 z Vyškova do Brna od Rohlenky na 206. kilometru nesouvislá kolona. Hlavně nákladních aut až k omezení na 196. kilometru. A podobně na D2 z Bratislavy do Brna nákladní auta od Olympie na 3. kilometru až k omezení u D1. A na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se u odbočky na Miroslav objíždí srážka dvou osobních aut. Provoz je řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je, mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat, jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou, na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli, třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bylo jako dočasné omezení.
2: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten náklaďák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropad té skepsy nebo takovýmu tomu, jako že ten osud je ke mně jako nepříznivý, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema, protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče, takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat. Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svého tovaryše. Jo. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap. A já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor. On byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil. Dosáhl toho neskutečně moc. Byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice. A miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. Ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
3: Myslíš si, že kdybys nepotkala pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
3: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro laika, to vysvětlit?
2: Se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
3: Ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahleta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně, já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Kdežto já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: To je ten důkaz tohle.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok, jsi ve svém oboru nejlepší herec třeba v hlavní roli ano. Na celém světě.
1: Přesně
2: jo?
1: Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle se já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. No.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem netušil, jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět, a já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých,
1: z toho meníčka,
2: tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty, na ten podpatek, trošku jsme to upravili, a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní, a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit, a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém, a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No, já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den, a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já už teďko neplánuju, já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím, a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100%, a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Přísnější regulaci kratomu schválila dnes vláda. Silničáři otevřeli další část obchvatu Rakovníka. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku, místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově taky obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
2: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
1: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba

0: finanční prostředky a samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v italské Modeně si připsali třetí výhru a mají tak jistý postup do osmifinále. Svěřenci Jiřího Nováka se ve skupině ještě utkají s týmy Itálie a Slovinska. Počasí. V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova je hlášena překážka. Na 36. kilometru leží v odbočovacím pruhu nádoba. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Zběroch tvoří kolona. Mezi 42. a 44. kilometrem něco překáží ve vozovce, je to mimo kamery. Pozorně dojíždějte, kolona začíná kousek za sjezdem na Zběroch. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody na 278. kilometru. Průjezdný je jeden pruh, provoz je plynulý. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na exitu 23 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je u sjezdu na D5 do Plzně a blokuje jeden pruh. Místo je průjezdné, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Škoda. Auta, která nesou jméno jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů naší historie.
1: Znáte značku Škoda?
2: Znám, no.
3: To jistě auto.
4: Vlastně jezdím.
5: Myslím, že to je auto.
6: No, to víte, že znám.
1: Kterou Škodovku máte nejradši?
2: Oktávku třeba.
5: Felicii.
7: My máme Fabii.
4: Jo, mám vždycky nejradši auto, s kterým jezdím.
5: Fabii, kombi.
1: A odhadnete, jak dlouho značka Škoda existuje na českém trhu?
2: 100 let.
7: Vůbec, ale vůbec netuším.
8: Dřív to byl Odin Clement, pokud si vzpomínám. Takže by to mohlo být tak, no, víc jak 100 let.
7: Já bych řekla, určitě po válce už existovala.
2: Tak přesně to byla Olina Clement a je to od roku 1897 nebo 8.
0: Všechno to začalo v roce 1866, kdy nastoupil do plzeňské strojírny hraběte Valdštejna jako vrchní inženýr plzeňský rodák Emil Ritter von Škoda. Byl tehdy poměrně mladý, pouhých 27 let, ale měl oproti jiným velkou výhodu. Poměry, z nichž pocházel, nebyly v skutku chudé. Jeho dědeček byl kovářem, ovšem ne tak ledajakým, zaměstnával 20 dělníků. Otec to dotáhl dál, stal se z něj zámožný plzeňský měšťan. Mudr František Škoda, krajský lékař, šéf zemské zdravotní služby, člen první správní rady měšťanského pivovaru a také poslanec Říšského sněmu. A jeho mladší bratr Josef, Emilův strýc, se stal věhlasným profesorem lékařské fakulty na Vídeňské univerzitě. Pečoval o tu nejbohatší a nejprestižnější klientelu. Měl známosti, kontakty a informace z nejvyšších kruhů a z první ruky. Emil Rytíř Škoda studoval na několika technických vysokých školách, pak si odbyl praxi v cizině. Byl naskušený ve Francii, Anglii, ve Spojených státech amerických. Poznal prudký rozmach strojírenství a průmyslového podnikání v Magdeburku a v Brémách a možná by rád mimo českou kotlinu zůstal déle, jenže vypukla prusko-rakouská válka a milý Emil byl jako příslušník nepřátelského státu z Pruska vypovězen. Domů se vracel bez nadšení a celkem netečně přijal místo, které mu otec doma v Plzni vyjednal. Už zmíněné místo u hraběte Valdštejna. Jeho předchůdce František Belány se totiž rozhodl osamostatnit. Belány mu přišel mladý, neskušený nástupce vhod. Bylo přece jasné, že v Plzni přežije jenom jeden strojírenský závod a to musí být ten, který řídí ostřílený starý vlk Belány. Ten cucák určitě Valdštejnovi strojírnu pohřbí. Stal se však pravý opak. Jen co se nadějný mladý muž začal ve Valdštejnových strojírnách rozkoukávat, hned přemýšlel o tom, co a kde by se dalo dělat lépe. Bylo mu jasné, že se strojírna musí modernizovat, jinak nemůže obstát v konkurenci. Jenže než by se hrabě pouštěl do nějakých novot, raději Škodovi strojírnu prodal. Emil byl rád, že může podnik řídit podle svých představ a hned se pustil do úprav. Kde na to vzal? No, zkrátka, rodinné finance. Strýček Josef mu nechal připsat 1 000 000 zlatých na účet u nejsolidnější rakouské banky. I tatínek něco přidal. A taky se uměl výhodně oženit. Dědeček jeho nastávající, Hermíny Háhenkamové, provozoval v Plzni úspěšné povoznictví. Měl na 200 koní a zajišťoval dopravu do všech důležitých míst západní poloviny Čech. Kapitál do začátku je jistě dobrá věc, ale pak mladého muže čekala jen a jen tvrdá práce. A tak 12. června roku 1869 vznikla Škodovka. Škoda z malé továrničky s 33 dělníky zakrátko udělal obrovský podnik se světovou reputací. Než se v ní ale začala vyrábět auta, uběhla ještě notná spousta vody.
9: Jsme v hale, kde se vyrábí Fabie, Skala a nově nabíhající Kamiq. Máme ještě druhou halu, montážní, a tam se vyrábí aktuálně Octavia a Karoq.
1: Redaktorku Světlanu Lavičkovou provázel Marek Jancák, zodpovědný za výrobu vozu Škoda Auto.
10: Kolik těch aut tak za den z Mladé Boleslavy odjede?
9: Budeme počítat oba závody a je to kolem 3,5 tisíc.
10: A my teď stojíme vlastně uprostřed té haly M1 A když jsme sem docházeli, tak kolem nás nejenom kroužily takové ty ještěrky, ale také vozítka úplně bez řidičů, která přivážela různé součásti těch škodovek. Víte, já si tady trochu připadám jako ve sci-fi filmu.
9: Sci-fi filmy mnohdy jdou ještě dál, nicméně vy jste viděla transportní prostředky, které jsou automatické bez řidiče, protože logistika je první oblast, které se nabízí, automatizace.
10: Kolem nás na různých běžících panelech jsou přivážena auta v různém stádiu dohotovení.
9: Sériová montáž v dnešní době je reprezentována linkou, tedy řekl bych řetězovou výrobou, i když vy tady nevidíte žádný řetěz, to jsou právě ty skidy, o kterých jste hovořila, protože celá linka se pohybuje spolu s pracovníky. Umožňuje tak specializaci jednotlivých pracovníků na konkrétní operace. Čili nemusíme kvalifikovat personál proto, aby zvládl stavbu celého vozu, stačí, když zvládne jeho část. Vůz za ním pak přijede.
10: Stačí, když umím namontovat volant a dělám to stále, když to zjednoduším.
9: Přesně tak, teoreticky, prakticky to není naše přání. Dbáme i na různorodost prací, zase s ohledem na zdraví a zkušenost pracovníků.
10: Tak sem do té montážní haly přijedou z různých částí výroby jednotlivé segmenty a tady to všechno dáte dohromady.
9: Přijede jeden velký segment a to je karoserie. Ta přijíždí z lakovny, poté co byla předtím ve svařovně a ostatní komponenty jsou od dodavatelů. Interních, v případě škodovky to je celý podvozek a samozřejmě řady externích dodavatelů, to jsou další montážní díly. Celá montážní linka je rozdělená zjednodušeně řečeno do 6 přímých linek a mezi těmito linkami se příčně pohybují karoserie. A teď právě vjela tato karoserie do té druhé části, do toho druhého segmentu. Už v ní je kokpit, elektrická instalace, většina věcí, které zákazník obvykle nevidí, tedy kromě toho kokpitu, a přicházejí na řadu díly motorového prostoru a díly, které pak už zákazník uvidí.
10: Co se tam montuje úplně naposledy?
9: Naposledy probíhá programování vozu, což není fyzická montáž nějakého dílu, ale je to, řekl bych, podstatná část pro oživení vozu.
10: Když od vás vůz sjede, projíždí to auto někdo, nebo to všechno dělají chytré stroje?
9: Nejsme ještě tak daleko, aby veškerou kontrolu dělali stroje, ale část kontroly už provádějí. Výrobek je v průběhu celého procesu násobně kontrolován. Jednak z toho důvodu, že řada těch oblastí už není pak přístupná, pochopitelně. Projíždí také řadou funkčních zkoušek. Jednou z těch největších je určitě jízdní zkouška. Každý vůz jede na zkušební polygon a každý vůz také projíždí vodním testem, kde ho sprchujeme, řekněme, silou tropické bouře.
10: A jak to vypadá s crash testy?
9: Crash testy se provádějí převážně ve vývojové fázi, ale je naší povinností pravidelně certifikovat některé funkční části vozu, takže se, řekněme, i prvky pasivní bezpečnosti testují, to jsou třeba airbagy v pravidelných intervalech.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Emil Škoda byl vynikající technik a také výjimečná osobnost. Osobně řídil provoz, chtěl být u všeho, o všem rozhodovat. Říkalo se o něm, že byl autokrat a cholerik. Býval v práci od rána do noci, neuznával hry za zády, všechno řešil chlapsky a na místě. Nesnášel výmluvy a lži, práce pro něj byla vším. Nejraději přijímal zakázky, které jinde odmítli jako nerealizovatelné. Bral to jako výzvu. Vyráběl odlitky pro stavbu lodí, obchodních i válečných, stroje pro pekárny, cihelny, pily, plynárny, vodní pumpy, vodovody, chladící zařízení, rekonstruoval staré dílny, přistavil novou slévárnu, strojírnu, ocelárnu, kovárnu, vlastní železniční dráhu a zbrojovku, vyvážel zboží do ciziny. S novým stoletím vznikla akciová společnost Škodovy závody. Emil Rytíř Škoda v nich i nadále zůstal prezidentem a generálním ředitelem. Ale moc si toho neužil. Po 50 se u něj začaly projevovat důsledky permanentního duševního a tělesného vypětí. Lékaři doporučovali klid, cestování, zejména na jih a k moři, cestu do lázní. Poslechl. 8. srpna 1900 však ve vlaku poblíž Celchalu ve Štýrsku cestou domů z lázní náhle zemřel. Bylo mu 61 let. A teď je na čase vyprávět si příběh automobilu, který nese Škodovo jméno a má ve znaku okřídlený šíp. Jenže to musíme přivést na scénu další dvě postavy. Je to k nevíře, ale český automobilový průmysl vděčí za svůj vznik a rozkvět dvěma kamarádům, kteří začínali jako opraváři velocipedů v malé pronajaté dílničce s 5 dělníky a jedním učněm. Dva Václavové, Laurin a Klement.
2: Tenhle automobil se ještě tak trochu podobá kočáru.
3: Je to vlastně první typ automobilu, který byl sériově vyráběný. První dva kousky vyrobili už v roce 1905, od roku 1906 už je vyráběli sériově.
4: Prozrazuje Michal Velebný, koordinátor restaurátorské dílny Muzea Škoda.
3: Jak už vyplývá z toho názvu Voiture, to je z francouzského vozík, tak opravdu i ta ergonomie byla tomu podobná. Sedělo se, aby byl dobrý rozhled nad dopravní situací, nad pobíhajícími psy a dětmi.
2: Pojďme se podívat dál. Já mám, přiznám se, slabost pro kabriolety a tady opravdový bledě žlutý fešák.
3: Je to Škoda 1101 provedení Roadster. Těmhle těm automobilům se podle častější karosářské varianty přezdívalo Tudor. Byly to velice úspěšný exportní artikl, většina z nich byla vyvezena do celého světa.
2: Jedním z nejatraktivnějších a možná i zákaznicky nejoblíbenějších aut byla Škoda Felicia.
3: Je to nejoblíbenější veterán současnosti. Bylo to auto, které bylo vyráběno na podvozcích vyráběných v Mladé Boleslavi. Ty karoserie k tomu dělali po bočném závodě v Kvasinách. Většina jich skončila jako úspěšný exportní artikl v zahraničí.
2: Pak určitě byla úspěšná i taková ta sportovnější auta, jako byla 110 R Coupé nebo potom Škoda Garde a Rapid.
3: Erko, co dá říct, že je takový druhý nejoblíbenější veterán v současné době. Erka byla velice populární.
2: Mnozí z těch veteránů, většina jich má dokonce SPZ-ku, jela by, šla by nastartovat?
3: Většinu z nich tady můžeme nastartovat a projet se. Vždycky je to auto potřeba projít, rozhýbat, ošetřit a pak se může vyrazit.
2: A s čím si vyrazíme my?
3: Můžeme buď to s letošní jubilantkou Škoda Octavia z roku 1959, anebo s jejím nástupcem Škoda 1000 MB.
2: Já bych zvolila tu Octavii.
3: Tak jdeme na ní.
2: Smetanová Octavia typ 985.
3: Ten typ 985 to je interní označení té modelové řady. Obchodní název byl Octavia.
2: Tady na té palubní desce, tady už jsou přístroje a páčky, které člověk ani nezná.
3: Na přístroje desce několik ovládacích prvků, spínací skřínka, kterou zapneme zapalování. Je tady páčka přepínačů ukazatelů směru, je tady táhlo otevírající kapotu přední. Máme zde i sytič, tenkrát ještě nebyl žádný automatický sytič. Člověk, když bylo venku chladno, tak musel ten sytič povytáhnout. Má také ještě mechanický starter, čili klíčkem se jenom zapne zapalování, ale starter se uvede do chodu zatáhnutím do záběru.
1: Václav Klement se narodil 16. října 1868 ve Velvarech. Brzy mu zemřela matka a tak se musel postavit na vlastní nohy. Vyučil se knihkupcem a usadil v Mladé Boleslavi. V té době do Evropy vtrhla nová móda – cyklistika. A on jí propadl stejně jako spousta jeho vrstevníků. Zakoupil si kolo od firmy Seidl a Neumann, jenže bylo vadné. Pan Klement je chtěl reklamovat, a tak poslal firmě slušný dopis. Česky. Firma mu ale odpověděla, že reklamaci nepřijme, pokud nebude zákazník používat pro ni srozumitelný jazyk. Tahle nehoráznost panu Klementovi hnula žlučí a řekl si, ať jdou ti nafoukaní Němci k šípku. On se bez nich obejde. A tehdy natrefil na svého vrstevníka Václava Laurina. Pocházel kousek od Turnova, vyučil se v Mladé Boleslavi a začínal jako zámečník. Měl výjimečný technický talent a byl manuálně zručný. Tichý a skromný člověk, který veškerý čas zasvětil technice. Dali to dohromady a založili si vlastní opravnu jízdních kol. Netrvalo dlouho a firma Laurin a Klement začala kola sama vyrábět. Dali jim vlasteneckou značku Slavia. Při pobytu v Paříži Václava Klementa okouzlila motorová dvoukolka, takzvaná motocykleta. Jednu si rovnou koupil a pak s přítelem Laurinem vyrobili svou vlastní, originální konstrukce. Slavia, historicky první motocykl tuzemské výroby a ve své době nejdokonalejší motocykl ve střední Evropě, byla hotova na prahu nového století. Dobrá pověst podniku Laurin a Klement se rychle rozšířila po celé Evropě a co víc, rozvíjela se dál. Zanedlouho se na trhu objevil i první osobní automobil české výroby, Voatireta, hotová technická senzace. Z malé opravničky kol vyrostla za 10 let prosperující firma s několika stovkami zaměstnanců, která vyráběla také nákladní vozy, poštovní vozy, sanitky a stala se tak největší automobilkou Rakouska-Uherska.
2: Vstupujeme do depozitáře prototypů a sportovních vozů.
3: Zde máme chronologicky prototypy od konce 60. let až do roku 2006 a sportovní a závodní vozy, které psaly tu slavnou historii od roku 1950 až tady poslední, tady máme VRCčka z roku 2003.
2: Přímo u vchodu, to je onen známý upír z Feratu.
3: Pokud máte přebytek krve, můžete nasednout. Je to prototyp Škoda 110 Supersport, který vznikl už v roce 1971. Absolvoval několik výstav autosalonů, ale tehdejší politická situace takhle extravagantním autům tady v Čechách nepřála. Bylo to v době normalizace, takže velice záhy putoval do firemního muzea. Ale o 10 let později Teodor Pištěk a Juraj Herz hledali vhodný vůz pro hlavní roli filmu Upír z Feratu, čili požádali o spolupráci Škoda Muzeum. Podle návrhu Teodora Pištěka vůz dostal ten tmavý kabát, ty přidané spoilery, tyhle ty úpravy provedli pracovníci výzkumu a vývoje zde v Boleslavi a vůz absolvoval rally Škoda v roce 1981, kde se přímo v tom soutěžním provozu natáčely ty filmové sekvence. Sednout si dovnitř není nic jednoduchého, protože nemá žádné dveře. Tady se odklápí celá horní část karoserie, včetně čelního skla a střechy. Pro snadnější nastupování se ve finální fázi posouvá i celý volant a štít přístrojů.
2: Když tam teď budu chtít vlíst, jako kdybych nastupovala do rakve.
3: Zavíráme, volant se dostává na svou pozici, pozor.
2: A už jsem tady. No a jaký je tady nejúspěšnější sportovní Škoda vůz?
3: V podstatě každý vůz, který tady máme, tak si od někud přivezl nějaký ten vavřín. Určitě musíme zmínit právě tu Škodu 130 RS, která v roce 1981 vyhrála mistrovství Evropy značek na automobilových okruzích.
2: Když se podívám na ty různé prototypy, tak si řeknu, mnohdy je to škoda, že třeba nespatřili světlo světa.
3: Máme tady několik prototypů, které vznikly ve své době třeba už jenom pro upoutání pozornosti na tom, kterém autosalonu. Bylo to třeba v době, kdy nějaký nový projekt naběhl do sériové výroby. Krátce předtím nový měl přijít na řadu třeba za 2, za 3 roky, tak aby se upoutala pozornost, tak vznikla nějaká zajímavá studie. To je případ tady toho vozu Škoda Tudor, dvoumístné kupé na tehdejším Superbu první generace. Další prototypy takovéhle studie třeba měly nějaký zajímavý tvar, zajímavou tvář, ale úplně se nehodili do portfolia naší značky, staly jenom jako zajímavé stylistické cvičení.
2: A co je tohleto žluté autíčko?
3: Škoda Joyster, prototyp, designová studie z roku 2006, která posloužila v té době spíš pro upoutání pozornosti. Pojďte se podívat na ten krásně provedený interiér.
2: Atypická klika u dveří.
3: 2006, ale už tam máme náznaky konektivity, náznaky digitálních displejů a těch prvků, které vídáme v dnešních vozech Škoda.
2: Tedy teď bych nasedla a odjela a už bych jiné auto snad nikdy nechtěla.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za první světové války byla výroba automobilů a motocyklů omezena. Klement ale vyreklamoval zaměstnance automobilky z odvodů na frontu díky tomu, že ve firmě zavedli výrobu munice a zbraní pro armádu. Společnost Laurin a Klement relativně prosperovala díky tomu, že šikovně rozšiřovala podnikatelské aktivity. Měla vlastní elektrárny, cihelnu, pilu, statek, mlékárnu, sodovkárnu, obuvnickou dílnu a tak dále. Na svou dobu zde dovedli k dokonalosti nejen vlastní fyzikální a chemické laboratoře, ale také, jako jediní v Rakousku-Uhersku, disponovali vlastním elektrickým počítačem s děrnými štítky a s výstupem na psací stroj. Díky tomu zde mohli už tehdy vyhodnocovat výkonnost zaměstnanců nebo třeba zmetkovitost výroby v řádu několika hodin. V červnu 1924 zachvátil areál firmy požár. Velká část technologií lehla popelem. Přestože se podařilo továrnu obnovit, společnost se ocitla v existenční tísni. A navíc bývalý knihkupec se strojním zámečníkem neměli sami dost prostředků na modernizaci výroby, proto nedokázali držet krok s tehdy silnějšími konkurenty, Pragovkou a Tatrou. Téměř do roka a do dne se však našel strategický partner. Plzeňský strojírenský podnik s tehdy poněkud klopotným názvem Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. A to je počátek velkovýroby osobních vozů v Mladé Boleslavi. Zprvu nesli název Laurin a Klement Škoda, ty nově vyvinuté pak už pouze Škoda. Ať už se později boleslavská továrna jmenovala jakkoliv, například v poválečných letech socialismu AZNP, automobilové závody Národní podnik, vždycky to prostě byla Škodovka.
2: Stojíme před vozem Laurin a Klement.
3: Tak je to vůz Laurin Klement Škoda 110. V názvu jsou jak zakládající firma Laurin Klement, tak nástupnická Škoda. Je to vůz z roku 1928. Tímto názvem se označovaly vozy, které byly vyvinuté ještě za Laurina Klementa, ale vyráběné už po fúzi v roce 1925 s firmou Škoda. Tenhle ten vůz je trošku specifický v naší expozici, protože je v něm umístěna virtuální realita. Je to jediný vůz, do kterého tady v expozici smíte, čili na sedněte a projeďte se v Prahou v roku 1925. Teď dostanete virtuální brýle.
2: Takže já vám je nasadím a takhle si, že tak můžete povolit nebo utáhnout podle toho, jak budete potřebovat a pak vám dám sluchátka, takže neuvidíte, neuslyšíte, jo? Pořádku?
4: Pořádku.
2: Pánové mě vítají, že by Laurin a Klement. Dozvídám se všechno o tom autě, právě nastartováno a jedu. Projíždím starou Prahou, lidé mávají, míjejí mě cyklisté. Možná žádného nesejmu, blížím se k Hradčanům, ale tady už bych se měla zastavit, protože tady je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu, tady odsud z Pražského hradu.
1: Škoda Populár byla modelem, kterým se mladoboleslavské Škodovce v polovině 30. let podařilo definitivně prorazit do čela českých automobilek. Malý vůz, který mohli dle dobových reklam dobře ovládat i dámy, se stal prvním masově vyráběným modelem v Československu.
5: Auto reví Škoda. Představujeme 70 skutečných výhod vynikajících nad průměr. Vědecké konstrukční směrnice, prvotřídní materiál a dokonalá výroba jsou podmínkami těchto výsledků. Proto vozy Škoda vyhovují všem požadavkům. Proto výhody vozů Škoda nenaleznete u žádných jiných vozů stejné třídy. Jejich výrobní, běžící pás jest nekonečným pásem úspěchu a vítězství. Věnujte pozornost všem bodům, aby úspěch vozů Škoda mohl být i také vaším úspěchem. Lidové noviny, 20. dubna 1930.
1: Přibyly i další vozy, jejichž jména známe i dnes. Škoda Rapid, Favorit a Superb. Menší z těchto modelů přežili ve výrobě i za druhé světové války, během které se ovšem automobilka musela do jisté míry přizpůsobit válečným požadavkům. Některé typy Superb například sloužily pro Wehrmacht jako vojenská velitelská vozidla. Po válce se výroba aut od původní Škodovky oddělila a vznikly automobilové závody Národní podnik, již zmíněné AZNP. Nejmasovějším modelem Škodovky v prvních poválečných letech se stala Škoda Tudor, z anglického Two Doors, vůz pouze se dvěma dveřmi. Dovolit si ji ale mohli jen málo kdo. Našetřit si později na Škodu 1000MB, Škodu 1200, Spartaka nebo později Octavii, i to stálo spoustu odříkání. Škoda 100, 110, 105, 120 a 130, favorit. Ještě je všichni máme v paměti. A povídat by se o nich dalo ještě dlouho.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas. Zprávy.
5: Roste zájem o doučování dětí, pomáhají i některé neziskové organizace. IKEM podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákon při zadávání zakázek. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Sociálně slabším rodinám pomáhá s doučováním zdarma třeba organizace Člověk v tísni. Zájem je ale tak velký, že v Praze má podle vedoucí jejich vzdělávacích služeb Adély Pospíchalové kapacity nyní naplněné.
6: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
5: Doučování zdarma nabízí třeba i organizace ADRA, která stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá na doučování dobrovolníky. Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. Porušení zákona odhalili u 15 tendrů za víc než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká.

0: Je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost, teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Opatrně teď na D8 na 58. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je odstavené porouchané nákladní auto. Na D11 mezi 20. a 0. a 21. kilometrem ve směru na Hradec Králové u Velenky je uzavřený levý jízdní pruh. A na D11 zůstaneme mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové je kvůli pracím na silnici vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

zachmuřil. Přestože kolem padnul květ,

mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Tepfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
2: Jiří Anderle.
3: No.
2: To je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takové klenoty, světový grafiky.
4: To bylo už 88 jsem to tam
2: 80,
4: viděl. Ne, 98.
2: 98.
4: Ta grafika je z roku 79.
2: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
3: No.
2: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
4: No, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
2: Posledních pěti století. To bylo krásný.
3: Co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
2: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat.
3: Ne,
2: návod k vyloupení dneska.
3: Každý ráno na vás
2: každý
3: koukám.
2: Ráno?
3: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
2: A víš, že já
3: taky? Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
4: Jo.
3: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostý originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
2: Tomášku,
3: tenkrát...
2: nevytahuj se,
3: nemám
2: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
4: Ale vůbec ne.
2: Ne.
4: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
2: Jo, takhle.
4: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
3: A to už byla ta střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
4: ne, to byla na Vinohradech,
2: ne, na Vinohradech.
4: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek s tak zanícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
2: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
4: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
2: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
3: No,
2: dohnal a předehnal.
4: Ironie chtěla, no. Že to se psal rok 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florenci, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej no. Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
2: No.
4: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
2: základ
4: jsem byl jako
2: všeho.
4: Základ všeho. A
2: přesně.
4: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
2: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
4: srdcem.
2: Jak jsi dostal k hraní?
4: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neuživí. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
4: Když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Upsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a já, mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
2: Tlumit svůj lesk, to je krásný.
4: Zapsat, musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
2: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy to nebylo, rozumíš? Ono to platí doteď, to je furt. A bude to platit, dokud budeme
4: stejně stát. Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země, tady se úspěch neodpouští. No, ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka Pitomýho udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzum. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
2: To je.
3: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
4: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastový flašky Coca-Coly, jo.
2: No.
4: My jsme na to čuměli. No a potom nad tím, ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou, ne abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
3: To je úžasný.
4: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No tak potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíšmarja, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izviníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu vždycky do Bránického sklípka na pivo. No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil, že jsi s Takovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
2: To je hezký.
3: Úžasný.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, se nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takový dobrosrdečný pan Chabus, říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Sonja se nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala a já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem a oni tady chodili za miňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat, přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, ježíšmarja, a utek. On to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože
4: jo,
2: já,
4: tam klid, tam
2: co já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí. Ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby, že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování, jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: No to jsou krásný kamenný bloky 30x30 cm,
2: no právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič, když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Praště, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks. To jsme vyklidili a dali jsme si se matraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna. No a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petřín a dolů na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl v druhém ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis: Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo, překrásná soka Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No, na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Armstrong, další v takový krásný společnosti. V níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufalství, aby nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý se, ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení a já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo. Protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčilila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
2: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček, a za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinární problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který, to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo? Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, je přesně 23 hodin a začíná pondělní noční linka Českého rozhlasu. Naše téma zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Někdy ztratíme něco, co se dá snadno nahradit. Jindy ale zmizí věc, která pro nás měla zvláštní hodnotu. Připomínala nám blízkého člověka, důležitou chvíli nebo kus našeho života. Ztratili jste někdy šperk, fotografii, dopis, oblíbenou knihu, rodinnou památku nebo třeba něco úplně obyčejného, co pro vás ale znamenalo mnoho? Jak se to stalo? Hledali jste ztracenou věc dlouho a doufáte ještě dnes, že se k vám třeba nějakou náhodou vrátí? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nezmizely, si budeme povídat právě dnes. Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia na 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to drobnost pro někoho bezcena, ale vy byste ji za nic na světě nevyměnili. Dnes se v Noční lince vzpomínáme na věci, které jsme kdysi ztratili a dodnes nás zamrzí, když si na ně vzpomeneme. Je s náma paní Jitka, která volá do Zlína od Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Pozdravuji vás v pořadu a všechny posluchače, kteří poslouchají tuto noční linku. A na toto téma jsem se tak nějak přesvědčila, abych volala. Já ráda vás moc poslouchám, skoro pokaždé, ale volám málo. Asi dvakrát nebo třikrát jsem zavolala. A tentokrát toto téma, tak tématu. Měla jsem v životě celkem závažné ztráty a první největší ztráta, která mě potkala, bylo to tak asi 2 roky po mé svatbě v roce 64 minulého století. Byla jsem s manželem u mých rodičů. Manžel potom odjel, zůstala jsem tam s malou dcerkou, přepírala jsem drobné prádelko, potom ještě jsem pomáhala rodičům něco tam na takovém políčku za domem, jsme sklízeli obilí. No a najednou jsem zjistila, že nemám snubní prstýnek. No, prostě nastalo zděšení, všichni jsme prstýnek začali hledat. Nejprve v zahrádce, kam jsem vylévala vodu, potom přepírání, potom na tom políčku. No, prstýnek prostě zmizel, byl pryč. Bylo v něm vyryto jméno mého manžela Zdeněk s datumem narození, teda tedy vlastně svatby naší. No, takže prstýnek se nenašel a slyšela jsem v té době, dost se říkávalo, když se ztratí prstýnek, tak to může znamenat nějaké neštěstí, ztrátu třeba manžela, no ale stalo se opravdu, že po letech manžel, potom bylo to, když měl 40 roků, dostal těžkou nemoc, onemocněl a v krátké době zemřel. A prostě zůstala jsem bez manžela a bez prstýnku. Manka mě dala takový starší prstýnek, který měla kdysi, že byl z dob, z Vídně. Říkávala, no ale ten, pak jsem zjistila, že nebyl zlatý, řekli mě v klenotech, že je to double, že není zlatý, ale já jsem ho přesto nosila, ale potom po čase, až už to už jsem měla druhého manžela, také vdovce, a měla jsem, jsem si oblíbila nějak ty kroužky. Měla jsem moc ráda, se mě líbívaly náušnice ve tvaru kroužku v uších. Uši jsem neměla píchlé, tak ve 40 letech jsem si nechala píchnout uši. Pěkné kroužky, taky tak kryté kolem dokola, střední velikosti. No ejhle, stalo se mě, u manželové maminky jsme byli. No jeden kroužek byl pryč, ztratil se a nenašel.

0: nemá. Nevím, jakým záhadným způsobem jsem potom nějak ztratila i ten druhý. Teď nosím kroužky, trošinku větší, taky se mě moc líbí a už je mám zablombované, a aby se mě nestratili. No a jedno ještě, abych to zkrátila, se mě ztratila nová peněženka na Silvestra, přesně 11 jsem v ní měla, nová peněženka, krásná hnědá, a tajně jsem doufala, že se najde, protože tam byl lísteček od botu, od opravě botu. No, peněženku nikdo nevrátil, jako pochopitelně. Tak to byly tak tři věci v mém životě, které byly. A nejzávažnější z toho byla ta první ztráta toho prstinku, toho snubního. To mám pořád v paměti a bydlí tam poblíž, nebo bydlí v tom místě, bydlí má sestra a tam mě říkávala, tolikrát už jsme tam přerývali zahrádku, všechno, ale prstinek nikdy jsme nenašli. No pravděpodobně tam už je někdy v zemi a kdo ví, která generace nebo lidi ho tam někdy najde. Tak to tak bylo všecko. A děkuji za vyslechnutí.
1: Změnilo vás to nějak? Dáváte si od té doby na podobné věci větší pozor? Máte s tím problém? Jste taková chaotická, jako třeba já? A nebo jak je to?
0: Dávám si pozor. Třeba, co se týká té peněženky, tak to si dávám velký pozor, protože já přesně vím, já jsem ji měla tehdy v košíku, v tom nákupním, i s tím zbožím. A jak jsem si pak asi zaplatila peníze, tedy zboží si dala do tašky, tak asi toho někdo využil a já jsem se tam vrátila do té prodejny. To byla taková větší prodejna potravin, ale nikdo nic nevěděl, prostě nebyla tam, tak to si dávám a naušně se mám zablombované. To jako jo. No a prstýnek, ten snubní, ten druhý vlastně už, ten nosím pořád a je to v pořádku zatím. Tak.
1: Děkujeme, paní Jitko. Děkujeme za vaše sdílení o ztrátách.
0: A já moc děkuji za vyslechnutí a jsem rád, že jsem se dovolala.
1: Budeme se těšit na příště.
0: Ano, děkuji moc a dobrou noc přeji všem. Naslyšenou.
1: Někdy nás mnohem víc než velká ztráta mrzí docela malá věc, protože se k ní váže někdo nebo něco důležitého. Co jste kdysi ztratili vy a dodnes se říkáte, kéž bych to ještě našel. Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

se mi ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje 23 hodin 16 minut. Já vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo.
1: Halo.
0: A je tam paní Nora. Jsou věci, které můžeme koupit znovu, pak jsou takové, které žádné peníze nenahradí. Právě na ty dnes vzpomínáme. Paní Noro, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: Nejdříve chci poděkovat za pozdrav ze včerejší noční linky paní Veronice. Já jsem si totiž tak zvykla na noční linku, že ji poslouchám prakticky každý den a jsem moc ráda i za ty písemné vzkazy, které jednotliví moderátoři čtou. Líbí se mi stručné vzkazy od pana Bedřicha, velmi takové vtipné vzkazy od pana France z Chaloupky pod lesem z Bílých Karpat a velice ráda poslouchám písemné příspěvky paní Daniely z Prahy. Mohla by je posílat i častěji. A teď k tomu tématu. No já jsem, protože včera jsem slyšela, jak pan Borek říkal o co, jaké bude téma, tak jsem si na to hnedka vzpomněla. A přestože to není věc, kterou bych vědomě ztratila, tak já jsem vědomě o ní přišla, já jsem se jí vědomě zbavila. Ale do dneška mě to připadá, jako kdybych tu věc ztratila. A sice, asi to je 15-16 roku, co jsme dělali novou kuchyň, jsme se rozhodli, nebo já jsem se teda rozhodla, že si udělám novou kuchyň, čili nové zařízení tam bylo, museli jsme vyměňovat posuvné dveře, protože staré byly vyvyklané. Podlahu jsme tam museli taky dělat novou a tak jsem musela probírat i nádobí, protože jsem si říkala, za ty roky se tam zhromáždilo něco, co jsme tolik nepotřebovali, protože bylo kdysi období, že nebylo k dostání hrnků, dostali se koupit v obchodech většinou z čínského dovozu takové pofiderné hrnky, na to možná všichni pamatujete. A tak jsem tam měla už z posledních let, potom ten jsem dostala od té dcery, ten jsem dostala od toho, z toho piju čaj, z toho zase ten si dělal kávu, v tom si dělal druhý člen rodiny, čaj a podobně. Takže jsem to tak probírala a tak jsem některé věci potřebovala vytřídit. A měli jsme tam ještě, co si pamatuju od dob svého narození, z hraného dětství, polevníček, tak jak jsme vždycky tady žili s mými prarodiči a s mými rodiči a s bratrem, čili nás bylo 6. A když se sešla rodina, tak ten stůl v naší jídelně se dal roztáhnout, že se tady sešlo, mohlo se tam kolem toho stolu vejít 12 až 15 lidí na takový dlouhý obdélník. A tak jsme měli takový porcelánový polevníček. On byl jako mísu na polévku. On byl takový kulaťoučky, neměl ty hrany, nebyly takové ty ostré, ale bylo to zaoblené, jako by taková kulička, nahoře byl ten otvor, ale nikdy jsme na něm nepoužívali pokličku. To se možná kdysi, jak jsem byla malá, nebo kdy, rozbila to, ani nevím. Ale byl takový rozkošný a měl nahoře na těch zaoblených stranách dvě ouška, za které se to pěkně chytlo. A tak já vždycky jsem vzpomínala, jsem si říkala, no tak polevníček nebudeme potřebovat, on stejně nebyl moc velký, já nevím, jestli to bylo na litr a půl, ale vždycky zajímavé, že nás 6 se z toho polevníčku najedlo. A tak jsem měla potom celou dobu před očima ten polevníček, jak se donesl tady na ten stůl a nás 6 kolem stolu sedělo a z toho polevníčku ta horká polévka kouřila, ať to byl nějaký vývar s nudličkama se zeleninou, ať to byla průhledná polévka s květákem, kterému jsem říkala polévka z bílých myšek, ať to byla nějaká bramborová polévka, prostě holt všecky. Byla to taková součást toho našeho stolu, všech 6, jak jsme tam seděli a všichni z toho jsme si společně mohli nabíračkou pěkně nabírat. No a když já jsem nějaké to nádoby vytřídila, tak jsem to dala do takových bedníček a nechala jsem to odvést do azylového domu, že se jim to tam asi bude hodit. A potom tak v průběhu několika let vždycky jsem si říkala, je, teď mám tam ještě jeden servis a druhý servis příborníku, ale ty mají takové velké ty polevníky, to se mě nechce používat, proč já jsem ten polevníček dala pryč? A tak vám můžu říct, přestože jsem ho nestratila, já mám ten pocit, že on se ztratil z mého života. Pak jsem se dozvěděla, že v tom azylovém domě se ani moc o to nádobí nestálí, červí, kde to skončilo. A tak já vždycky na tenhle ten kus toho stolování našeho vzpomínám a říkám, polevníčku, polevníčku, odpusť mě to, že jsem se tě takhle zbavila. Ty jsi byl takový hezký, on byl takový roztomilý, takový rozkošný, tím svým zaobleným tvarem. A ten hrubý porcelán tak krásně držel tu teplotu té polévky, takže jste cítili u stolu vždycky to teplo, nejenom z toho jídla, ale takové té soudržnosti v té rodině.
0: No. Vy jste to, paní Noro, povídala jako pohádku. Pohádka o polevníčkovi, to bylo hezké, no.
1: Ano, já
0: máte
1: vím,
0: pocit,
1: že se...
0: paní Noro, že si dnes uchováváme méně památek než naši rodiče a prarodiče?
1: Nebo polevník, má starenka řekla, no Renko, jak už jsem byla větší, vezmi ten polevníček, je už nalitá polévka, odnes ho do jídelny, když to nechtěla nést sama a ona nesla potom něco jiného. Takže já skutečně na ten rozkošný, baculatý polevníček vzpomínám. Možná, že je mu někde dobře, kdyby někomu posloužil a je mu taky dobře. Tak paní se s vámi loučím a mějte se taky hezky.
0: Dobře, tak zase někdy naslyšenou zavolejte, budeme rádi, budeme čekat. Prstýnek po babičce, stará fotografie, dopis z mládí nebo třeba obyčejná oblíbená hračka. Někdy má i taková rádoby obyčejná věc neobyčejný význam. Co takového se během života zatoulalo vám? Na to se dnes ptáme. Volejte, telefon je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste převrátili celý byt vzhůru nohama, prohledali kapsy, skříně, zásuvky, ale marně. Po čem jste pátrali opravdu dlouho a nakonec jste se s tím museli rozloučit? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako pan Jarda, který volá z Kladna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všichni, kteří jsou napříjmu. A no, já jsem přišel, teda o jednu věc jsem přišel opravdu svojí blbostí, a to byl snubní prstýnek. A no, svojí blbostí. Já řeknu, jak to bylo. No, my jsme s manželkou byli v té době spolu necelý 2 roky. Manželka byla v jiném stavu a její kamarádce, která se vzdávala zhruba rok a půl před ní, se narodila holčička. A ten manžel té kamarádky, ze kterým se moje žena taky znala, i já, byli to naši kamarádi, ti manželé, byli pomalinko, ta tablánka byla stejně stará, tam ta kamarádka, a ten Jarda byl snad o rok starší než já. No a ten, takže prostě jsme čekali, když se, protože moje žena byla v jiném stavu a ta Blanka byla víc, tam už se čekalo každou chvíli, když se narodí to dítě, a tenkrát se ještě nevědělo, co to bude. Ultrazvuky nebyly a skutečně narození dítěta bylo skutečně překvapení, co to bude, jo. Dneska už od 4. měsíce už každý ví, že to bude chlapeček nebo holčička, ta povezie celá je víte kde, no. Si teda já myslím. Aha. No a tenhle ten chlup přišel prostě za námi najednou, už jsme spali, já jsem měl ranní směnu, já jsem v té době dělal na dole, jako zámečníka, a takže jsem chodil na směny, ale měl jsem ranní, takže jsme v pohodě spali a někdy ve 2 hodiny v noci zvonek. A on to tenhle ten Jarda, ten manžel té Blanky, té kamarádky, v ruce měl flašku z poloviny vypitou egyptského koňaku, to tenkrát byl velice drahý alkohol v té době, protože běžně se byly ty koňaky, takový ty různý náhražky a rum a tak dále, ale byly tady dobrý značky, byl tady arménský koňak, gruzínský koňak a egyptský byl úplně, ten byl na špici. No a já moc natvrdý teda nejsem sice, já jsem pivař, no ale jako na oslavu takové nebo smrtěna dát někomu k svátku budíš. No to jsem jako přišel a tak mám holku, jo, musíte to se mnou oslavit, obě jsou v pořádku, já jsem byl teď v nemocnici, se zeptal, otravoval jsem na vrátnici, tak mi to řekli, samozřejmě mi tam nepustili, ale no a teď, no tak jsme ho pustili dál teda, no a ale on už jí měl pěknu, teda jaký opičku, jo. No a my jsme byli celkem rozespalí, no tak ještě jsme si dali s ním nějakou tu, to a já jsem říkal, no ale dělá dvěra na šichtu, no tak jsem si dal jednoho frťana, no a moje žena teda byla v jiném stavu, takže taky nepěla, no a on to statečně dopil a usnul nám na gauči, tu výválku. No a tak jsme šli spát taky, říkali jsme, necháme ho spát, no. A já jsem stával v 4:30 do práce a přesto jsem to měl teda zhruba nějakých kilometr, tak jsem jezdil autem, protože já jsem línej na krok, to je o mě známý. A říkám to do teďka každému. Takže, no a tak jsme stávali a teď já říkám, no hele, on se ti to Jarda vyspí a on říká, já ho tady nechci. On je nalitej, jo, buví, ještě buví, jestli se tady nepozrací a tohle, jak pojedeš do práce, vem to okolo něj, on byl do stejné obci, takže nebyl problém, je kolem jeho baráku, kde bydlel teda, u rodičů té svý manželky. No a tak jsme toho naložili teda, narvali jsme ho do auta, no a já jsem ho se pokusil, jak před tím barákem jejich, jsem ho teda jako horko těžko zbudil, ale já jsem rád chodil do práce před stínem, protože připravit si trošku práci a tak dále, zeptat se nočního, se tam novýho dovolat, co nás čeká do práce a tak. No zkrátka, jak jsem šel do té, tak jsem zjistil, že jsem si nesundal smilný prstýnek. A víte co, když člověk dělá zámeční činu a občas svařuje a tak dále, tak mít na ruce něco kovového. Za prvé je to zakázaný předpisama a za druhý můžete klidně taky vám to může utrhnout prst díky prstýnku, jo. Takže já jsem ten prstýnek zásadně, když jsem šel do práce, tak jsem ho vždycky nechával doma. No a teď jsem ho měl na ruce a byl jsem ve vrátnici, jo. Tak jsem ho rychle strčil do kapsy u bundy. Měl jsem takovou lehkou podzimní bundu, jenom si silnou, tak jsem ho šoupnul do té kapsy. No a asi v tom fofru jsem ho asi šoupnul vedle kapsy. Protože ten prstýnek už tak nebyl, no. No takže jsme, bohužel jsem na to přišel potom někdy odpoledne, no a to už bylo pozdě, prohledal jsem všechny kapsy, jestli jsem si ho nedal do kapsy u kávo, no ne, nebyl. Takže bohužel, no. No a jsme se ženou 56. rok a zvládli jsme to i bez prstínku teda, no.
0: No tak prstýnek bývá často spojený s člověkem nebo tou nejdůležitější životní událostí. Tak tomu rozumím, že vás to mrzí. A řekněte, koho to mrzelo víc, jestli vás nebo ženu?
1: No mě to mrzelo, protože no tak, že žena v podstatě řekla, vidíš, kdyby si, no v podstatě jsme že to jako tolik nemohli, že jo, já jsem říkal, neměli jsme to kluka pouštět, prostě jsme mu měli říct, že to dostavíme zítra odpoledne, teď jdi domů a o toho 20, protože on už opravdu byl na hraně, jo, to bylo vidět a on ještě k tomu dost jako netvrdý alkohol pil, no a já jako nejít kvůli tomu do práce, pro mě bylo vždycky první priorita bylo teda jít do práce, bohužel, jako někdo, víte co, někdo třeba přišel a řekl, já dneska nejdu, napiš mi tam dovolenou, kor potom, když jsem dělal jako vedoucího a tak dále, ale to pro mě prostě bylo naprosto nepřijatelné, no tak no prostě svojí dozostí takovýhle způsobem jsem přišel o takovouhle věc, no tak o symbol se dá říct, jo. No ale je to opravdu jenom symbol, podstatný je to, jak člověk k tomu přistupuje, no.
0: Přesně tak, říkáte to dobře. Výrazně jsme ale přesáhli čas, Jardo, takže já se nebudu doptávat, ale poděkuju vám, konec konců slyšeli jsme to od začátku až do konce ten příběh. Uvidíme, jestli bude mít nějaké pokračování, jestli se někde nějakým záhadným způsobem najde. Přáli bychom vám to, ale myslím si, že už je to hezkou řádku
1: let. Všichni zdraví. Vás taky, Ruško, hlavně zamaďte všichni utíká a mě radši moc ne. A mějte se všichni krásně. Užívejte si ještě zbytek léta, no už se nám blíží to období, který já nesnáším, no. Ale co se dá dělat. Mějte se všichni pěkně a dobrou noc.
0: Některé ztráty bolí chvíli, jiné si člověk vybaví i po desítkách let. Která věc vám dodnes chybí, protože s ní odešel i kousek vašich vzpomínek? Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu jede dál. O čem je? O věcech, které jsme ztratili. Občas si na něco dáváme takový pozor, až to schováme tak, že už to nenajdeme. To místo je prostě dokonale bezpečné. Stalo se vám někde něco podobného? Našli jste svou ztracenou věc třeba až po letech? Budeme se ptát paní Soni, která je s námi. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, krásnou noc, zdravím všechny. Já to vezmu ve zkratce. Jako holka, možná jsem chodila tak do 4., do 5. třídy, o prázdninách, my jsme byli se sestrou dvojčata, nám máma koupila o těch prázdninách nové střevíce, že budeme mít v září do školy. No. A my jsme se sestrou neměli nic jiného na práci, než že půjdeme do lesa na borůvky. Když byla máma v práci. A já jsem neměla nic jiného na práci, než si obout ty nové střevíce. Tak jsme šli za dědinu do lesa, sbírali jsme borůvky a najednou se před náma objevil nějaký chlap, prostě nějaký pán. No a my jsme začali utíkat. A my jsme utíkali přes lán obilí. No a já jsem utíkala a v tom obilí jsem ten jeden střevíc ztratila. Ale prostě strach nás hnal pořád dál, tak jsme utíkali až do dědiny. Já teda nevím, jak jsem to s tou jednou botou jako bosky mohla doběhnout. No a s tím, že na druhý den půjdem, že tam bude určitě v tom obilí cestička, kudy jsme utíkali a že ten střevíc najdem. No, na druhý den jsme se teda vypravili, no jo, kudy jsme běželi, kde je ta cesta, nebo vyšla paní pěšinka, tak jsme chvilku hledali, no nenašli jsme samozřejmě, kde v obilí, že jo. No a já celou tu dobu do konce prázdnin jsem to doma mámě neřekla, že jsem ztratila tu botu. A asi týden před koncem prázdninama jsme chtěli do města něco nakupovat a ona vezme si ty nové boty. A já, ne, to budu mít, až půjdeme do školy. No. A den před konce prázdninama jsem musela s pravdou ven, že prostě nemám botu, že jsem ji ztratila.
0: No, a jak na to reagovala?
1: No, dostala jsem jakýsi vylágoš, nové boty mi nekoupila, takže se strašila v září v nových botech a já samozřejmě ve starých. Ale potom asi tak za 4, za 5 roků jsme uklízeli na půdě, a já jsem tam našla tu krabicu s tou jednou novou botou, jako ta tam zůstala. Ale potom aj, jak se seklo obilí, my jsme šli na tu louku, nebo na to pole, hledali, boty se nenašlo, takže to jenom takový krátký jsem si teď na to vzpomněla, jako děcko, jak jsem hledala botu a nebylo to nic vzácného, ale myslím na to někdy, že jsem ji ztratila.
0: Zní to skoro jako pohádka o Popelce, jenom střevíček nezůstal nějak na schodech, ale na poli nenašel.
1: Žádnej princ nenašel, možná nějaký kombajnista to pak semlel, kde si do obilí, nevím. Takže tak jenom ve zkratce jsem chtěla se podělit do takový příběh, který už je hodně dávno. Jo.
0: Nevíte, kde je teď ta střevíce? Už jste ji dávno vyhodila, nebo by se ještě někde našla?
1: Jo, my jsme se odstěhovali vlastně z té vesnice a dům se prodal, takže už jsem ji nenašla. No, tak
0: ji máte končím. V vzpomínkách celý ten příběh. Děkujeme za něj.
1: Jo, já všechny zdravím, moc ráda vás poslouchám. Není to dlouho, co jsem se připojila tady na ten Český rozhlas, ale baví mě to a ráda někdy, když se dovolám, tak jsem ráda a poslouchám ostatní příběhy, takže všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
0: Říkáte, že nevoláte často, ale budeme rádi, když to zkusíte co nejdřív. Bylo to zajímavé. Předměty sami o sobě možná velkou cenu nemají, ale jejich příběhy mohou být k nezaplacení. Jaký příběh se skrývá za věcí, kterou jste ztratili vy? Volejte Noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince. Dnes je o malých pátráních po věcech, které zmizely z našich rukou, ale nikoli z našich vzpomínek. Zavolejte mi a povězte, co jste kdysi ztratili a dodnes vás to mrzí. Stejně jako to teď udělal pan Pavel ze Žedlochovic. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý před půlnocí, přeju všem posluchačům i vám. A já bych měl takový dvě věci. Jedna věc je, že jsem když jsem byl na učilišti, tak jsem si tam půjčil od našeho učitele hudby, tak jsem si půjčil tamburínku a zobcovou flétnu, protože jsme to tak nějak potřebovali tady na nějaké divadelní představení. Aha. Tak že si to půjčím a jak jsem jel vlakem semka na Moravu z té Prahy, tak jsem to zapomněl v tom vlaku. Tak samozřejmě, že už se nikde nenašlo, to nebylo k dohledání, jak třeba dneska by to možná šlo, kdyby si člověk zavolal, zjistil si číslo, zavolal si nějaké ty ztráty, nálezy, tak třeba by to šlo, ale tenkrát prostě ne, no já jsem si to dal tam na vrch, jak jsou ty šprušlé a vystupoval jsem a vzpomněl jsem si až pozdě, no. Tak to byla taková ztráta, která mě docela mrzela, protože to byla škoda, pak jsem to musel, myslím, uhradit, nebo to. Ale tak...
0: Kolik to bylo?
1: Ježiš, to já fakt nevím, to už nevím.
0: To už je dávno.
1: Ale to už je dávno, ale tenkrát to bylo na učilišti a když jsem řekl, jak to, tak po mně nechtěli nějaký horetní části, jo. My jsme si tam jako na tom učilišti ani nějak nevydělali, jak ta knihařina nebylo zrovna nějak, jako že by člověk měl tenkrát nějaké velké peníze. No a potom se mi stalo, to nebyla vyloženě ztráta, ale to bylo takové spíš to, že já jsem tady má kamarád ze sklepa si udělal takovou hospůdku, takovou sklepní prostě záležitost a takový klub, jakoby, a já jsem tam byl, já jsem tam u něho spal tenkrát, na baráčku jsem tam byl v nájmu a takže jsem tam byl skoro každý den a on tam měl pozvaného kamaráda, který se říkal Leopardo da Vinci, a on, že píše básně, a on jakože že si nechal vytisknout takovou sbírečku malou, a A5 to byla, a měl tam nějaké ty své věci. A já jsem říkal, no, potom já toužím, že by mě třeba někdo umožnil, aby jako vytiskl prostě nějaké své věci. A on jako, jo, že to není problém a že by to mohl udělat taky nějakým takovým stylem, tak jak on. Tak jsem mu přinesl druhý den všechny moje štěry velké sešity, kde jsem o tučňáku někde... to spíš, no, myslím, očiště jsem začal psát tady ty básničky Filimovanice. Bylo jich docela hodně, tak měl jsem takový 4 velký sešity a tak jsem mu je dal a on, že si to počte a že z toho vybere a když tak něco otiskne, no, a od té doby, co odešel, tak už jsem ho neviděl. A samozřejmě ty sešity taky ne, tak to mě hodně mrzelo, jakože že už jsem se s tím nikdy nesetkal, no, ten barec už tam nikdy neukázal. Tak jsem říkal tomu kamarádovi, který měl tu hospodu, a on říkal, no, to je, jako, že za to nemůže, ale že se tam objevoval, ale od té doby, co jsem mu dal ty sešity, tak prostě se tam už taky neobjevil, že byl taky z toho překvapený, no.
0: A Pavle, budete povídat do třetice všeho dobrého nějaké další věci, nebo se mám ptát?
1: Já myslím, že už nemám.
0: Dobře, tak já se doptám, byla nějaká věc, kterou se ztratil a potom našel?
1: Ano, byla, ale to jsem nenašel já, to našel někdo jiný. Já jsem ztratil třeba občanku a tak, jako doklady, a to bylo hrozný, ta představa, že to všechno budu muset si zaplatit a že všechno budu to muset obnovovat znova, jako zdravotní kartu, občanku. No prostě ZTPčko, tu průkazku, co máme my, invalidí, jo, ten zdravotní. No a takový věci a jednou jsem takhle šel prostě tady u nás v takovým parčíku, u zvonice a přišel ke mně pán a říkal, jsi Kořilek, že? My se známe. A říkám, no tak se vidíme, protože on dělal ve sběrných surovinách tam při výkupu. Tak říkám, tak se on pre. A jmenuješ se Kořilek teda, říkám, jasně. A nechybí ti něco, nestačil jsem někdy něco. A už jsem začal brečet, ne?
0: Ano?
1: Protože to bylo takový jako, že mě to prostě dostalo. Už jsem věděl, že to určitě bude, že to budou určitě ty doklady a že všechno tady to, tady to utrpení, že mě mine, tady to zájmění všeho nového a tak, tak mě to předal a že to našel tam právě na tom startu, na, v tom parčíku, tak mě to předal, tak to bylo takový, ježišmarja, to jsem si oddychl tenkrát, no.
0: Dobře. Tak Pavle, děkujeme, skončili jsme šťastně, uvidíme, co další volající, další posluchači. Vám poděkuju, popřeju nádhernou noc a zase někdy v Noční lince. Možná jste byli dítě a přešli o milovanou hračku. Možná se to stalo teprve nedávno. Na kterou ztracenou věc jste nedokázali zapomenout bez ohledu na to, kolik let už uplynulo. Uslyšíme si po půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Máme 2 minuty po půlnoci a je tady druhá společná hodina. Téma samozřejmě zůstává. Jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Ztratili jste nějakou fotografii, nějaký dopis, nějaký hrníček, nějakou rodinnou památku nebo něco úplně obyčejného, nějakou malůvku, která pro vás mnoho znamenala? Hledali jste ztracenou věc dlouho a našli jste, kde byla? Nebo pomohl vám někdo hledat tak dlouho, dokud se ta věc neobjevila? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nikdy nevymizely, si budeme povídat až do 1 hodiny. 731 800 900 je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, dospívala 7 minut po půlnoci. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Možná máte jednu ztrátu, kterou si občas vyčítáte. Kdyby si tehdy dával větší pozor, pořád bych to měl. Co vám při této větě vytane na mysli? Krásnou noc přejeme. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, tady byla Marie.
0: Paní Marie, vítejte a povídejte. Co máte
1: letos k tématu? To bude teď v září 60 let. To jsem ztratila tak 59 vlastně. 60 roku bychom bývali, byli letos spolu.
0: Paní Marie, jestli můžu poprosit, kdybyste udělala krok doprava, doleva, nebo léva mluvila do toho sluchátka, protože neslyšíme nejlépe.
1: Ano. Teď už se slyšíme.
0: Je to o něco lepší.
1: No, že to je asi 59 let. To jsem byla rok vdaná a ztratila jsem snubní prstínek u nich, u manželových rodičů. Vzali jsme dříví a jak jsem od něj brala ty špalíky a odhazovala, tak normálně jsem o tom ani nevěděla, že mě sjel. Až pak jsem na to přišla, když jsme asi dořezali, nebo prostě ještě ten den, ale jako už jsme měli pořezaný. No tak maminka jeho, to je jasný, že já jsem z toho byla nešťastná, oni z toho byli nešťastní. No tak maminka jeho normálně pod tím měli uhlí ještě pod tím dřívím, tak odházeli pak to dřevo pryč někde ještě zase jinde a normálně přesejvala přes rok uhlí, přes nějaký tok, jestli na něj přijde, jenomže ho nedopřesila, protože mezi tím zemřela brzo.

0: Bylo 50 roku, takže prstínek někde tam zůstal. Teď už je kůna, co se to řezalo, zbouraná. Mají to majitele jiný, asi už třetí, takže prostě je po prstínku, ale mám to pořád v hlavě. A tak jsem si koupila nové, no to je jasný, ale letos zase jsem ztratila, bylo mě strašně. Viděli jsme, byli jsme s dcerou a s vnučkou v jednom bazaru a tam měli i nový prostě, jak bych to řekla, bižutérii a zlato, stříbro prostě. A to zlato a stříbro měli nový. No a mně se tam zalíbil takové, já jsem najemný prstinci vždycky byla, takže ten mě tam zalíbil s modrým skvíčkem, takovým matným, aha, malým. No ale nekoupila jsem si ho. A když jsem vnučka viděla, že mám jako mrzení, že ho nemá, že jsem si ho nekoupila, tak já nevím, jestli už ten den nebo druhý den se sebrala, jela tam přes 20 kiláků a koupila mě ho a dala mě ho k Ježíšku na stromeček. Já z něj měla takovou strašnou radost a měla jsem ho asi 4 nebo 5 roku, ale to jsem měla brojléři, takový jako slepice na jídlo, jo, od malých kuřátek a jak jsem každý den to od nich čistila, tak taky ten prstínek mě sjel a já na to přišla pozdě, no to je jasně, že se, když to tak řeknu, no i nenajde. Tak docela taky mám mrzení, protože mě se líbil a ještě tím, že mě ho vnučka koupila, tak jsem z toho měla radost, no. Bohužel.
1: Tak dvě stejné věci, to je asi rarita. Snad to nebude do třetice všeho dobrého. Pořídila jste si pak nějaký třetí šperk?
0: No, to mě dala zase dcera, že on byl malej a měl ho po zesnulej švagrovej. Ona taky zemřela mladá a prostě ona ho podědila. A nebo oblíkla ho, tak mě ho dala. Ale to už jsem si dala tak napevno na prostředníček, aby mě nesjel.
1: No. To jste udělala dobře. No, byla nějaká věc, kterou jste někdy ztratila a našla? Nebo byla nějaká věc, kterou vy jste někde našla a vrátila majitele? Nemusela být vaše?
0: Ne, to jsem nenašla, ale ztratila jsem už dvakrát náušnici zlatou po mamince. Jednou jsem ji našla teda v posteli a jednou jsem šla do obchodu a říkám, jako jsem šla po cestě a teď říkám, Ježinde, tohle je jak náušnice. Vrátila jsem se a už jsem ji nenašla. A pak, když jsem šla z obchodu, tak jsem šla pomalinku a ona to byla teda moje. A já na to nepřišla, takže jestli jsem ji ztratila den předem, nevím. A nevšimla jsem si toho. No, tak jsem mi dala opravit, protože samozřejmě jsem na ní asi já nebo někdo šla. Tak jsem mi dala opravit a mám je v krabičce, protože to bylo po mamince, tak už prostě to nenosím.
1: No, tak
0: asi to pak někdo veme.
1: Neuštice se k vám nakonec vrátila, dostala druhou šanci. Děkujeme za ty tři střípky do dnešní mozaiky, do dnešního vyprávění na téma, co jsme kdysi ztratili a možná po letech našli nebo nenašli. Zdravíme vás, paní Marie, zavolejte zase příště, když budete mít co říct
0: moc
1: tématu.
0: A nashledanou všem posluchačům, který ještě poslouchají.
1: Něco se ztratí při stěhování, něco při cestování a něco zmizí tak záhadně, že dodnes netušíme jak. Máte i vy jednu takovou nevysvětlitelnou ztrátu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste něco nechali ve vlaku, zapomněli na dovolené, nebo vám to prostě jednoho dne zmizelo z dobu. Která taková chvíle vás dodnes mrzí? Je s námi pan Pepa? Pamatuju si to dobře, Pepo?
1: Po 33 letech mi opustila má druhá žena. No, měl jsem tam knihovnu a v té knihovně jsem měl založený takový sešitek nebo prostě vydání. Bylo to asi 180 stránek, polovičku a čtyřky a tam byly prostě dějiny útvarů, u kterých jsem sloužil, u 3. leteckého stíhacího pruku v Brně a potom u vrtulníkovýho. Tak tam bylo popisované některé ty příhody. Tak nejzajímavější tam byl Karel Smíšku, který teda, když jsme bydlili na svobodárně, jeli tankisti z Výškova, tak se nechal na košu prostě do kasáren ten kilometr a půl svést, to bylo jedno po první.
0: Pepo, takže spolu s odchodem manželky zmizela i kniha, na které vám záleželo. Pochopili jsme to dobře?
1: No, tak ta knížička, ta právě popisovala tady ty příhody z těch, co jsem sloužil. Potom v 70. roce jsem už nastoupil ty rolinkám, ale tam jako solitecký mechanik. A jedná se tady o ten příběh, že najednou se v Brně objevil jako tank za divadlem a policajti hledali, kdo jako co to, kdo s ním přijel. No, nekomu nechybělo, až pak se zjistilo, když Karel Smíšku vyšel z divadla a to tak, že si z Výškova vzal tank a z Výškova si zajel do Brna do divadla. Tak to byl takový příběh, říkám, ale on měl více takové.
0: Dobře, to je krásné, to by bylo krásné někdy se touto knihou prolistovat. Víte jim teda, kde jí nakonec je konec?
1: Prosím?
0: Kde ta kniha tedy je?
1: No, když mě žena zemřela, tak její dcera všecko vyhodila tady, takže to je, no, prvně vyhodila její telefon a ten můj se za 3 dny pokazil, tak jsem musel si jít koupit novej, no, takže to, no, tak likvidovali jsme byt a prostě když já jsem se potom přestěhoval, došla paní za synem zpátky, kde teď tady bydlím. Tak bydlíme tady 2 důchodci, no. Mě už, já říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
0: No. Tak výjimečně to nebyl teda prstýnek, ty dneska vévodí dnešní noční lince mezi těmi ztracenými věcmi. Tak vaše kniha, kdo ví, jestli se najde, měl jste tam nějaké věnování, kdyby náhodou to bylo někde?
1: Ne, to prosím vás.
0: Nějakém antikvariátu?
1: Ne, to ona vyhodila do toho do sběru. Říkám, kdyby aspoň to dala tady, co jsem chodil, no prostě na deskách, tam bývají odložené jako knihy, které si může, kdo chce jako zapůjčit a přečíst takový čist, co, no, co jako nikdo nechce, tak. No, ale to byla knihovna, prostě něco tady z toho mám, jako to mě syn zachránil, třeba Lokit Moravy.
0: No, Pepo, jsou vlastně obecně ty knihy velmi zvláštní věc, zvláštní věcí, člověk k ním někdy přilne úplně stejně jako k jiným osobním památkám a to i přesto, že nám to vlastně léta v té knihovně stojí a už vlastně ani nejsou ke čtení, ale přesto jsou součástí našeho života. Děkuju vám za sdílení. Kéž by se stal zázrak a nějakým způsobem by se k vám ta kniha vrátila. Vím, že jste říkal, že se vyhodila, ale zázraky se dějí. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy. Zešla paní ze Zlína, do noční linky.
1: No tak,
0: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: překrásná písnička. Za 3 minuty, 12:30. Noční linka Českého rozhlasu je stále s vámi Jarka Barboříková a přidává se další. Kdo volá? Přichází paní. Prosím, představte se.
1: Milá.
0: Ano.
1: Poštěstí moju.
0: Ano, paní Lidka je u nás. Téma, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Jakou odpověď pro nás máte?
1: Jarisko, já vás srdečně vítám. A včera je vás na dlouhé době slyším, že jsem se dovolala. Tak já mám ty největší ztráty, jak člověk může mít v životě a které už nikdy se najde. Tak abych začala tak. No. První, byla jsem poznávc, a vše jsem měla 15. Moji první lásku, to byla opravdu první a nejhezčí a nejlepší, všem druhu tak bude poznala v životě. Tak jsme spolu chodili a nechodili, znáte to, jenom za ručičku a pusa, to bylo všechno, to ne jak dneska ti mladí, znáte to. No, tak dnes se nakonec prostě rozešli, protože našim se to nějak nelíbilo, tak prý tatínek potom promlouval s tu jeho maminkou a prostě naše rozešli. Já jsem se to až potom po letech dověděla, co spolu měli. No, takže to byl první, ta největší ztráta v mém životě, na kterého do smrti nezapomenu, protože takovou lásku už jsem v životě další nenašla. Že prostě to byl první chlapec,
0: To téma znáte?
1: Ano, ztráty. A to není ztráta, ten už je po smrti.
0: No, spíš jsme to směřovali k těm věcem hmotným, ale tak to dovyprávějte.
1: No, tak to byla taky, na to nezapomenu do smrti. Potom jsem ženala, ale ta jednou, on byl o 13 let starší jak já, no ale my jsme byli opravdu jenom kamarádi, já s tím jako chodila, opřeji, on byl rozvedený vlastně, ale byl o 13 let starší, ale to bylo opravdu jenom přátelství, tak ten už je taky po smrti. No a potom jsem se vdala na inzerát. Byli jsme spolu skoro 43 let, až přišel ten nešťastný covid a ten mě ho vzal. No a potom ještě než umřel, tom nejhorší roky, to už je 5 let, co je manžel po smrti, s tím jsem se nemohla ani rozloučit, protože on zemřel v nemocnici vlastně za 2 dny, co ho dovezli a mě na druhý den přijela, zbudili mě policie, že pro mě přijeli a já jsem ho měla taky, no ale já jsem ležela doma, takže jsem šla otevřít normálně, jak jsem byla v noční košili a v županě. Tak nevím, co se se mnou stalo, protože jsem byla měsíc v komatu a když jsem se probrala z toho komatu, tak jsem nemohla chodit prostě. Rehabilitovala jsem 3 měsíce, jsem si užila špitálu.
0: Liduško, my se trošičku odvracíme od toho tématu, takže já vám poděkuju. I lidské ztráty jsou ztráty, máte pravdu, ono to svým způsobem patří k tématu. Tak děkuju, že jste si s náma povídala, ale pojďme si teď dát písničku od Františka Nedvěda a potom prostor dalšímu volajícímu, jestli dovolíte.
1: Tak to mě mrzí teda, no a potom největší ztráta další byla Karel Gott. toho jsem milovala od mala a tatička
0: ano, a to všechno, protože my to víme, tak toto téma bude už brzy v Noční lince právě okolo výročí jeho odchodu.

0: Pět minut po půl jedné. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Pokračujeme taky v našem dnešním tématu a to zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Paní Dana od Ústí nad Labem píše, dnes jsou to 3 roky, co jsem na zahradě Čech asi při zkoušení oblečení vytrousila řetízek s přívěskem. Dostala jsem ho od manžela k narození syna v roce... tady bude překlep, tady je 2082, takže asi to bude 1982. Bohužel jsem na dotazy vedení nikdo nenahlásil ztrátu, dodnes to moc bolí. Tak úplně tomu vzkazu nerozumím, ale zkusím se potom na to podívat v klidu. I vy ostatní posluchači, můžete si přečíst i ostatní vzkazy ostatních, například od pana Bohumíra. Po rodičích jsem zdědil staré originální kukačky. Vzal jsem si je po dědicích, potom si je vzal syn po nějaké době, když nám je vracel, tak bez závaží. No, hodně mi to vadí. Utrpělo to a už to není ono. Bohumíre, děkujeme za telefon. Pojďme se podívat, kdo nás čeká na lince. Halo?
1: Halo, halo, tady Jarča, krásný úterní den, prosím. Jarča Svídon tu, Jarko, vás zdravím všechny. No, víte, já jsem měla takové zážitky. Našla jsem ovci v lese, jak jsme byli na houbách. No a byl to od státního ředitele policie, a protože tenkrát byla bouřka, tak mu utekli. A on byl na dovolení. Tak jsme mu našli ovci, tak jsem volala policii, aby si odchytili je, tak nám poděkovali. A my pak jsme šli domů z hub. A najednou jsem přišla dolů, měli jsme bankomat ještě dole na staré budově. A tam jsem našla u bankomatu bluzu pracovní s klíčema. No tak jsem ji dala na policii, aby prostě někdo ji si vyzvedl. No a pak jsme šli se synovcem a mojí mamkou a u pekárny ve Fridantě tady jsme našli lodičku a jedna paní ztratila červenou lodičku do tanečních. No a ona byla smutná, že má jenom jednu. No tak jsme dali moje telefonní číslo do ty pekárny a tak jsme skontaktovali se a měla hned tu lodičku druhý den. A pak jsem našla ještě telefon. Jeden mladík ztratil telefon a zavolali jsme mu tátovi, protože tam šlo o velký majetek na telefonu. Takže jsme udělali dobré skutek.
0: Takže při houbaření jste našla nečekaný úlovek místo hřibů zatoulanou ovečku. To jste začala hezky a pokračovala jste dalšími pozitivními příběhy, že jste vlastně vždycky našla nějakou věc, kterou ztratil někdo jiný. A já se vás zeptám, jestli jste někdy vy ztratila něco, co vám bylo drahé?
1: No, nám tenkrát utek pejsan. Někdo jako odnes, unezl. A já jsem opak, nám řekli lidi, že na zahrádkách nahoře, jako ubývali nemocnice, tak jsme tam šli s mamkou a dovedli jsme si ho domů.
0: No tak počkejte, a... to nám vysvětlete. Jak to probíhalo?
1: Probíhalo to tak, že jsme přišli ven a najednou branka byla tak nějak povolená, že jo.
0: Já spíš myslím to, jak jste ho potom objevili. Někdo vám tedy řekl, kde je a jak to probíhalo, když jste tam přišli.
1: Ano. A my jsme tam šli, protože tam byli lidi na zahradě u nemocnice a nám řekli, že ho tam mají, tak jsme jim moc poděkovali, že ho tam jako nechali si, aby jsme si pro ně přišli, protože jsme tam měli známý na těch zahrádkách.
0: Tak to, že on utekl, já jsem si myslela, že vám ho někdo unesl.
1: No někdo nám ho vzal a my jsme ho hledali a nenašli jsme ho. A pak nám říkali lidi, no, jestli myslíte Aran, říkáme, no Aran. No a tak jsme, my jsme ho viděli na zahrádce, tam na hoře u nemocnice, protože tam je uznámej. protože oni taky tam mějí ty lidi zahradu, že jo, u nemocnice. No a tam jich je víc, to je taková zahradkářská kolona.
0: Úplně pro nás není podstatné, mě spíš zajímá to, jestli jste mluvili teda s tím údajným únoscem.
1: Ne, ten se nenašel, akorát, že byl u těch lidí, že tam ho vyhodil ten zloděj, no a bylo to. No ale nevadí, tak jsme pak hledali s mamkou, až jsme pak nám řekli ty známy, že je tam na hradě.
0: Dobře, tak Jarče, děkujeme, že se s námi teď vysílala noční linku a zase příště naslyšenou.
1: Ano, prosím, naslyšenou.
0: Někdy nejde ani tak o samotnou věc, jako o člověka, od kterého jsme ji dostali. Ztratili jste někdy památku po někom blízkém, která pro vás měla velkou cenu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je přesně 3/4 na 1. Jsou ztracené věci, u kterých se člověk ani po letech úplně nevzdá naděje, že se ještě někde někdy objeví. Máte doma nebo v rodině podobnou záhadu? Volejte noční linku Českého rozhlasu jako paní Jindra. Vítejte, zdravíme takže vás. Směr Brno.
1: Můžu jako mluvit?
0: Ano.
1: Jo. Ve Zlíně jsem si chtěla koupit kabelku v kůži, protože jsem měla už takovou starší, odrbanou. No tak jsem si koupila kabelku. Veškeré peníze, co jsem tam měla, jsem vlastně zaplatila za tu kabelku. Stálo mě to tehdy 1600. Prior se to jmenovalo, myslím, ten obchodní dům, už ani nepamatuju. No a tak jsem prostě chodila dole a kupovala jsem si rohlík. A teď jsem se podívala. Já jsem tu kabelku tam neměla na tom vozíku. Tak jsem rychle šla za tou paní, co tam měla službu, a poprosila jsem, jestli mě může dát telefon na tu službu, jak jsou krádeže a to. No a bylo to velice rychlé, protože mě dala hned číslo na tu paní, tak se mi nahlásila tu krádež té kabelky. No a říkala mě paní, no co voláte, tak už někdo vybíral. Tak to bylo někde blízko toho Prioru nebo tak nějak. No tak jsem kabelku ošelila a chodila jsem s tou starou. Ale mám ještě jeden případ, kdy mě z toho tuhla
0: krev v žilách?
1: Ano. Nemůžu se ani k tomu po tolika letech. Bylo mě asi 30. No. A jela jsem ze Zlína a my jsme si tam s manželem chtěli objednat lavici jako, no tak jsem měla peníze z kabelce, takové líkové, měla jsem tam 27 000. No a byla jsem s malým, mu se chtělo čurat, no tak jsem poprosila, tak jsme si vyčurali a hned jsme si sedli u těch dveří, už jsme nešli dozadu si sednout. No, tak jsme v Brně vystoupili, šli domů. Já jsem zjistila, že tu kabelku nemám.
0: Ne.
1: S těma penězma. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Představte si, že já jsem zavolala na ty autobusy, na ztrátě nálezy. A paní mě řekla, ať si přijdu pro tu kabelku, že ty peníze tam mám. Dovedete si představit, jak mě bolelo to břicho, než jsem se dopídila toho, že ty peníze prostě mám v té kabelce.
0: No, tak to je zázrak. Řekněte mi, někdo našel kabelku, dal to řidiči, nebo řidička se šla podívat?
1: Ano, tam ty nálezy. Ano, tam to u těch ztrát a nález jsem si to vyzvedla potom, mě řekla, tak já tam přijdu, že to tam odevzal někdo. No, asi se do kabelky nedíval, protože by se podíval a viděl tam tolik peněz, tak já nevím, jestli by ho to nezlákalo. No, dopadlo to dobře, peníze jsem měla, přestalo mě bolet břicho a ani jsem to pomalu manželovi neřekla do puntíku, jak to vlastně bylo, protože jsem se hrozně jako svěděla, že jsem tak blbá a nechám si prostě kabelku v autobuse. No.
0: Tak ale to moje... je teda něco.
1: No.
0: A to byla obrovská to částka, no to...
1: Velká, no, bylo to tehdy jako 27 000, bylo jako hodně peněz, že jo. No tak už jsem si dávala velký pozor, když jsem něco šla kupovat a už jsem
0: Ale paní Indro, vy jste mi teď vlastně připomněla, že mně se stalo něco podobného. V autobuse jsem nechala 3,5 tisíce na sedadle, protože jsem si chtěla dát na jiné místo v baťohu, takže jsem je z peněženky dala na sedadlo a pak jsem zjistila, že mám vystupovat. Vysedla jsem, šla jsem v tu chvíli platit opravu auta a zjistila jsem, že ty peníze jsem tam nechala. Já jsem to věděla. A hned jsem telefonovala taky na linku ztráty a nálezy patřičnou a tam mi oznámili, že zavolají řidiči toho autobusu a ten řidič, představte si, ty peníze našel, později mi je předal, ale říkal, že to bylo na hraně, protože řekl, já jsem musel na jedné zastávce zastavit, klasicky šel jsem dozadu, protože jsem věděl, kde přesně jste seděla, tak jsem se tam podíval, peníze tam nebyly, tak jsem to zkusil a říkám, tak a okamžitě mi vraťte ty peníze, co tady byly. Tady mám kameru, tak bych to stejně za chviličku zjistil, kdo to byl. A taková mladá holka vytáhla svou peněženku a ty peníze mu dala. Takže si je chtěla vzít. A ten pan řidič jenom zkusil, že tam má kameru. Žádná kamera tam není. Ale podařilo se. No, ale pořád to nebylo 27. To nevím, co bych na vašem místě dělala. Já jsem měla co dělat s těmi 3,5 tisíci. Takže vás obdivuju, že jste to vůbec přežila. Ten stav, kdy zjistíte, že jste nechala v autobuse 27 tisíc.
1: Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: Budeme končit, vážení přátelé. Za 7 minut tady bude čas přepojování dnešní noční linky opět zpátky do Prahy. Já vám děkuju, že jste s námi dnes vysílali. Přeju vám, abyste už nic nestráceli a pokud něco ztratíte, abyste to zase našli, protože když ztratíme nějakou věc, tak s tou věcí zmizí i kus toho příběhu. A tak si všechno dobře hlídejte, hlavně všechny peníze v autobusu. Děkuju za dnešní vzpomínky, přeji klidnou noc a hlavně, ať vám to, co je pro vás opravdu důležité, zůstává na blízku.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: se do kala večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: A po té obloze na křídle rogala s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
0: Lepej je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
1: Zmizeli jsme.

0: lítala s tím vlákem ve vlasech Markéta léta.
1: Pepe je modrý jako míčiny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků.

0: vždycky pláclo, ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala, to je třeba samička a tak dál. Ale teď ten Kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli, pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni Kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu Kanárovi je špatně, a to vidíme, jak má bledej zobák. A plác, ten Kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho Kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho Kanára úplně zničili. Ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky. Tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takový žirádňák, a přijernu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku, a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděla, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět. Ten Kanár má pravdu, ten Kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho Kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho Kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu Kanárů, který tak jásavě zpívali, a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle Kanára, tlustýho, vomdlívajícího neustále, k tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho Kanára podívat. A přijdu tam a ten Kanár poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám, sedl si na ten vývěsní štít. A ten Kanár zpíval tak uchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jakože ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten Kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na Kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
1: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
2: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
3: To je
2: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si budete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá, co prosím vás pěkně chcete od té kočky? Oni povídají, prosím vás pěkně, jděte stranou, tady my děláme film a
3: umění.
2: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá,

0: Za pět piv. A oni říkali, tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam pá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči a když to skončilo, tak povídá, vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
1: Je to krásný.
2: Ten dovětek je krásný.
3: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
4: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý for nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o Herceru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kunštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu, tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelemu kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolený údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divnej ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, a to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tu svařecí soupravu, plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měli rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá, podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa, ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten, ručku,
2: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já Wulstera jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strýda, kterýho jsem měl.
1: To už vždycky jsou tohle takový strýdové.
0: A tenhle ten strýda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Odvrtali.
0: No ale ten Eman, neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, no ne, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, a se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde je. Se opravdu domluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to že je to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
3: Teď to má granty jiný smysl.
2: No, ne, ano, to já no vím, jo, ale u nich, tenkrát, u na Žižkově, no. Že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadnej chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života sedával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Kásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Kchás vyskočil a zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kivadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Kchás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Kchás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "To chce inovaci!" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své 80. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc na zbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.